Hrála nám písnička Dalibora Jandy, Jen ty, samotná a já. A máme pondělí 18. května, svátek má Nataša. Takže všem Natašám píseň Jiřího Korna Zelené údolí.

0: Noc plná hvězd.
1: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký. Při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně, protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, hodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Táhle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je ta tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vstek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas, se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. José Malvazia, miláček hysterických žen. Náš José, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba, zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně, nositel notoriků, specialista na masovou práci v Bezmasíden. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbíjem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: kam vracím se tak rád. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong.
1: Kolejný ston zní jako zvon od Ladislava Vodičky. Blíží se nám léto a můžeme se už za chvilku toulat venku dnem, nocí. A tak si pustíme další písničku od Josefa Laufera, Tulák.

když je nohy prosí tě stůj. Kam odejít chceš? A kde domov tvůj?

0: Noc s hvězdou.
1: Poklona! Poklonka uctivá, poklonka!
2: Buďte tak laskav, vy tady podáváte informace.
1: Bohužel, bohužel.
2: Proč bohužel?
1: Víte, já bych je radši prodával. Tak co jste to chtěl, mladý pane?
2: No, já jsem si koupil tady na vaší výstavě gramorádio, víte?
1: No a to mám napsat u Tantovi, nebo co?
2: To ne, no ale mě vypadla druhá rychlost.
1: No a zvednul jste ji?
2: Ona mi nehraje.
1: No, bude by vám hrála, když jste línej se pro ní vohnout, lenochu.
2: Jo, a taky mě škrtá potenciometr.
1: No, kdo vám ho škrtá?
2: No v tom potenciometru mě pořád škrtají jiskry.
1: To buďte rád, horší by bylo, kdyby vám škrtali prémie.
2: No jo, ale já jsem si koupil na deskách moderní symfonickou hudbu a teď ji nemůžu vůbec poslouchat.
1: No, já se vám ani nedivím, já ji nemůžu poslouchat od malička.
2: Ale já žádám, aby mě to gramorádio vyměnili.
1: No jo, ale za co?
2: No za fungující, sakra. Já jsem dal poctivý peníze, tak mám taky právo na poctivý výrobek.
1: No, poctivý peníze? Milej zlatý, každý kšeft nese sebou nějaký riziko, že ano?
2: No to ano, no, ale...
1: No, no vidíte, a přece byste nechtěl, aby to riziko nes národní podnik. Máte to rádio v záruce, ne?
2: Ale, no to budu mít v opravě čtvrt roku, ale peníze jsem musel dát hned, tak jak já k tomu přijdu?
1: Člověče, to taky musíte mít trochu trpělivosti. Koukejte, já vám to řeknu, tak ta soudružka, co to rádio montovala, jo, tak ta musela chodinka třeba 2 roky prodávat v drogerii, než jí dovolili udělat takový krásný gramorádio. No vidíte, a taky se dočkala.
2: Ale to je škandál! Já to prostě dám advokátovi.
1: A myslíte, že on vám to opraví rychleji?
2: No to ne! No. Ale já to budu žalovat. Prosím. Kde je tady poradna?
1: Poradna, prosím, číslo dveří 92.
2: 92, děkuju, ale je to právní poradna.
1: Jo, právní.
2: Výborně.
1: Jo, houby, psychiatrická.

0: Vlnhausi vám, mladá paní.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, prosím.
1: Prosím vás pěkně, kde tady máte modní novinky?
0: Tak noviny prosím naproti v trafice. Ale až pozejtří, bába má inventuru.
1: Ano, ale já jsem myslela novinky modní, víte, na sebe.
0: Aha.
1: Na sebe.
0: Jo, tak teplákový soupravy pavilon B.
1: Ano, no děkuji, ale já nechci tepláky. Já ne. Chci, já bych chtěla salon.
0: Jako nábytek, myslíte?
1: Ne, to ne. To ne, já bych chtěla salon pro dámy.
0: Aha, tak prosím, to je tam na konci chodby.
1: Vy mě nerozumíte, pane, vy mě prostě vůbec nechápete, já bych chtěla modní salon, rozumíte, no, salon pro dámy, tedy modes robes. Přece musíte vědět, když jste tady v informacích, kde tady máte modní oddělení.
0: Jo, a víte, že to nevím, milost paní, to víte, to máte těžký, já jsem tady celý den zavřený, mě se nic neřekne, no a na co jste to chtěla?
1: No mě iminentně zajímá modní linie, která bude v kurzu letos v létě o prázdninách.
0: No, tak jak tak na vás koukám, milost paní, tak při té vaší figuře vám to může být úplně putná. Poklonga.
2: Dovolte, prosím, prosím. Expozice knih.
0: Hlusli si jak Josef.
2: Dobrý den. Já se ptám, kde je tady expozice knih?
0: Prosím?
2: Račte rozumět. Já hodlám pro naši školu zakoupit několik děl.
0: Jo, tak vy jste kanonýr. Tak to musíte mít zbrojní pás.
2: To snad bude nějaký omyl.
0: Ale co vás vede? V tomhle ohledu jsou u nás předpisy docela rozumný.
2: A dovolte přece... Nepotřebuju zbrojní pas, když chci knihu.
0: Tak já podá knihu. Nechtěl by se taky bachor čepec les? No, já myslím jako nadržky.
2: Promiňte.
0: Prosím.
3: Dobrý den.
0: Poklona.
3: Prosím vás, kde je tady bar?
0: Kdo?
3: Bar.
0: Myslíte Barbora?
3: No třeba, kde to je?
0: To je ve druhém poschodí na konci.
3: Ten bar?
0: Jaký
3: tak
0: bar?
3: Dobře, tak děkuji vám, tak říkáte bar Barbora, jo?
0: A já neříkám bar Barbora, já říkám Barbora.
3: No a je to přece bar.
0: A depak, žádný bar, to je švagrová Barbora.
3: No pro Krista pána, co to do toho pletete švagrovou
0: no,
3: Barboru?
0: No ona tam uklízí.
3: No to je hezky, a já už tady marně hodinu hledám bar.
0: No a proč byste ho hledal marně? Tohle nehledejte vůbec a ušetříte spoustu času.
3: No tak vy tady žádný bar nemáte.
0: Ale jo, my máme všecko.
3: Jo.
0: Jenomže je to halt v našem pojetí.
3: Ten bar. A jak tady vypadá?
0: No, tak koukejte, především jo, nejsou jo. Lidi, jo?
3: Jo, jo.
0: Kávonožka má mateřskou dovolenou.
3: Jo.
0: Mixérku chytli do rukou Regma. Jo.
3: Aha.
0: Sklepníka zase chytnul vedoucí jak krát. Jo.
3: Co?
0: A na co přišel? Všecko. No a zpěvace už to nestojí za to se učit nový písničky, páž jde za měsíc do důchodu.
3: A to nemůžete angažovat nějakou mladou, hezkou zpěvačku?
0: Ale jo, byla tady jedna krásná, no? Mladá holka, jo, hezká, jo. Zpívala nádherně, ale měla trojku z chemie, no.
3: A co hudba?
0: No tak hudbu nám vrátí poneděli ze záchytky.
3: A sakra, a kde no. Se tak zrychtovali?
0: Ale oni pustili basistu o půl roku dřív z basy, víte?
3: Jo.
0: Tak dal do placu basu Kejrumu.
3: Tak říkáte, že tady žádný bar není?
0: Ale jo, tady ne, ale ve městě jo, máme krásný bar, kdybyste chtěli.
3: Jo.
0: Jmenuje se to U odcizenýho inteligenta.
3: No jo, ne? Ale když já nejsem zdejší.
0: To jste šťastný člověk. Víte co, já půjdu s váma. Nějaký ten panák mi přece nemůže narušit kvalifikaci, no. Ne?
3: A nemůžou vás tady postrádat?
0: Ale jo, můžou. Jenomže než na to přijdou, tak jsem dávno v penzi. Pojďte.
3: Den!

0: Noc plná hvězd.
1: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelný darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
2: Děkuji.
1: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
2: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
1: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
2: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
1: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
2: Tak, že bych zkusila dát diktát.
1: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
2: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
3: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
2: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
3: Kalhous.
2: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
3: No a mě by to zajímalo.
2: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
3: A co tam šel dělat?
2: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
3: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
2: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
1: Počkejte, to řekl syn?
2: Ne, to říkám já.
1: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do P. Jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
2: Tak P. Pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
2: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
1: Třeba.
2: To nebyly víly.
1: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
2: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
1: Třeba.
2: To nebyly víly.

0: sexuálně. Vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
1: Pilný syn cílil na lesní pych.
0: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký, a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Víte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
1: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
0: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
1: Ano, všimla.
0: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo.
1: Kolegyně. Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
0: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím první.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pro záchranu svého deviantního plánu udělají cokoliv. Kdo? No, oni. Dosavadní majitelé klíčů, kteří si od počátku 21. století už zcela otevřeně privatizují svět. Ještě velmi nedávno byli přesvědčeni, že už není síla, která by tu zvrácenost zastavila. A dnes běsní, když se taková síla nečekaně ozvala a přebírá iniciativu. Běžně se jí říká lid. Je to kolem nás každodenně ve stovkách příkladů. Vezměme jediný. V celku běžná chladná zima pokračuje chladným jarem. V sedmiletém cyklu střídajících se vlhčích a chladnějších roků s těmi sušími a teplejšími donedávna nic neobvyklého. Kdo si udělal s protiproudem roční vánoční kalendář, překvapen rozhodně není. Žádný tajemný zázrak, jen moudrost našich předků, stejně jako stará pranostika studený máj v stodole ráj, takže skvělé. No jo, jenže s tím se apoštolové klimatického náboženství pochopitelně nemohou smířit. Navzdory tomu, co každý vlastními smysly vnímáme, nám z České televize a s ní spojených korporátních médií budou dnes či zítra večer tvrdit, že opět proběhl nejteplejší duben či květen v historii měření. Maximálně řeknou druhý nejteplejší. Přidají, že to tak zaznamenali, a teď pozor, na stanicích, které měří teploty nejméně 30 let. Proč právě 30 a ne třeba 50 nebo 70? Protože současně s převratem, který nejen u nás změnil zásadně poměry, ukončili architekti takzvaného nového světového řádu zhruba půl století relativně stabilního poválečného uspořádání dvou hlavních soupeřících bloků, západu a východu. Zařídil to paradoxně život s naštěstí nepoužitou bombou. A jako významnou součást zamýšlené báječné nové totality spustili projekt globální oteplování způsobené člověkem. Kam to má v technologickém věku nakonec vést, je téměř přesně popsáno v dystopickém románu Aldu Huxleye Báječný nový svět, vydaném v roce 1932, jenž v geniálním českém překladu by šel pod názvem Konec civilizace. Připomeňme ale, že Huxley nebyl první. Jako absolutní vizionářský základ mu předcházel velkolepý, jenže ruský a proto na západě opomíjený, román Evgenie Zamjatina My, vydaného již v roce 1920. Ten mohli posluchači protiproudní stanice Hvězda nedávno slyšet jako četbu na pokračování, takže proti běžné populaci mají i mezi nepodvolenými obrovskou znalostní výhodu. Ostatně právě tak jako čtenáři naší akademie. Stačí k tomu kliknout nahoře na hlavní stránce na stejnojmenou rubriku. A teprve po nich vydává George Orwell dnes obvykle nejcitovanější dystopii 1984. Tato trojice viděla prakticky shodně nebezpečí chystající se tyranie, jaká tu ještě nebyla. Pouze se jednotlivě zaměřovali na její některé specifické projevy. Globální oteplování je ovšem nápad tak kuriózně připitomnělý, že to nenapadlo ani jednoho z těchto literárních velikánů. Představu, že sodovkový plyn CO2, tak nezbytný pro růst veškeré zeleně, bude velkým bratrem prohlášen za smrtelné nebezpečí pro svět, to by jim tehdejší ještě docela příčetní čtenáři prostě nevzali. Jenže k této lži bylo nutné využít všech technologicky zdokonalených propagandistických nástrojů a bušit jimi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, do hlav nepřipravené veřejnosti, zvláště nejmladším generacím. Ty ani netušili, že projekt je staršího data. Už na konci 60. let pro tyto účely vznikl Římský klub, v němž vysloužilé politické, vědecké a mediální elity dostali příležitost objevit se opět ve světlech reflektorů, no a ještě si k tomu příjemně přivydělat. Byl to právě Římský klub, který začal strašit, že zdroje jako ropa, uhlí, přírodní hnojiva a tak dále brzy dojdou a začne hladomor. Tedy pokud se bude lidstvo dál množit tempem, které ovšem právě dosažitelná levná energie a v ní pramenící technické objevy umožnili. Neboli je nutno lidskou populaci začít rázně omezovat. Různě. Chemickou antikoncepcí, přičemž zdravotní rizika hormonálních jedů samozřejmě zatajíme, nebo legalizaci umělých potratů nazývaných přerušení těhotenství, jako by v něm šlo pak nějak pokračovat, a rozpoutáním projektu ženské hnutí, v němž potrat není vražda, ale moje volba, moje tělo, jako by ten zbrusunový tvoreček nesl pouze chromozomy matky, o duši ani nemluvě, ta přece už neexistuje. Žádná z předpovězených katastrof Římského klubu se pochopitelně nikdy nenaplnila. Tak se na ně mediálně zapomnělo, aby je nahradila stejně šílená, vědecky podložená pochopitelně, předpověď zbrusu nová. Ony mladé generace, o které architektům konce civilizace šlo a jde na místě prvním, samozřejmě netuší, že původním strašákem byla proroctví globálního ochlazování. Slunce mělo ve své aktivitě zlenivět a svět zamrznout a lidé vymřít na hladomory a nemoci. Mimochodem, tato dystopická verze byla přece jen o chlup blíže realitě, protože naše sluníčko se opravdu v posledních dekádách chová jaksi divně, jako by toho už s námi mělo plné zuby. Jenže byl tu problém. Se sluncem lidská činnost nesouvisela. Zavěsit na to předpověď konce fosilních zdrojů a tedy nutnost od základu změnit energetický průmysl na alternativní, tím myslí se solárníky, větrníky a tak dále. To sice šlo, ale bylo to málo mobilizující. A tak to vyřešila tedy nevědomky až baronka Thatcherová, v té době ještě britská premiérka. Potřebovala se zbavit silných hornických odborů každou chvíli hrozících stávkou. Tak dostala katastrofální nápad. Zafinancovala velkorysým grantem vědce meteorology s tím, že do 3-4 měsíců od nich potřebuje úplně opačná data, která prokáží, že využívání uhlí způsobuje nebezpečné globální oteplování atmosféry. Briskně je dostala, protože grantová korupce byla ve vědeckém světě vždy tou zaručenou motivací a na základě vědeckého zjištění začala doly zavírat a otevírat ložiska plynu v moři, protože plyn se tehdy pokládal za čistý zdroj energie a politicky vyhrála. A klimatická lež byla na světě. Korporátní biznis, nejdůležitější jsou splozenec fašistických architektů odlidnění skrze havárii civilizace, okamžitě pochopil, že tohle je ta pravá příležitost. Otevřete státní pokladny všech západních zemí a nahrňte nám peníze daňových poplatníků, jinak svět schoří skrze atmosféru ucpanou sodovkovým plynem a naše absolutně nepotřebné nové drahé technologie zapřujte do zákonů. Ani armáda zkorumpovaných vědců nesměla zůstat stranou hostiny z veřejných peněz. Vždyť právě oni musí dodávat žrádílko propagandě. A tak se původně nevelký Thatcherové meteotým rozrůstal, až vznikl mezinárodní panel pro změnu klimatu, takzvaný IPCC. A pak se už rovnou objevil prezidentský kandidát Al Gore, s podporou tohoto kapitálu mu Bílý dům unikl jen o fous, a pak Greta a no a tak dále. K tomu bylo ale také nutno přizpůsobit umístění měřících meteorologických stanic. A tak nás veřejnoprávní meteorolog Michal Žák a jeho kolegové, Žák vyniká jen tím, že si z toho dokázal urvat největší biznis nejen v České televizi, ale i v akademické sféře, kde vyučuje. Tak ti nás opakovaně ujišťují, že tento květen, duben, leden, září byl opět nejteplejším měsícem podle dat ze stanic, které měří teplotu nejméně 30 roků. A jsme zase u toho. Po převratu jsme se totiž stali součástí západní cesty k dystopii, k tyranii, jaká tu ještě v dějinách nebyla. A s tím nutně přibyly desítky a stovky měřidel, umístěných čirou shodou okolností u tepelných zdrojů, jako jsou elektrárny, teplárny nebo v blízkosti asfaltových ploch, silnic a dálnic. Nebo ve městech, která si vzhledem k moderní zástavbě udržují teplotu o 2-3 stupně vyšší, než je skutečná. Klasický měřák v pražském Klementínu je toho dokonalou ilustrací. V přírodě, kde najdu anomálii s tepelným prouděním, tam to rovněž umístili. A data jsou na světě. Takže je nám sice zima, topíme o 106 i v květnu, ale podle skorumpovaných strážců klimatické lži žijeme ve světě umírajícím horkem. Tají prý ledovce, ve skutečnosti jinde přibývají, a už nám dopředu hlásí, že jakýsi jev El Niño, o kterém ve skutečnosti nic nevědí, prý letos způsobí šílená vedra. Doufají, že nás už dopředu strach sklátí. A když se to nestane, no tak se na to zapomene a věda vytvoří zase něco jiného. Podvod je hlavní metoda současného pokroku. Lžou nám o válkách minulých a jejich původcích, k tomu nám importují sudeťáky na sjezd. Lžou nám o válkách současných, které ostatně mají z větší části příčiny právě v ropném biznisu. Kvete jako nikdy předtím, neboť biliony za Green Deal jsou už bezpečně ukradeny. Lžou nám o zdraví a nemoci, proto inscenují pandémie, jež legalizují smrtící vakcíny. Lžou o smrti a o tom, co přijde po ní, aby znehodnotili život. Smysl je stále stejný. Odlidnění a konec civilizace. Instalace věku nemyslících podvolených otroků, uvězněných v technologickém pekle. To všechno pro pozemský ráj 1% aktuálních miliardářských nadlidí. Proto majitelé klíčů tak běsní, když do hry nečekaně vstupuje stále více probuzený lid. Třeba ten, který protestuje proti zkáze zvané větrníky, nebo ten, jenž se za týden sejde k protestům v Brně, či ten, který nechce povinně platit veřejnoprávní propagandistickou troubu lží a hrát přitom ještě poslušné křoví v bezbožné frašce, v níž se pod horou lží zhroutila neuskutečnitelná idea demokracie. No prostě my.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Řekne-li vám někdo, mám hezkou ženu, politujte ho, není mu věrná. A řekne-li vám někdo, mám věrnou ženu, politujte ho, není hezká. Řekne-li někdo, mám nehezkou ženu a ještě k tomu není věrná, politujte ho, to je smolař. A řekne-li někdo, mám hezkou ženu a je mi úplně věrná, politovat, to je cvok. Anna Bolejnová byla krásná. Dal jsem ji proto popravit za nevěru. A už tu byla další, už tu byly další. Jana Sejmůrová, Anna von Kleve a Katy Howardová. Katy Howardová to byla druhá Kateřina v mém životě. Já věřil, že poslední. K čemu člověku více Kateřin? Ale je tu další kapitola. A další žena. A další Kateřina. Čtěme dál. Včera při hostině seděla u stolu proti mně žena. Nádherná žena. No, nebyla zrovna nejmladší, ale jsem snad já mladý. No tak těch padesát by mi nikdo radši nehádal. Ale léta tu jsou. Prostě seděla proti mně. A já, léta neléta, začal pracovat očima. Vrhal jsem pohledy, jak se říká. Ty první takové nezávazné, ty další už trochu závaznější. Tvářila se, jakože jí matu. Na což jsem jí ovšem neskočil. Jo, to dá práci markírovat nevinnost, ty 45letý dibliku. Na svých dalších pohledech jsem nechal ulpět známky žádostivosti. Když tu se ke mně naklonila dáma sedící po mé pravici a zašeptala mi, Hrome veličenstvo, chovejte se tak trochu jako král, zatím se na vaše konto baví půl sálu. Abych zachránil vážnost, aspoň před tou dámou povídám, milá lady, to máte tak, jsem už v létech, kdy se musím porozhlédnout, kdo by mi, až umru, oči zatlačil. A ta dáma povídá, veličenstvo, jedná-li se vám jenom o zatlačení očí, doporučím vám zdatného funebráka. Jedná-li se vám ještě o jiné věci, co vám brání, abyste se oženil? Nevypadám přece špatně. Jsem Kateřina Pár.

kávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: písnička Oheň od Karla Hály. A hned navážeme další písní od Helenky Vondráčkové. Můžeš zůstat, můžeš jít.
1: Stůj, ještě rozhlídni se kolem, tenhle pokoj bude sám, ještě pobudu.

písnička Můžeš zůstat, můžeš jít od Heleny Vondráčkové. Je pondělí 18. května. Blíží se nám 4. hodina, za chvíli začne svítat. Pomalu dohrává písnička Můžeš zůstat, můžeš jít od Heleny Vondráčkové. Je pondělí 18. května. Blíží se nám 4. hodina, za chvíli začne svítat.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No,

0: Ne, takhle asi bylo, takhle asi veliký. Takhle veliký akvárium asi. No a... No ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle... Asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo. Čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo. Ze skla, skleněný, víte? Aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo a dole to mělo dno taky to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té, nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jaký to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jaký to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako, klec, víte, znáte klec, jo. To je takový jako drát, víte, a pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to je takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci, až ta by tam nedržela samozřejmě, ta by těma nicama unikala, víte, to bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky, a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhý a zase z druhého, různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem vám to tak udělal, ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam, v té kleci, víte. Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
1: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.

hrála nám písnička Co tě čeká od skupiny Marcias. Marcias, česká folkroková skupina, která působila mezi lety 1973 až 1988. Své jméno převzala z řeckých bájí od nešťastného satyra Marciase. Na motivy této báje tež vznikla jedna z nejúspěšnějších písní skupiny Marcias a Apollon. A následovat bude píseň od Marty Kubišové. Nov, měsícov novu, byl teprve asi předevčírem, takže půl měsíc bude až za pár dní, ale Marta Kubišová nám zaspívá píseň Loudá se půl měsíc.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu právě 100 let, kdy se v rodině Součků narodil malý Ludvík. My už jej známe jako mimořádného vypravěče v knihách, které dodnes patří k tomu nejlepšímu z české literární tvorby. Od legendární trilogie Cesta slepých ptáků až třeba poslavné Tušení. Po válce vystudoval medicínu a pracoval jako vojenský lékař. Sloužil mimo jiné v Koreji. Nešlo tehdy ale jen o exotickou epizodu. Souček tam poznal svět velmi odlišný od tehdy uzavřeného Československa. Střetl se s moderní technikou, armádou i širší geopolitikou. A právě tehdy se stalo něco mimořádného. Usedl k psacímu stroji a začal popisovat dávné civilizace či exotické pohledy na dění ve vesmíru. Domácí literatura byla tehdy plná románů takzvaně realistických, historických příběhů nebo přísné ideologie. Souček však přinesl něco úplně nového. Náhle se otevřely dveře do podzemních komplexů, tajných expedic, kosmických teorií a podivných vědeckých hypotéz. Ano, šlo o sci-fi a právě tu nám otevřel. Zajímavě se proto k Ludvíku Součkovi vrací svým textem Milan Kramberger. Najdete je pod názvem Muž, který naučil Čechy snít o vesmíru.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Vrátíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: Noc s hvězdou.
1: Přes jenom jak ty tuzemské nebe vidíte, je dost obtížná věc, poněvadž my nejsme velmoc a nemůžeme si dovolit orientaci do té míry svéráznou jako jiný.
2: Ovšem, vy myslíte svéráznou jak si stran toho vyšívání svéráznost, nebo jak...
1: Nemíním ani tak folklorně, víte, jak si svéráznou jako spíš svébytnou orientaci, tedy přímo čarou, nezávislou.
2: Abychom šli dopředu, aniž bychom hleděli tu nebo tam, ano, to není možné, neboť naše síla je v průměru.
1: He?
2: V průměru je naše síla, to nemám ze sebe, to mám z novin a ze seriózních novin.
1: A bylo to snad míněno pochvalně dokonce.
2: Ovšem. Patrně pisatel sám byl podprůměrný, takže...
1: Ano, takže on by byl i na tom průměru, jak si vydělal.
2: Samo sebou, my musíme hledět i co, která zem nám skýtá, tuto, tu tam, tu té, nebo či čo, já nevím.
1: Kompromisní řešení.
2: My se podívejme na tu Evropu od severu, že ano, a vezměme tu, kterou zem, například takové Norsko, co by nám skýtalo.
1: Norsko by nám snad poskytlo jako zářný příklad ty
2: Fjordy. Protože kdybychom tady měli fjordy, tak by nás Německo mohlo podezřívat, že jsou to vlastně tajná přístaviště pro sovětské ponorky, že ano.
1: Řeklo by se, že ty ponorky se sem prokousaly pod zemí přímo z Dněpru v průhodě.
2: No, prostě parašutisti zapustili ponorky do Třeboně. Najednou loví jej rybník, něco se hází v síti, pane. A...
1: Ona je to pětikilová ponorka.
2: A jo, pětikilová. Co taková ponorka? Jikernáč, ta má někdy i tři pudy. Teď má v sobě, prosím vás, taková mláďátka výbušná. Torpédka. Vaňha přeci pak dělá polévku z ponorek. No, například takový potáž a la sumarin, anebo smažený šroub a la resl. To prostě není možné.
1: No tak to Norsko se nehodí, jak je vidět. A co takhle, když to nejde od severu, tak bychom to snad mohli zkusit od západu, ne? Třeba takový Francouz.
2: Generózní přítel, ale nebylo by fér.
1: Honem po něm zavádět le front populaire.
2: Rostodivné sousedy totiž máme kolem sebe.
1: S rozvahou volmeš tedy pro sebe nebe.
2: Takový Angličan.
1: Jo, to je pán.
2: A co ten si může dovolit?
1: Je mi ne. To mi ne. Německé nebe mí.
2: A v tom by nikdo nechtěl žít.
1: Dreimalnein.
2: Moment. Snad Henlein.
1: Bratr Rus.
2: Je Slovan.
1: Ale zase je tu otrava, že my chcem svý nebe mít aspoň trošku doprava.

0: na tom zatím je Velká Británie. Ta určitě v nebi má své kolonie.
1: Zbývá jen vyřešit poslední complication, jak si v nebi udrží splendid isolation.
0: Buddhisti,
1: křesťani,
0: židi,
1: mohamedáni
0: dělí se
1: o nebe.
2: But the real Englishman is a perfect gentleman.
1: Ten nebe.

0: Angličan, všude má pořádek rád, vidí v nebi britský protektorát. Poslední rok ve Francii byl veliký šum, když se uklidnil ten šum, objevil se Blum.
1: Začal dušit do stolu svou zaťatou pěstí, jenom v lidovém nebi je naše štěstí.
0: Citoyen, camarade, messieurs, dames, soyons tous frères, vive le front populaire, seul le front populaire, mais voyons donc, c'est bien clair, vois le ciel.

0: každý člověk své nebe svým způsobem vidí. Za co jeden bojuje,
1: druhý se stydí.
0: Někdo vidí v nebi jenom práci, mír a klid.
1: Někdo zase prostředek, jak malamutit lid. Silný Jan Goliát, volám vás všechny na stráž.

0: Noc plná hvězd.
1: Haló, slečno, pojďte sem. Fakra. Naměla Andre. Podívejte se, můžu se vás na něco důležitého zeptat? Co proti mě máte?
2: Nic.
1: Tak to je fajn. Nechtěla byste se mnou kamarádit? Já se jmenuji Prokop. Ale můžete mi taky říkat Prokůpku. Nebo Prouky.
2: Prouky, jo.
1: No, já jsem doktor. Doktor práv.
2: No. Já se jmenuji Věra, já jsem zpěvačkou. Zpěvačkou písní.
1: Aby se mi hodilo, já taky dělám do zpěvu, jo? Nemohla byste mi dávat hodiny? Teda hodiny s kukačkou.
2: Mohla. Můj tatínek je kukačkovej hodinář.
1: To je blbý sakra. Škoda, že není přesejpací hodinář. Víte? Mně se totiž zastavili hodiny, přesejpací hodiny, a nejdou.
3: Helejte, a obracíte je takhle zhůru nohama někdy?
1: To nemůžu, to by se mi nahrnula krev do hlavy.
3: Ne, já myslím, jako kde máte písek?
1: Na dvorku haldu. Ale to víte, já už si teď nehraju. Nemám tolik času.
3: Já myslím v těch hodinách, kde máte písek, nahoře nebo dole?
1: Uvnitř.
3: Uvnitř, nahoře nebo uvnitř, dole?
1: Uvnitř, dole. Vole.
3: To je jasný, tím pádem, poněvadž ten písek musí být nahoře.
1: To máte marný, tam se neudrží.
3: To je právě v pořádku, poněvadž jak ten písek padá, jo? Jak, když písek padá, tak hodiny jdou.
1: No jo, ale začne padat sníh a hodiny se zastaví. To se mi právě stalo. Začal padat sníh a...
3: Uvnitř začal padat sníh?
1: Ne, uvnitř padat nemůže. Venku začal padat sníh. Uvnitř nemůže.
3: Jak to, že ne? Jak to, že ne? Já mám doma třeba těžítko, upomínkovej to předmět ve tvaru koule. S tím, když se zatřepe, jako jo, tak uvnitř sněží. Skutečně.
1: Ještě nám vykládáte, že se tam chodíte koulovat.
3: Já něco vím. Já vám znám pána jednoho a ten má přesejpací hodiny a v nich má místo písečku železný piliny. Jo? Rozumíte, on, když mu to takhle dojde, tak on se s tím nemusí obracet. On na to položí magnet a ten píseček se musí vzhůru.
1: Apropo, nechtěla byste mi dávat hodiny?
3: Co, kdo? Já, jestli bych vám nechtěla dávat hodiny? To bych byla pěkně blbá. Kdybych měla nějaký hodiny, tak bych si nechala.
1: Ale tady byla taková jedna krasavice, jak by mě hučela. Je pořád prouky sem, prouky tam.

0: noc s hvězdou.
1: Naši prosperující společnost můžeme rozdělit zhruba na dvě poloviny. Na spokojené a nespokojené. Ovšem, jedna z těchto polovin je daleko větší. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, kdož žijí nenápadně, hledí si svého já a rozšoupnou se jen o státem uznávaných svátků. Tak ku příkladu tchán z matčiny strany vždy v říjnu na den znárodnění odhazuje svršky, volaje, že ho hřeje společné vlastnictví továren a dolu, který mu dříve patřil. Ale jinak, když nejsou slavnávaných svátků. Tak ku příkladu tchán z matčiny strany vždy v říjnu na den znárodnění odhazuje svršky, volaje, že ho hřeje společné vlastnictví továren a dolu, který mu dříve patřil. Ale jinak, když nejsou slavné dny,

povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovaly, takže jsme mohli dále žít i spokojeně na rubišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohod našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naší rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: táhni, nejsou doma! Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další strýcův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariéru švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matči nám zda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hanbou čtvrti. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly, a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My, děti, musíme do školy a otec příživník má se dostavit je o 8. hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad, rozčilil se tatík. Co bych tam dělal, byť nepracuju. A to s tou školou se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu mu rozbít hubu. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by otce mohl zadržet. Naopak my, děti, jsme tento návrh přijali s nadšením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu Váhu k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomněl. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožert, ačkoliv ho pohled do otcové brunátné tváře musel přesvědčit o opaku. Placení nedojde, opáčil otec klidně, ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají něco uzenin. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo háky z lahůdky. Jako pilné včelky. Stiblík zavrávoral. Ne, ne, u heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždyť vám tolik chutnal, holoto. Děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím můžeš klidně psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopil do sádla. Jsi opilý, soudruhu Tuleji. Bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš, a vykročil k lednici. Stiblík, bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost! Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen.

volá otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte stiblíka.

strašně pustý. Teď už nejsem ničí malá, nekřižuj mé nohy hřeby. Neubližuj mému spánku, chtěla bych už jenom nebýt. Zavří dveře v tomhle kránku, kamenem být na dně vody. Srdce ale neutěšíš, nemusíš.

0: aspoň chvíli.
1: Je 5. ráno.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info.

prodírá se dobou sichravou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou. Pod mostem

beze svědků práva zbavený, stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhny.

0: Noc s hvězdou.
1: Je tomu 5 let, co se kamarád Orion Marschner vydal vzhůru po Otavě za zlatem. Běžel dobrým vlčím klusem 10 mil vzhůru proti proudu, maje lano otočeno kolem těla a jeho věrná kánoe Ramona ho následovala jako psík. Štěstí mu přálo. Vracel se po týdnu, předháně prout ranami svého pádla a objemný váček byl pln zlatých zrnek. Hladce projel peřemi Vltava Rývru a ďáblova propust se mu šklebila vstříc. Kamarád Orion se nelekl žádné propusti. Spoléhal na svoji Ramonu a spěchal nedočkavě, neboť zlato pálilo v záňatří. A tak našla Ramona smrt ve vlnách a váček se zlatem byl pohřben na dně. 24 hodin seděl potom kamarád Orion na břehu u ďáblovy propusti, chvíle mi klel, chvíle mi plakal pro Ramonu a prales mu oplácel nadávky. Byl zmořen hladem a lítostí. A tu najednou spatří, jak se blíží na své lodici kofila Jim, zvaný Postrach Povltavý, který kradl kamarádům čokoládu z chat a byl vždy dosti rychlý, aby zmizel z dostřelu nejlepším hochům z osady. Hej, kamaráde! Volal na Oriona. Dá se proplout touhle šlajslou? Dá, odpověděl Orion. Já jsem tudy také proplul. Jim se ušklíbl a hnal lodici do propusti. Za chvíli se mohl Orion poprvé za 24 hodin srdečně zasmát, když se kofila Jim vynořil z vln a řasy a větvičky mu visely z fousů. Kojose! Řval vztekle. Kojose, lhal si! Nelhal, volal Orion. Proplul jsem, ale také jsem zvrhl. Kofila Jim se potopil na dno a sebrav největší kus, který našel, vynořil se opět a hodil jim na Oriona. Orion zachytil tu věc a vykřikl radostí. Zlato! Mé zlato! A tiskl váček k prsům, rozběhl se k Praze. Kofila Jim klel, až voda bublala, ale nakonec vydá, že se nedá nic dělat, vylezl na břeh, tichý a se srdcem zlomeným. A od té doby sedává za ponurých nocí nad ďáblovou propustí, jako sedávala Viktorka nad splavem v babičině údolí. A jeho truchlivá píseň lká a žaluje hvězdám jeho bol.

vyprávění pohnulo hluboce všemi a stačilo k tomu, aby se Matlafousek znovu připlížil a ukradl další uzenku. Neboť hlad počal doléhati silněji na jeho a Budulínkovi útroby. Trampové se chtěli nyní znovu dát do hodování a Forbes sáhl rukou po pletenci, který ležel opodál. Spravedlivé nebe! Vykřikl hlasem, jenž pronikal do morku. Všichni k němu zděšeně pohlédli. Čtyři! Řekli téměř současně. Duch lodi! Vyrážel ulekaně Forbes. Žádá si dalších obětí. Metejme los, navrhl Bivoy odhodlaně. Všichni souhlasili. Šerif sevřel v pěsti pět sirek nestejné délky. Každý vytáhl jednu. Nejkratší zbyla samotnému Aspirinovi. Jeho tvář byla jako ze žuly. Ani brvou nedal znát své pohnutí. Odhodil širák a přeskočil pažeň lodi. Zbohem, šerife! Volali za ním. Zbohem, chlapci! Nezapomeňte, že Jack Aspirin vás miloval! Zbylí Trampové se opět ponořili v mlčení. Jediný Jerry Pink Pong sledoval z předprsně lodi plovoucího šerifa, pronikaje orlým zrakem temnotu, až mu hlava Jackova zmizela na dobro ve tmě. Vydrží-li takto plovat 3 míle k severu, může dosáhnout břehu, pravil k ostatním. Nemyslím, že by pak byl na tom lépe, vrtěl hlavou Čiklec. Severní břeh se hemží podezřelými lidmi a velikými dravci. Sám jsem tam kdysi skolil ze 3 kroků 60-liberního buldoka. V tom směru se o Jacka nebojím, odporoval Forbes. Není muže v celém Povltaví, jenž by dovedl rychleji užívat své pistole než on. Vzpomeňte si, kamarádi, jak se vypořádal s Rádionem Masperesamem, před jehož bambitkou nebyl nikdo ani na 1000 jardů dosti bezpečen. O tom nic nevím, mísel se Bivoy živě do řeči. Víš přece, že jsem teprve letos za jarních dešťů opustil svůj starý srub v polapských prériích, abych se přidružil k vám. Povím ti tady tu historii, řekl Forbes, ačkoliv není ranča po celém toku Vltavy, kde by ji neznali z paměti malí chlapci farmářovi z dědova vyprávění.

0: Noc plná hvězd.
1: Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, říká se. A opravdu ještě nikdy se mi nestalo, že bych na horách potkal neštěstí, aniž ono tam potkalo mne. Ale po lidech vyjde každou chvíli. A stane se i člověku ženatému, který je právě pro tento stav štěstím přímo zavalen a hýčkán, že sám zdroj jeho blaha na čas zmizí a že tedy řečeno rovnou, jeho žena odjede na kratší anebo delší dovolenou. To jsou pak tvrdé chvíle v bytě zbaveném hudby a jasu. Muž je sám, ba hůř, je opuštěn. Nalhává si ovšem pocit jakési pomyslné svobody, ale zatím neví, jak ji projevit a využít. Vstoupí tedy z přecíně do bytu, aniž by se přezul, pak nezhasne v koupelně, pojídá žemly v chůzi, takže drobí na koberce a to všechno mu připadá opojné, dobrodružné a v jistém smyslu dokonce heroické. Pak si uvaří kávu, nechá hrnek i lžičku na stole a odejde. Léty, dlouhými léty bedlivého pozorování jsem dospěl k závěru, že věci ponechané na určitých místech tam zůstávají. Ještě nikdy se mi nestalo, že by některý z předmětů z vlastní iniciativy nebo prostě ze studu, že překáží, opustil místo, které očividně není místem jeho a odebral se tam, kam patří. Já vím, řeknete mi, že není možné, aby předmětů na nepravých místech ubývalo a já se vás zeptám, jak je tedy možné, že jich tam přibývá. Po třech dnech jsem obklopen více hrnky, než jsem jich mohl použít a použil. Jsou všude. Dokonce i na místech, kam by nikdo, natož pak já, hrnek nepostavil. A totéž se děje s košilemi, kastrůlky, obuví, knihami, lahvemi a všemi drobnostmi denní i noční potřeby. Prostě předmětů přibývá. Kávu už vaříte v nepravé nádobě. Mícháte ji tuškou. Některé skříně nelze zavřít, jiné otevřít. Pod gaučem jsou příbory. Už třetí den nesnídáte, protože nemůžete najít vývrtku. A za vašimi dveřmi je den, kdy zbytky jídel ležící všude přilákají do vašeho bytu zvěř. A tu pojmete šílený úmysl a nápad. Vykonat úklid a obnovit pořádek. Úklid a pořádek jsou slova krásná. Vane z nich harmonie, jistota, klid. Pojem úklidu je vám jasný. To znamená vrátit každou věc na místo jí příslušející. Začnete, ale brzy shledáte, že vaše věci ztratily svá příslušná místa, že vaše místa už zapomněla na své věci a že ve vašem bytě je vůbec mnohem více věcí než míst. Já už zažil řadu takových úklidů. Řadu. A dospěl jsem k názoru, že udržovat denně pořádek je pošetilé a marné. Stejně pošetilé a marné, jako chtít obnovit jej potom po delší době jediným úklidem. Ne. Stanovil jsem si pravidlo. Pravidlo, které vyznávám, respektuji a doporučuji. Pravidlo malého přehledného nepořádku. Malým přehledným nepořádkem nazývám onen stav věcí v bytě, kdy ještě můžete říci, kde která z nich leží, to jest kdy jedna ještě nekryje druhou a nesrůstá s třetí. Kdy můžete kdykoliv pouhým okem, tedy bez přesunování nábytku, posoudit celkovou situaci. A kdy žádný z vašich předmětů ještě nepozbyl svého původního vzhledu, to jest, kdy ještě není pokryt prachem, rzí, mechem, plísněmi, natolik, aby bylo nutno jej dolovat, odškrabávat nebo odsekávat. Budiš pochválen. Malý, přehledný nepořádek dá se udržet i po řadu dnů. Zatímco pořádek nelze udržet ani po několik hodin. A hlavně, malý, přehledný nepořádek se dá poměrně rychle proměnit v poměrný pořádek v případě nutnosti. Například? Oznámí-li například vaše manželka, že se vrací domů dříve, než původně zamýšlela.

0: Noc s hvězdou.
1: No, tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisihák.
2: Poklonka, pane komisaři.
1: Dobrý den, posaďte se.
2: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
1: No, jen se posaďte.
2: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
1: tak moment.
2: To bylo tak.
1: Moment.
2: Prosím.
1: Nejdřív projdeme to nacionále.
2: Kam?
1: Vaše nacionále.
2: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionálie.
1: Proč bysme měli jezdit do internacionálu?
2: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
1: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisia.
2: Ne, no tak sláva, vidíte. A stará už doma gruntuje.
1: Jak to gruntuje?
2: No čeká domovní prohlídku.
1: Prohlídku?
2: No.
1: A proč?
2: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
1: Ženatý?
2: A jak, milej pane zlatej?
1: Jak to a jak?
2: No to se porád říkalo, že v socialismu bude člověk svobodnej a já jsem porád ještě ženatej.
1: Máte děti?
2: Nemám, akorát Vendu.
1: No, to není vaše dítě?
2: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomek než já.
1: Ale váš syn to je.
2: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
1: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
2: Jděte, a vypadáte tak na nejvíc na jednu pastorkyni.
1: No. Tak, abychom se dostali k věci.
2: Ano.
1: Tak, jak to bylo.
2: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
1: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
2: Ne, dýně.
1: A to je máte v kukani, ty dýně?
2: A depa, to se u nás říká vrátnici, víte?
1: A tak.
2: Vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
1: Okamžik, já to znamenám.
2: Jo, jdu se podívat?
1: Jo, uslyšel jsem náraz.
2: Co, vy taky?
1: Ne, já píšu výpověď.
2: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
1: Ale svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
2: Ale depak, nevyšel.
1: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
2: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
1: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
2: Soudruh automobil.
1: A tak, jaký to byl vůz?
2: Zmuchlanej.
1: Já myslím značka.
2: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono,
1: dici, ale zatarasil mi dveře soudruh.
2: Soudruh automobil.
1: A tak, jaký to byl vůz?
2: Zmuchlanej.
1: Já myslím značka.
2: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne,

0: výroby.
1: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jinej by mi klidně projel krz kukáň. A ještě by mě vzal sebou do fabriky.
0: No a co řidič?
1: No, ten by panečku koukal.
0: Já myslím to, co tam byl.
1: Jo, toho, co tam byl, tak ten tam vůbec nebyl.
0: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
1: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
0: No, a nic se mu nestalo?
1: Ježiš, jak pak ne, zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
0: No jak to, že nemehlo?
1: Nemohlo.
0: Já vím, nemohlo. Mohl se těžce zranit, ne?
1: No a třeba ho to nenapadlo.
0: Myslíte, že dostal smyk?
1: Od koho?
0: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
1: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
0: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
1: No, to je fakt. To je čas, víte, soudruhu, blbej.
0: No, jednou přijde doba, kdy si budeme počasí řídit sami.
1: No, a to už budeme zaplať pánbu na Volšanech.
0: Myslíte, že se to nedožijeme?
1: Jože, vy byste mi dal, já tam nastupuju od prvního ve vrátnici. A stará tam bude prodávat kytičky.
0: No. Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
1: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
0: No. Taková jako trochu lila, ne?
1: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
0: Číslo jste si nepoznamenal?
1: Nepak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
0: A jak vypadal ten řidič?
1: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
0: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
1: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
0: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
1: No tak, on mi žádnou neukazoval. A doví, jestli mě vůbec u sebe.
0: Ale já myslím postavu.
1: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
0: A co obličej?
1: No tak v obličeji měl takový jako vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej v obličejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
0: No dovolte. A potom odjel, že?
1: Ano, ano.
0: A to se ani neomluvil?
1: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
0: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
1: ale
0: co?
1: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lékat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
0: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
1: To pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
0: Jak to?
1: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
0: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
1: A víte, že to je možný?
0: No.
1: On trochu šišlá.
0: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
1: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
0: Ano.
1: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
0: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
1: Ne, v tom autáku.
0: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustvisiák.
1: Ano.
0: Tak můžete jít.
1: Děkuji, odsíve.
0: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
1: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.

0: je 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pro záchranu svého deviantního plánu udělají cokoliv. Kdo? No, oni. Dosavadní majitelé klíčů, kteří si od počátku 21. století už zcela otevřeně privatizují svět. Ještě velmi nedávno byli přesvědčeni, že už není síla, která by tu zvrácenost zastavila. A dnes běsní, když se taková síla nečekaně ozvala a přebírá iniciativu. Běžně se jí říká lid. Je to kolem nás každodenně ve stovkách příkladů. Vezměme jediný. V celku běžná chladná zima pokračuje chladným jarem. V sedmiletém cyklu střídajících se vlhčích a chladnějších roků s těmi sušími a teplejšími donedávna nic neobvyklého. Kdo si udělal s protiproudem roční vánoční kalendář, překvapen rozhodně není. Žádný tajemný zázrak, jen moudrost našich předků, stejně jako stará pranostika studený máj v stodole ráj, takže skvělé. No jo, jenže s tím se apoštolové klimatického náboženství pochopitelně nemohou smířit. Navzdory tomu, co každý vlastními smysly vnímáme, nám z České televize a s ní spojených korporátních médií budou dnes či zítra večer tvrdit, že opět proběhl nejteplejší duben či květen v historii měření. Maximálně řeknou druhý nejteplejší. Přidají, že to tak zaznamenali, a teď pozor, na stanicích, které měří teploty nejméně 30 let. Proč právě 30 a ne třeba 50 nebo 70? Protože současně s převratem, který nejen u nás změnil zásadně poměry, ukončili architekti takzvaného nového světového řádu zhruba půl století relativně stabilního poválečného uspořádání dvou hlavních soupeřících bloků, západu a východu. Zařídil to paradoxně život s naštěstí nepoužitou bombou. A jako významnou součást zamýšlené báječné nové totality spustili projekt globální oteplování způsobené člověkem. Kam to má v technologickém věku nakonec vést, je téměř přesně popsáno v dystopickém románu Aldu Huxleye Báječný nový svět, vydaném v roce 1932, jenž v geniálním českém překladu by šel pod názvem Konec civilizace. Připomeňme ale, že Huxley nebyl první. Jako absolutní vizionářský základ mu předcházel velkolepý, jenže ruský a proto na západě opomíjený, román Evgenie Zamjatina My, vydaného již v roce 1920. Ten mohli posluchači protiproudní stanice Hvězda nedávno slyšet jako četbu na pokračování, takže proti běžné populaci mají i mezi nepodvolenými obrovskou znalostní výhodu. Ostatně právě tak jako čtenáři naší akademie. Stačí k tomu kliknout nahoře na hlavní stránce na stejnojmenou rubriku. A teprve po nich vydává George Orwell dnes obvykle nejcitovanější dystopii 1984. Tato trojice viděla prakticky shodně nebezpečí chystající se tyranie, jaká tu ještě nebyla. Pouze se jednotlivě zaměřovali na její některé specifické projevy. Globální oteplování je ovšem nápad tak kuriózně připitomnělý, že to nenapadlo ani jednoho z těchto literárních velikánů. Představu, že sodovkový plyn CO2, tak nezbytný pro růst veškeré zeleně, bude velkým bratrem prohlášen za smrtelné nebezpečí pro svět, to by jim tehdejší ještě docela příčetní čtenáři prostě nevzali. Jenže k této lži bylo nutné využít všech technologicky zdokonalených propagandistických nástrojů a bušit jimi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, do hlav nepřipravené veřejnosti, zvláště nejmladším generacím. Ty ani netušili, že projekt je staršího data. Už na konci 60. let pro tyto účely vznikl Římský klub, v němž vysloužilé politické, vědecké a mediální elity dostali příležitost objevit se opět ve světlech reflektorů, no a ještě si k tomu příjemně přivydělat. Byl to právě Římský klub, který začal strašit, že zdroje jako ropa, uhlí, přírodní hnojiva a tak dále brzy dojdou a začne hladomor. Tedy pokud se bude lidstvo dál množit tempem, které ovšem právě dosažitelná levná energie a v ní pramenící technické objevy umožnily. Neboli je nutno lidskou populaci začít rázně omezovat. Různě. Chemickou antikoncepcí, přičemž zdravotní rizika hormonálních jedů samozřejmě zatajíme, nebo legalizaci umělých potratů nazývaných přerušení těhotenství, jako by v něm šlo pak nějak pokračovat, a rozpoutáním projektu ženské hnutí, v němž potrat není vražda, ale moje volba, moje tělo, jako by ten zbrusunový tvoreček nesl pouze chromozomy matky, o duši ani nemluvě, ta přece už neexistuje. Žádná z předpovězených katastrof Římského klubu se pochopitelně nikdy nenaplnila. Tak se na ně mediálně zapomnělo, aby je nahradila stejně šílená, vědecky podložená pochopitelně, předpověď zbrusu nová. Ony mladé generace, o které architektům konce civilizace šlo a jde na místě prvním, samozřejmě netuší, že původním strašákem byla proroctví globálního ochlazování. Slunce mělo ve své aktivitě zlenivět a svět zamrznout a lidé vymřít na hladomory a nemoci. Mimochodem, tato dystopická verze byla přece jen o chlup blíže realitě, protože naše sluníčko se opravdu v posledních dekádách chová jaksi divně, jako by toho už s námi mělo plné zuby. Jenže byl tu problém. Se sluncem lidská činnost nesouvisela. Zavěsit na to předpověď konce fosilních zdrojů a tedy nutnost od základu změnit energetický průmysl na alternativní, tím myslí se solárníky, větrníky a tak dále, to sice šlo, ale bylo to málo mobilizující. A tak to vyřešila tedy nevědomky až baronka Thatcherová, v té době ještě britská premiérka. Potřebovala se zbavit silných hornických odborů každou chvíli hrozících stávkou. Tak dostala katastrofální nápad. Zafinancovala velkorysým grantem vědce meteorology s tím, že do 3-4 měsíců od nich potřebuje úplně opačná data, která prokáží, že využívání uhlí způsobuje nebezpečné globální oteplování atmosféry. Briskně je dostala, protože grantová korupce byla ve vědeckém světě vždy tou zaručenou motivací, a na základě vědeckého zjištění začala doly zavírat a otevírat ložiska plynu v moři, protože plyn se tehdy pokládal za čistý zdroj energie a politicky vyhrála. A klimatická lež byla na světě. Korporátní biznis, nejdůležitější jsou splozenec fašistických architektů odlidnění skrze havárii civilizace, okamžitě pochopil, že tohle je ta pravá příležitost. Otevřete státní pokladny všech západních zemí a nahrňte nám peníze daňových poplatníků, jinak svět schoří skrze atmosféru ucpanou sodovkovým plynem a naše absolutně nepotřebné nové drahé technologie zapřujte do zákonů. Ani armáda zkorumpovaných vědců nesměla zůstat stranou hostiny z veřejných peněz. Vždyť právě oni musí dodávat žrádílko propagandě. A tak se původně nevelký Thatcherové meteotým rozrůstal, až vznikl Mezinárodní panel pro změnu klimatu, takzvaný IPCC. A pak se už rovnou objevil prezidentský kandidát Al Gore, s podporou tohoto kapitálu mu Bílý dům unikl jen o fous, a pak Greta a no a tak dále. K K tomu bylo ale také nutno přizpůsobit umístění měřících meteorologických stanic. A tak nás veřejnoprávní meteorolog Michal Žák a jeho kolegové, Žák vyniká jen tím, že si z toho dokázal urvat největší biznis nejen v České televizi, ale i v akademické sféře, kde vyučuje. Tak ti nás opakovaně ujišťují, že tento květen, duben, leden, září byl opět nejteplejším měsícem podle dat ze stanic, které měří teplotu nejméně 30 roků. A jsme zase u toho. Po převratu jsme se totiž stali součástí západní cesty k dystopii, k tyranii, jaká tu ještě v dějinách nebyla. A s tím nutně přibyly desítky a stovky měřidel, umístěných čirou shodou okolností u tepelných zdrojů, jako jsou elektrárny, teplárny nebo v blízkosti asfaltových ploch, silnic a dálnic. Nebo ve městech, která si vzhledem k moderní zástavbě udržují teplotu o 2-3 stupně vyšší, než je skutečná. Klasický měřák v pražském Klementínu je toho dokonalou ilustrací. V přírodě, kde najdu anomálii s tepelným prouděním, tam to rovněž umístili. A data jsou na světě. Takže je nám sice zima, topíme o 106 i v květnu, ale podle skorumpovaných strážců klimatické lži žijeme ve světě umírajícím horkem. Tají prý ledovce, ve skutečnosti jinde přibývají, a už nám dopředu hlásí, že jakýsi jev El Niño, o kterém ve skutečnosti nic nevědí, prý letos způsobí šílená vedra. Doufají, že nás už dopředu strach sklátí. A když se to nestane, no tak se na to zapomene a věda vytvoří zase něco jiného. Podvod je hlavní metoda současného pokroku. Lžou nám o válkách minulých a jejich původcích, k tomu nám importují sudeťáky na sjezd. Lžou nám o válkách současných, které ostatně mají z větší části příčiny právě v ropném biznisu. Kvete jako nikdy předtím, neboť biliony za Green Deal jsou už bezpečně ukradeny. Lžou nám o zdraví a nemoci, proto inscenují pandémie, jež legalizují smrtící vakcíny. Lžou o smrti a o tom, co přijde po ní, aby znehodnotili život. Smysl je stále stejný. Odlidnění a konec civilizace. Instalace věku nemyslících, podvolených otroků, uvězněných v technologickém pekle. To všechno pro pozemský ráj 1% aktuálních miliardářských nadlidí. Proto majitelé klíčů tak běsní, když do hry nečekaně vstupuje stále více probuzený lid. Třeba ten, který protestuje proti zkáze zvané větrníky, nebo ten, jenž se za týden sejde k protestům v Brně, či ten, který nechce povinně platit veřejnoprávní propagandistickou troubu lží a hrát přitom ještě poslušné křoví v bezbožné frašce, v níž se pod horou lží zhroutila neuskutečnitelná idea demokracie. No prostě my.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku. Blikají dvě hvězdy.

není, a kdo se ohlédne, ten skamení. Já ženich a ty má nevěsta, co nás to potkalo na cestách, neptej se, stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad,

0: námi půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Evan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Chtěl bych se vám ještě zmínit o deskovém Amplionu L666, který v krásném provedení dostanete za 250 káče. V případě, že jste majitelem kavárny, hospody a podobně, doporučuji koncertní Amplion Arcophone 3, který za 690 káče vám udělá 10x větší práci než celá kapela.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

mé skřipky lecos překouslí, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčík

Chce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zas ne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu právě 100 let, kdy se v rodině Součků narodil malý Ludvík. My už jej známe jako mimořádného vypravěče v knihách, které dodnes patří k tomu nejlepšímu z české literární tvorby. Od legendární trilogie Cesta slepých ptáků až třeba poslavné Tušení. Po válce vystudoval medicínu a pracoval jako vojenský lékař. Sloužil mimo jiné v Koreji. Nešlo tehdy ale jen o exotickou epizodu. Souček tam poznal svět velmi odlišný od tehdy uzavřeného Československa. Střetl se s moderní technikou, armádou i širší geopolitikou. A právě tehdy se stalo něco mimořádného. Usedl k psacímu stroji a začal popisovat dávné civilizace či exotické pohledy na dění ve vesmíru. Domácí literatura byla tehdy plná románů takzvaně realistických, historických příběhů nebo přísné ideologie. Souček však přinesl něco úplně nového. Náhle se otevřely dveře do podzemních komplexů, tajných expedic, kosmických teorií a podivných vědeckých hypotéz. Ano, šlo o sci-fi a právě tu nám otevřel. Zajímavě se proto k Ludvíku Součkovi vrací svým textem Milan Kramberger. Najdete je pod názvem Muž, který naučil Čechy snít o vesmíru.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V našem rodinném kolektivu se však bohužel vyskytují i výstřelky. Ku příkladu další z mých bratrů, Lucián. Jde o tichého blázna. Je vášnivým rybářem. Jednou jsem ho pozoroval při výlovu řeky. S překvapením jsem zjistil, která k přilovu postupuje. Když chytil velkou rybu, vzal ji a hodil zpět do vody. Když chytil maličkou, pečlivě ji uschoval. I otázal jsem se ho po příčině tak neobvyklého činění. Vysvětlil mi to takto. Mám doma pouze jediný malý kastrolek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

často hledám, když se mi stýská svoji slunečnou stráň. Kam slunce chodilo spát, já na ní vzpomínám. Často hledám ty cesty, které vedly tam domů k nám. Ty známé louky a les, kde každý rok voní vřes. Tam na slunečnou stráň

0: hvězda.
1: Původně jsem vůbec nechápal, co proti mě má. Proto náš příběh dostal taky hned od začátku takovej hořkej nádech. Vyhodil jsem pro svou lásku 20 korun za růže, pozval

Tak to vidíte. Odmítla mě a málem by mi vzala chuť i ke zpívání další sloky. Ale já jsem se naštěstí nenechal odmítnout a zpíval jsem dál.

0: jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lísků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit, kdo

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Když do ovoce dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou, to, aby sadař si dal do pořádku nervy, to, aby vůbec nepočítal s úrodou.

Kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, houboval, sever se táhni, odkud jsi přišel.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pohleďme na 7 zjevení, neboli 10 faktů o paně Marii ve Fatimě. Růženec a očistec, důležitost modlitby, pokání a oběti. A proč se naše paní ustavila právě během 5 prvních sobot? Připomníme si také zázrak s tančícím sluncem, který někteří neunesli, protože pravé spojení s ním nejde bez zpovědi. Mnozí ctitelé Panny Marie Fatimské znají nejdůležitější aspekty jejího poselství i různé události spojené se zjevením ve Fatimě. Došlo k němu před více než 100 lety. Některé podrobnosti však mohou dnes snadno zapadnout v ruchu každodenní pěny dní. Neposlušnost kněží a řeholníků vůči představeným a svatému otci navíc našeho pána Ježíše Krista nesmírně uráží. A proto si ty nejdůležitější, ale i některé opomíjené aspekty zjevení, jehož začátek jsme si tento týden připomněli svědomím, že všechny jeho souvislosti nadále trvají, ba zesilují, přečtěme v článku, kde nás na ně upomíná Antino Baraliego.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papír, kouká na to a říká, to je ono.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

zklamaná láska, trapnost vím. Vemte si život, ten je váš, ale co srdce, co pak s ním? A tak já stojím dál, když mřím.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Velké sletové dílo roku 1938 ohlašuje sletový plakát. To není úsměv a hravá radost hovoru barev umělcový. To je všecko, co slibuje sokolstvo svému státu v duchu sokolském. Tělos na všechny strany a silná paže na ochranu státní vlajky a slovanské lípy. Na Strahově vyrostly obrovské stavby šater a mohutné konstrukce tribun jako zázrak jara. Na několik týdnů se naplní životem mladých i starých. Přijedou naši, kde kdo se chystá.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. V fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pro záchranu svého deviantního plánu udělají cokoliv. Kdo? No, oni. Dosavadní majitelé klíčů, kteří si od počátku 21. století už zcela otevřeně privatizují svět. Ještě velmi nedávno byli přesvědčeni, že už není síla, která by tu zvrácenost zastavila. A dnes běsní, když se taková síla nečekaně ozvala a přebírá iniciativu. Běžně se jí říká lid. Je to kolem nás každodenně ve stovkách příkladů. Vezměme jediný. V celku běžná chladná zima pokračuje chladným jarem. V sedmiletém cyklu střídajících se vlhčích a chladnějších roků s těmi sušími a teplejšími donedávna nic neobvyklého. Kdo si udělal s protiproudem roční vánoční kalendář, překvapen rozhodně není. Žádný tajemný zázrak, jen moudrost našich předků, stejně jako stará pranostika studený máj v stodole ráj, takže skvělé. No jo, jenže s tím se apoštolové klimatického náboženství pochopitelně nemohou smířit. Navzdory tomu, co každý vlastními smysly vnímáme, nám z České televize a s ní spojených korporátních médií budou dnes či zítra večer tvrdit, že opět proběhl nejteplejší duben či květen v historii měření. Maximálně řeknou druhý nejteplejší. Přidají, že to tak zaznamenali, a teď pozor, na stanicích, které měří teploty nejméně 30 let. Proč právě 30 a ne třeba 50 nebo 70? Protože současně s převratem, který nejen u nás změnil zásadně poměry, ukončili architekti takzvaného nového světového řádu zhruba půl století relativně stabilního poválečného uspořádání dvou hlavních soupeřících bloků, západu a východu. Zařídil to paradoxně život s naštěstí nepoužitou bombou. A jako významnou součást zamýšlené báječné nové totality spustili projekt globální oteplování způsobené člověkem. Kam to má v technologickém věku nakonec vést, je téměř přesně popsáno v dystopickém románu Aldu Huxleye Báječný nový svět, vydaném v roce 1932, jenž v geniálním českém překladu by šel pod názvem Konec civilizace. Připomeňme ale, že Huxley nebyl první. Jako absolutní vizionářský základ mu předcházel velkolepý, jenže ruský a proto na západě opomíjený, román Evgenie Zamjatina My, vydaného již v roce 1920. Ten mohli posluchači protiproudní stanice Hvězda nedávno slyšet jako četbu na pokračování, takže proti běžné populaci mají i mezi nepodvolenými obrovskou znalostní výhodu. Ostatně právě tak jako čtenáři naší akademie. Stačí k tomu kliknout nahoře na hlavní stránce na stejnojmenou rubriku. A teprve po nich vydává George Orwell dnes obvykle nejcitovanější dystopii 1984. Tato trojice viděla prakticky shodně nebezpečí chystající se tyranie, jaká tu ještě nebyla. Pouze se jednotlivě zaměřovali na její některé specifické projevy. Globální oteplování je ovšem nápad tak kuriózně připitomnělý, že to nenapadlo ani jednoho z těchto literárních velikánů. Představu, že sodovkový plyn CO2, tak nezbytný pro růst veškeré zeleně, bude velkým bratrem prohlášen za smrtelné nebezpečí pro svět, to by jim tehdejší ještě docela příčetní čtenáři prostě nevzali. Jenže k této lži bylo nutné využít všech technologicky zdokonalených propagandistických nástrojů a bušit jimi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, do hlav nepřipravené veřejnosti, zvláště nejmladším generacím. Ty ani netušili, že projekt je staršího data. Už na konci 60. let pro tyto účely vznikl Římský klub, v němž vysloužilé politické, vědecké a mediální elity dostali příležitost objevit se opět ve světle reflektorů, no a ještě si k tomu příjemně přivydělat. Byl to právě Římský klub, který začal strašit, že zdroje jako ropa, uhlí, přírodní hnojiva a tak dále brzy dojdou a začne hladomor. Tedy pokud se bude lidstvo dál množit tempem, které ovšem právě dosažitelná levná energie a v ní pramenící technické objevy umožnili. Neboli je nutno lidskou populaci začít rázně omezovat. Různě chemickou antikoncepcí, přičemž zdravotní rizika hormonálních jedů samozřejmě zatajíme, nebo legalizaci umělých potratů nazývaných přerušení těhotenství, jako by v něm šlo pak nějak pokračovat, a rozpoutáním projektu Ženské hnutí, v němž potrat není vražda, ale moje volba, moje tělo, jako by ten zbrusunový tvoreček nesl pouze chromozomy matky, o duši ani nemluvě, ta přece už neexistuje. Žádná z předpovězených katastrof Římského klubu se pochopitelně nikdy nenaplnila. Tak se na ně mediálně zapomnělo, aby je nahradila stejně šílená, vědecky podložená pochopitelně, předpověď zbrusu nová. Ony mladé generace, o které architektům konce civilizace šlo a jde na místě prvním, samozřejmě netuší, že původním strašákem byla proroctví globálního ochlazování. Slunce mělo ve své aktivitě zlenivět a svět zamrznout a lidé vymřít na hladomory a nemoci. Mimochodem, tato dystopická verze byla přece jen o chlup blíže realitě, protože naše sluníčko se opravdu v posledních dekádách chová jaksi divně, jako by toho už s námi mělo plné zuby. Jenže byl tu problém. Se sluncem lidská činnost nesouvisela. Zavěsit na to předpověď konce fosilních zdrojů a tedy nutnost od základu změnit energetický průmysl na alternativní, tím myslí se solárníky, větrníky a tak dále. To sice šlo, ale bylo to málo mobilizující. A tak to vyřešila tedy nevědomky až baronka Thatcherová, v té době ještě britská premiérka. Potřebovala se zbavit silných hornických odborů každou chvíli hrozících stávkou. Tak dostala katastrofální nápad. Zafinancovala velkorysým grantem vědce meteorology s tím, že do 3-4 měsíců od nich potřebuje úplně opačná data, která prokáží, že využívání uhlí způsobuje nebezpečné globální oteplování atmosféry. Briskně je dostala, protože grantová korupce byla ve vědeckém světě vždy tou zaručenou motivací a na základě vědeckého zjištění začala doly zavírat a otevírat ložiska plynu v moři, protože plyn se tehdy pokládal za čistý zdroj energie a politicky vyhrála. A klimatická lež byla na světě. Korporátní biznis, nejdůležitější jsou splozenec fašistických architektů odlidnění skrze havárii civilizace, okamžitě pochopil, že tohle je ta pravá příležitost. Otevřete státní pokladny všech západních zemí a nahrňte nám peníze daňových poplatníků, jinak svět schoří skrze atmosféru ucpanou sodovkovým plynem a naše absolutně nepotřebné nové drahé technologie zapřujte do zákonů. Ani armáda zkorumpovaných vědců nesměla zůstat stranou hostiny z veřejných peněz. Vždyť právě oni musí dodávat žrádílko propagandě. A tak se původně nevelký Thatcherové meteotým rozrůstal, až vznikl Mezinárodní panel pro změnu klimatu, takzvaný IPCC. A pak se už rovnou objevil prezidentský kandidát Al Gore. S podporou tohoto kapitálu mu Bílý dům unikl jen o fous. A pak Greta a no a tak dále. K tomu bylo ale také nutno přizpůsobit umístění měřících meteorologických stanic. A tak nás veřejnoprávní meteorolog Michal Žák a jeho kolegové, Žák vyniká jen tím, že si z toho dokázal urvat největší biznis nejen v České televizi, ale i v akademické sféře, kde vyučuje. Tak ti nás opakovaně ujišťují, že tento květen, duben, leden, září byl opět nejteplejším měsícem podle dat ze stanic, které měří teplotu nejméně 30 roků. A jsme zase u toho. Po převratu jsme se totiž stali součástí západní cesty k dystopii, k tyranii, jaká tu ještě v dějinách nebyla. A s tím nutně přibyly desítky a stovky měřidel, umístěných čirou shodou okolností u tepelných zdrojů, jako jsou elektrárny, teplárny nebo v blízkosti asfaltových ploch, silnic a dálnic. Nebo ve městech, která si vzhledem k moderní zástavbě udržují teplotu o 2-3 stupně vyšší, než je skutečná. Klasický měřák v pražském Klementínu je toho dokonalou ilustrací. V přírodě, kde najdu anomálii s tepelným prouděním, tam to rovněž umístili. A data jsou na světě. Takže je nám sice zima, topíme o 106 i v květnu, ale podle skorumpovaných strážců klimatické lži žijeme ve světě umírajícím horkem. Tají prý ledovce, ve skutečnosti jinde přibývají, a už nám dopředu hlásí, že jakýsi jev El Niño, o kterém ve skutečnosti nic nevědí, prý letos způsobí šílená vedra. Doufají, že nás už dopředu strach sklátí. A když se to nestane, no tak se na to zapomene a věda vytvoří zase něco jiného. Podvod je hlavní metoda současného pokroku. Lžou nám o válkách minulých a jejich původcích, k tomu nám importují sudeťáky na sjezd. Lžou nám o válkách současných, které ostatně mají z větší části příčiny právě v ropném biznisu. Kvete jako nikdy předtím, neboť biliony za Green Deal jsou už bezpečně ukradeny. Lžou nám o zdraví a nemoci, proto inscenují pandémie, jež legalizují smrtící vakcíny. Lžou o smrti a o tom, co přijde po ní, aby znehodnotili život. Smysl je stále stejný. Odlidnění a konec civilizace. Instalace věku nemyslících podvolených otroků, uvězněných v technologickém pekle. To všechno pro pozemský ráj 1% aktuálních miliardářských nadlidí. Proto majitelé klíčů tak běsní, když do hry nečekaně vstupuje stále více probuzený lid. Třeba ten, který protestuje proti zkáze zvané větrníky, nebo ten, jenž se za týden sejde k protestům v Brně, či ten, který nechce povinně platit veřejnoprávní propagandistickou troubu lží a hrát přitom ještě poslušné křoví v bezbožné frašce, v níž se pod horou lží zhroutila neuskutečnitelná idea demokracie. No prostě my.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

0: Tak teda, tatínku, do smrti dobrý, ne? A to bude asi všecko, na zdi visí puška. Pod ní kolíbá mý děcko, můj tchán hajnej hruška.
1: Stanice Hvězda.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden člověk, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

začíná, srdce vzpomíná na to, o čem snělo, co dřív bylo, nezapomíná. Já miloval jen vás, však moře šedý pás, než den se probudil na vždy.

0: to je. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku. Juch, po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s její

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Tak bylo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez veda, tam něco čochtalo, tak jsem se tam díval. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to takhle luplo, takhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno.
3: Nevolno?
2: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
3: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
2: Jo, ousko, ale široko.
3: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
2: Ale na polo jenom.
3: Na polo?
2: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí.
2: Jo, a hvězdíček má plný oči.
3: A jeden ani dobře neví, co?
2: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
3: Něco jako tento.
2: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka po ní myš, jako když pěsi našo si.
4: Jo,
2: něco jako tento, vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka po ní myš, jako když pěsi, našo si se vědět.

0: víš, jako když, přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

0: já řekne, že mě má rád.
1: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přesbytečno.
2: Na vlně bezpečí.
3: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
2: Dnes od 6 večer.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu právě 100 let, kdy se v rodině Součků narodil malý Ludvík. My už jej známe jako mimořádného vypravěče v knihách, které dodnes patří k tomu nejlepšímu z české literární tvorby. Od legendární trilogie Cesta slepých ptáků až třeba poslavné Tušení. Po válce vystudoval medicínu a pracoval jako vojenský lékař. Sloužil mimo jiné v Koreji. Nešlo tehdy ale jen o exotickou epizodu. Souček tam poznal svět velmi odlišný od tehdy uzavřeného Československa. Střetl se s moderní technikou, armádou i širší geopolitikou. A právě tehdy se stalo něco mimořádného. Usedl k psacímu stroji a začal popisovat dávné civilizace či exotické pohledy na dění ve vesmíru. Domácí literatura byla tehdy plná románů takzvaně realistických, historických příběhů nebo přísné ideologie. Souček však přinesl něco úplně nového. Náhle se otevřely dveře do podzemních komplexů, tajných expedic, kosmických teorií a podivných vědeckých hypotéz. Ano, šlo o sci-fi a právě tu nám otevřel. Zajímavě se proto k Ludvíku Součkovi vrací svým textem Milan Kramberger. Najdete je pod názvem Muž, který naučil Čechy snít o vesmíru.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit a zpívat všem, kteří jste tu. A kdo z vás po noci

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár a pak odejdu smutně.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pojďte, pane Balcer.
2: Jestli byste nemohl osvěžit program zpěvem.
3: Ano, já znám takovou jednu velice prostinkou. Když ráno raníčko zlatisté sluníčko mlhu roztrhá, hej, hej, kohoutek vesele kokrhá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. Jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Těšíte se na Spartakiádu a chystáte se vyrobit velkou spoustu obrázků přímo z vystoupení cvičenců?
2: Pak vám poslouží fotoaparát Kyjev 4.
3: Speciální uzávěrka totiž dovoluje nastavit čas na jednu polovinu až jednu 1250 vteřiny.
2: Kyjev 4 je na kinofilm, má vestavěný elektrický osvitoměr. Mechanismus závěrky vylučuje dvojí expozici.
1: Kvalitní obrázky vám zajistí svitkové nebo perfofilmy FOMA.
2: Pro fotografování venku použijete filmu o citlivosti 17 dinů. Za zhoršených světelných podmínek a při použití blesku zakládáme do aparátu film o citlivosti 21 dinů.
3: Svitkový film má tu výhodu proti kinofilmu, že negativy můžete sami kopírovat bez zničování.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Život je jen

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info.

knihkupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům sežňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřit mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Slyšíte Hvězdo.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Je tomu právě 100 let, kdy se v rodině Součků narodil malý Ludvík. My už jej známe jako mimořádného vypravěče v knihách, které dodnes patří k tomu nejlepšímu z české literární tvorby. Od legendární trilogie Cesta slepých ptáků až třeba Poslavné tušení. Po válce vystudoval medicínu a pracoval jako vojenský lékař. Sloužil mimo jiné v Koreji. Nešlo tehdy ale jen o exotickou epizodu. Souček tam poznal svět velmi odlišný od tehdy uzavřeného Československa. Střetl se s moderní technikou, armádou i širší geopolitikou. A právě tehdy se stalo něco mimořádného. Usedl k psacímu stroji a začal popisovat dávné civilizace či exotické pohledy na dění ve vesmíru. Domácí literatura byla tehdy plná románů takzvaně realistických, historických příběhů nebo přísné ideologie. Souček však přinesl něco úplně nového. Náhle se otevřely dveře do podzemních komplexů, tajných expedic, kosmických teorií a podivných vědeckých hypotéz. Ano, šlo o sci-fi a právě tu nám otevřel. Zajímavě se proto k Ludvíku Součkovi vrací svým textem Milan Kramberger. Najdete je pod názvem Muž, který naučil Čechy snít o vesmíru.
1: Na stránkách akademie
4: stratyanalezy.info
1: stratyanalezy.info
5: Na dosmrti navždycky.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Auto veze stopařku a povedá on. Vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Máme filé a sojový olej. Máme tady filé a sojový olej a tedy také několik možností, jak toto filé upravit.
2: Tedy nejdřív to zkusíme jedním způsobem a když to nebude ono, no tak to zkusíme jinak.
1: Hlavně líp.
2: No líp nám to jde hůz, no tak to radši zkusíme jinak.
1: Stačí,
2: ne?
1: Jinak.
2: Tedy první recept nalijete na pane v sojový olej, anebo jiný rostlinný olej, ale sojový je nejlepší. Na olej opečte plátek filé a obraťte ho.
1: Obrácený plátek pak posypete směsí posekané okurky, zelené papriky a filé opečte, leč nepřepepřte. Naopak dopečte na tomtéž sojovém oleji. Dopečené filé vyndejte lopatičkou nebo pohrabáčkem a sněste.
2: A teď je druhý recept. Na pane opět sojový olej.
1: Ano.
2: Řízek filé osolte a popražte s obou stran. Čím?
1: Moukou.
2: Zaprášený řízek moukou potřete sardelovou pastou.
1: Ale důkladně, sardele mi nešetřte, dítě vám ze školy nějakou tu sardelku přinese.
2: Tak udělejte ve filé zářezy nožem.
1: Tedy zařízněte filé.
2: A do zářezu nasázejte kolečka citronu, ale bez jader.
1: Bez jader, kdybyste tam jádro nechali, citron by z toho třeba vyrost.
2: A pak filé opečte.
1: A skonzumujte.
2: A teď třetí recept. Ano. Začíná zase sojovým olejem.
1: Rozpalte tedy olej filé, nakrájejte na řízky a vložte na pánev. V té chvíli si treska patrně vyžádá poslední pomazání. Učiňte tak dobrou hořčicí.
2: Dobrou chuť.
1: Dobrou chuť.
3: A pí. Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Pes.
1: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Peřinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá.

hlava se mu třepe v obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo Brouka Pitlíka, leze po té zemi a

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtul

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pro záchranu svého deviantního plánu udělají cokoliv. Kdo? No, oni. Dosavadní majitelé klíčů, kteří si od počátku 21. století už zcela otevřeně privatizují svět. Ještě velmi nedávno byli přesvědčeni, že už není síla, která by tu zvrácenost zastavila. A dnes běsní, když se taková síla nečekaně ozvala a přebírá iniciativu. Běžně se jí říká lid. Je to kolem nás každodenně ve stovkách příkladů. Vezměme jediný. V celku běžná chladná zima pokračuje chladným jarem. V sedmiletém cyklu střídajících se vlhčích a chladnějších roků s těmi sušími a teplejšími donedávna nic neobvyklého. Kdo si udělal s protiproudem roční vánoční kalendář, překvapen rozhodně není. Žádný tajemný zázrak, jen moudrost našich předků, stejně jako stará pranostika studený máj v stodole ráj, takže skvělé. No jo, jenže s tím se apoštolové klimatického náboženství pochopitelně nemohou smířit. Navzdory tomu, co každý vlastními smysly vnímáme, nám z České televize a s ní spojených korporátních médií budou dnes či zítra večer tvrdit, že opět proběhl nejteplejší duben či květen v historii měření. Maximálně řeknou druhý nejteplejší. Přidají, že to tak zaznamenali, a teď pozor, na stanicích, které měří teploty nejméně 30 let. Proč právě 30 a ne třeba 50 nebo 70? Protože současně s převratem, který nejen u nás změnil zásadně poměry, ukončili architekti takzvaného nového světového řádu zhruba půl století relativně stabilního poválečného uspořádání dvou hlavních soupeřících bloků, západu a východu. Zařídil to paradoxně život s naštěstí nepoužitou bombou. A jako významnou součást zamýšlené báječné nové totality spustili projekt globální oteplování způsobené člověkem. Kam to má v technologickém věku nakonec vést, je téměř přesně popsáno v dystopickém románu Aldouse Huxleye Báječný nový svět, vydaném v roce 1932, jenž v geniálním českém překladu by šel pod názvem Konec civilizace. Připomeňme ale, že Huxley nebyl první. Jako absolutní vizionářský základ mu předcházel velkolepý, jenže ruský a proto na západě opomíjený, román Evgenie Zamjatina My, vydaného již v roce 1920. Ten mohli posluchači protiproudní stanice Hvězda nedávno slyšet jako četbu na pokračování, takže proti běžné populaci mají i mezi nepodvolenými obrovskou znalostní výhodu. Ostatně právě tak jako čtenáři naší akademie. Stačí k tomu kliknout nahoře na hlavní stránce na stejnojmenou rubriku. A teprve po nich vydává George Orwell dnes obvykle nejcitovanější dystopii 1984. Tato trojice viděla prakticky shodně nebezpečí chystající se tyranie, jaká tu ještě nebyla. Pouze se jednotlivě zaměřovali na její některé specifické projevy. Globální oteplování je ovšem nápad tak kuriózně připitomnělý, že to nenapadlo ani jednoho z těchto literárních velikánů. Představu, že sodovkový plyn CO2, tak nezbytný pro růst veškeré zeleně, bude velkým bratrem prohlášen za smrtelné nebezpečí pro svět, to by jim tehdejší ještě docela příčetní čtenáři prostě nevzali. Jenže k této lži bylo nutné využít všech technologicky zdokonalených propagandistických nástrojů a bušit jimi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, do hlav nepřipravené veřejnosti, zvláště nejmladším generacím. Ty ani netušili, že projekt je staršího data. Už na konci 60. let pro tyto účely vznikl Římský klub, v němž vysloužilé politické, vědecké a mediální elity dostali příležitost objevit se opět ve světlech reflektorů, no a ještě si k tomu příjemně přivydělat. Byl to právě Římský klub, který začal strašit, že zdroje jako ropa, uhlí, přírodní hnojiva a tak dále brzy dojdou a začne hladomor. Tedy pokud se bude lidstvo dál množit tempem, které ovšem právě dosažitelná levná energie a v ní pramenící technické objevy umožnily. Neboli je nutno lidskou populaci začít rázně omezovat. Různě chemickou antikoncepcí, přičemž zdravotní rizika hormonálních jedů samozřejmě zatajíme, nebo legalizaci umělých potratů nazývaných přerušení těhotenství, jako by v něm šlo pak nějak pokračovat, a rozpoutáním projektu Ženské hnutí, v němž potrat není vražda, ale moje volba, moje tělo, jako by ten zbrusunový tvoreček nesl pouze chromozomy matky, o duši ani nemluvě, ta přece už neexistuje. Žádná z předpovězených katastrof Římského klubu se pochopitelně nikdy nenaplnila. Tak se na ně mediálně zapomnělo, aby je nahradila stejně šílená, vědecky podložená pochopitelně, předpověď zbrusu nová. Ony mladé generace, o které architektům konce civilizace šlo a jde na místě prvním, samozřejmě netuší, že původním strašákem byla proroctví globálního ochlazování. Slunce mělo ve své aktivitě zlenivět a svět zamrznout a lidé vymřít na hladomory a nemoci. Mimochodem, tato dystopická verze byla přece jen o chlup blíže realitě, protože naše sluníčko se opravdu v posledních dekádách chová jaksi divně, jako by toho už s námi mělo plné zuby. Jenže byl tu problém. Se sluncem lidská činnost nesouvisela. Zavěsit na to předpověď konce fosilních zdrojů a tedy nutnost od základu změnit energetický průmysl na alternativní, tím myslí se solárníky, větrníky a tak dále. To sice šlo, ale bylo to málo mobilizující. A tak to vyřešila tedy nevědomky až baronka Thatcherová, v té době ještě britská premiérka. Potřebovala se zbavit silných hornických odborů každou chvíli hrozících stávkou. Tak dostala katastrofální nápad. Zafinancovala velkorysým grantem vědce meteorology s tím, že do 3-4 měsíců od nich potřebuje úplně opačná data, která prokáží, že využívání uhlí způsobuje nebezpečné globální oteplování atmosféry. Briskně je dostala, protože grantová korupce byla ve vědeckém světě vždy tou zaručenou motivací a na základě vědeckého zjištění začala doly zavírat a otevírat ložiska plynu v moři, protože plyn se tehdy pokládal za čistý zdroj energie a politicky vyhrála. A klimatická lež byla na světě. Korporátní biznis, nejdůležitější jsou splozenec fašistických architektů odlidnění skrze havárii civilizace, okamžitě pochopil, že tohle je ta pravá příležitost. Otevřete státní pokladny všech západních zemí a nahrňte nám peníze daňových poplatníků, jinak svět schoří skrze atmosféru ucpanou sodovkovým plynem a naše absolutně nepotřebné nové drahé technologie zapřujte do zákonů. Ani armáda zkorumpovaných vědců nesměla zůstat stranou hostiny z veřejných peněz. Vždyť právě oni musí dodávat žrádílko propagandě. A tak se původně nevelký Thatcherové meteotým rozrůstal, až vznikl Mezinárodní panel pro změnu klimatu, takzvaný IPCC. A pak se už rovnou objevil prezidentský kandidát Al Gore, s podporou tohoto kapitálu mu Bílý dům unikl jen o fous, a pak Greta a no a tak dále. K K tomu bylo ale také nutno přizpůsobit umístění měřících meteorologických stanic. A tak nás veřejnoprávní meteorolog Michal Žák a jeho kolegové, Žák vyniká jen tím, že si z toho dokázal urvat největší biznis nejen v České televizi, ale i v akademické sféře, kde vyučuje. Tak ti nás opakovaně ujišťují, že tento květen, duben, leden, září byl opět nejteplejším měsícem podle dat ze stanic, které měří teplotu nejméně 30 roků. A jsme zase u toho. Po převratu jsme se totiž stali součástí západní cesty k dystopii, k tyranii, jaká tu ještě v dějinách nebyla. A s tím nutně přibyly desítky a stovky měřidel, umístěných čirou shodou okolností u tepelných zdrojů, jako jsou elektrárny, teplárny, nebo v blízkosti asfaltových ploch, silnic a dálnic. Nebo ve městech, která si vzhledem k moderní zástavbě udržují teplotu o 2-3 stupně vyšší, než je skutečná. Klasický měřák v pražském Klementínu je toho dokonalou ilustrací. V přírodě, kde najdu anomálii s tepelným prouděním, tam to rovněž umístili. A data jsou na světě. Takže je nám sice zima, topíme o 106 i v květnu, ale podle skorumpovaných strážců klimatické lži žijeme ve světě umírajícím horkem. Tají prý ledovce, ve skutečnosti jinde přibývají, a už nám dopředu hlásí, že jakýsi jev El Niño, o kterém ve skutečnosti nic nevědí, prý letos způsobí šílená vedra. Doufají, že nás už dopředu strach sklátí. A když se to nestane, no tak se na to zapomene a věda vytvoří zase něco jiného. Podvod je hlavní metoda současného pokroku. Lžou nám o válkách minulých a jejich původcích, k tomu nám importují sudeťáky na sjezd. Lžou nám o válkách současných, které ostatně mají z větší části příčiny právě v ropném biznisu. Kvete jako nikdy předtím, neboť biliony za Green Deal jsou už bezpečně ukradeny. Lžou nám o zdraví a nemoci, proto inscenují pandémie, jež legalizují smrtící vakcíny. Lžou o smrti a o tom, co přijde po ní, aby znehodnotili život. Smysl je stále stejný. Odlidnění a konec civilizace. Instalace věku nemyslících podvolených otroků, uvězněných v technologickém pekle. To všechno pro pozemský ráj 1% aktuálních miliardářských nadlidí. Proto majitelé klíčů tak běsní, když do hry nečekaně vstupuje stále více probuzený lid. Třeba ten, který protestuje proti zkáze zvané větrníky, nebo ten, jenž se za týden sejde k protestům v Brně, či ten, který nechce povinně platit veřejnoprávní propagandistickou troubu lží a hrát přitom ještě poslušné křoví v bezbožné frašce, v níž se pod horou lží zhroutila neuskutečnitelná idea demokracie. No prostě my.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

Tma, jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená, kolejnic tom gong.

vůní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

0: kraj rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Kolejný zvon. Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Bylo by nespravedlivé, kdybych se nezmínil o naší babičce. Je už chudák celá hluchá. Když v našem sousedství vybuchlo velké skladiště třaskavin, babička zavětřila a zvolala. Dejš to, pán.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

a voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop. Tak dlouho tady voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop. Tak dlouho tady

vzal a proč tu je a proč to moře mokré? Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žoužel duši má, diví se tři.

pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je k lidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví starý, udivený tr.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

náhle uzavřel. Mráz leze za nechty, je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví, jenom holí ruce s

touha jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejsník.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Křepichově vile přijde žebrák, zazvoní, vyle se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

chystá se tam párek slušovických koní. Z domovských kopelí dráhy mají v obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývo

oken mrakodrapů skáčou do ulice, střechu nad hlavou jim vzali, hádejte kdo. Nejkrásnější holky na světě mají slušovice. Jak se o tom přesvědčili ve francouzském

Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou hodou od spodu prejskou mají převelice, nejspíš začnou razit vlastní.

0: zcela tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: Stanice Hvězda.

někdy brala do pěstí, osazně příčky pelestí. A taky brala na váze, vždy nepoznala nesnáze, spíše než třeba obězí mlze tučnět tukem iluzí. Lze tučnět tukem iluzí, tučněla

0: Všechno odnesla si k televizi, do křesla.
1: Vrávala z vázy na krbu, uvadlou růži do zubů, jenomže na modralý svit nemohl tu kytku oživit.
0: Nemohl tu kytku oživit, mnohé už nešlo oživit.
1: Ta její tloušťka enormní je věcí dávno zašlých dní, dnes blidá je a vychrtlá zkoulená v koutech, kde je tma. Už neudrží ani květ, má katar z našich cigaret,

0: myslíme možná na to též a šeptáme si marně. Kéž.
1: Podobná kmenů v peřejích, rozvíjená ruč veřejí,

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
1: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanálezy.info
1: ztrátyanálezy.info

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: No a nyní, moji drazí, trpěliví posluchači, odložte svá sluchátka, neboť vás již jistě tlačí. To by se vám ovšem nestalo, kdybyste měli sluchátka Telefunken, který vám dodá každý řádný rádioobchodník za 115 kč až na ouška. Všetky aparáty dostanete všude na splátky. Tím končím s přáním, abyste si zapamatovali tato kouzelná slova. Telefunken, Telefunken, Telefunken.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Napij se, přelítni, lákej. Nalákej všechny na voný dech. Pak mi zmiz z očí a tiše plakej. Pak třeba zpívej a pak toho nech.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 18. května se slaví svátek svatého Jana I. papeže a mučedníka. Jan je svědcem z přelomu 5. a 6. století našeho letopočtu. Narodil se kolem roku 470 v Toskánsku, patrně v Sieně nebo jejím okolí. O jeho mládí nevíme téměř nic. Jako mladý muž vstoupil do služeb římské církve a záhy se stal jáhnem. V této roli se zapletl do schizmatu. Podporoval vzdoro papeže Laurencia proti právoplatnému papeži Symachovi. Svůj omyl však veřejně přiznal v písemném prohlášení roku 506, v němž odsoudil Laurencia i jeho stoupence a prosil Symacha o odpuštění. Je pravděpodobné, že je totožný s jáhnem Janem, kterému filozof Boetius věnoval 3 ze svých teologických pojednání. Dne 13. srpna 523 byl Jan, již nemladý a tělesně křehký muž, zvolen papežem. Janův pontifikát spadal do složité doby, kdy Itálii ovládal ostrogótský král Teodorich Veliký, vyznavač ariánství. Byzantský císař Justin I. mezitím vydal v roce 523 edikt namířený proti ariánům ve východní říši. Nařídil jim vracet kostely katolíkům a zakázal ariánské bohoslužby. Rozhněvaný Teodorich přinutil papeže Jana, aby se v čele poselstva vypravil do Konstantinopolu.

Konstantinopole a přiměl císaře k odvolání těchto opatření. Jan se tak ocitl v nezávidění hodné situaci. Ariánský král po něm žádal, aby se zasadil o práva heretiků, což bylo v přímém rozporu s jeho posláním hlavy katolické církve. V Konstantinopoli byl Jan přijat s mimořádnými poctami. Císař Justin mu vyšel vstříc a vrhl se před ním na zem. Obyvatelé města ho vítali v zástupech. Jan dokonce o Velikonocích roku 526 slavil mši v chrámu Hagia Sophia latinským obřadem jako první papež na byzantské půdě. Podařilo se mu dosáhnout jistého zmírnění opatření proti Ariánům, ale rozhodně nepostupoval tak, jak si Teodorich přál. Nikdy nepožadoval, aby císař přímo podporoval šíření ariánství. Právě tento úspěch a vřelé přijetí na východě paradoxně spečetili jeho osud. Teodorich pojal podezření, že papež z Byzancí tajně spolupracuje proti ostrogótské vládě. Když se Jan vrátil do Itálie, Teodorich, zuřící a paranoidní, krátce předtím dal popravit filozofa Boétia i senátora Simacha, nechal papeže ihned zatknout v Raveně a uvrhnout do žaláře. Zesláblý a nemocný Jan věznění nepřežil a 18. května 526 zemřel. Církev ho uctívá jako mučedníka, neboť zemřel proto, že odmítl zradit svou víru a podřídit se požadavkům ariánského vládce. V umění bývá zobrazován za mřížemi vězení. Jeho ostatky byly přeneseny do baziliky svatého Petra v Římě a jeho liturgická památka připadá na 18. května. 18. května však také slavíme liturgickou památku Erika IX., švédského krále a mučedníka, kterého bychom mohli s trochou nadsázky nazvat švédským svatým Václavem. Erik Edvardsson se stal švédským králem kolem roku 1150 a během své desetileté vlády usiloval o upevnění křesťanství v zemi, která byla stále z velké části pohanská. Nechal vybudovat první velký kostel ve Staré Uppsale, kodifikoval švédské právo podle křesťanských zásad. Jeho sbírka zákonů vešla ve známost jako zákon krále Erika a vynikal péčí o chudé a spravedlivým vládnutím. Podnikl také výpravu proti pohanským Finům a přiměl upsalského biskupa Jindřicha, aby ve Finsku zůstal a hlásal evangelium. Erikova horlivost pro víru mu však vynesla nepřátelství části šlechty, která se spojila s dánským princem Magnusem. Dne 18. května 1160, v den poslavnosti na nebevstoupení páně, byl Erik při mši v Uppsale spraven o blížícím se nepřátelském vojsku. S klidem odpověděl, dokončeme alespoň oběť, zbytek svátku oslavím jinde. Po mši vyšel z kostela, kde ho spiklenci strhli z koně a sťali. Na místě, kam dopadla jeho hlava, podle legendy vytryskl pramen. Ačkoliv nebyl Erik nikdy formálně kanonizován, úcta k němu se rozšířila téměř okamžitě po jeho smrti. Je patronem Švédska a Stockholmu a také Finska a jeho korunovaná hlava dodnes zdobí stockholmský městský znak. Všemohoucí Bože, ty jsi posiloval své věrné služebníky i v nejtěžších zkouškách. Papeži Janovi si dal odvahu hájit pravdu víry před tváří ariánského krále, ačkoliv věděl, že ho čeká žalář a smrt. Králi Erikovi si dal statečnost dokončit nejprve svatou oběť a teprve potom vyjít vstříc nepřátelům, kteří ho připravili o pozemský život, ale nemohli mu vzít korunu nebeskou. Prosíme tě, dej i nám sílu a odvahu bránit svou víru každodenní věrností tvému evangeliu. Prosíme tě o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

skladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší, ty najmou dá. Jo, ahoj!

Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik hudební

neumím, možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy, jenže co s tím, když mě to tak baví. Milý pane, promiňte, že hraju,

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z vyšší.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Izidor se oblíká na ples a manželka mu říká: Izidore, takhle jít nemůžeš. Buď to si vytáhneš límeček ještě kousek nahoru, a nebo si umyješ krk ještě kousek dolů.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

vraždice, chlapcům dal hlavy pod přilbice. Měl tajné uši v telefonu, znal předem vůli milionů, dal dělat ostny ke všem drátům. Táty bral synům, syny tátům, rozsekal uzel gordický, aby měl provaz.

0: Navždycky.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Jsou 16:00.
2: Posloucháte stanici Hvězda.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden se Donald Trump vydal na dvoudenní summit do Pekingu a výsledky už začínají pomalu vyplouvat na povrch. Podle všeho jde o jen první část představení ke zrodu nového geopolitického řádu v celém světě. Šlo o velkolepou podívanou, z níž si kromě vřelých pozdravů a nastolení důvěry však Amerika neodnesla téměř žádné hmatatelné výsledky nebo obchodní transakce. Jasné je, že na Čínu definitivně ztratila vliv a začíná uznávat, že ji naopak potřebuje. Donaldovo závaží se stal Írán a musíme doufat, že ještě bude možné vyhnout se Tugendetově pasti. Summit amerického prezidenta s čínským protějškem Xi Jinpingem tak zcela odhalil dramatický posun v geopolitické rovnováze. Trump se dostal mezi dva mlýnské kameny, což jeho pozici velmi oslabuje. Nyní už se můžeme těšit na další dějství, které bude odehráno ve středu, kdy do říše středu přijede ruský prezident Vladimír Putin. Podrobně, včetně řady zajímavostí, nás o tom informuje Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiproud.info.

Chtěl bych být v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli, v duchu

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

U nás je les nejhustší, s hebkou vůní ovzduší, to netušíš. A na louce hlouček had, které hlídá vodopád jak pevný hrad.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Každý z vás se jistě rád pěkně oblékne. K tomu, abyste byli vkusně a vhodně oblečeni, je potřeba si dobře vybrat, ať již hotové šaty nebo látku. Přijďte, rádi vám poradíme při vašem výběru.
2: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

svoje koně, popohnala celá. Se zlověstnou tichostí se začínal ten hon. Pak ukázal velitel, hej tamhle, to je on!

0: Hrajeme si léta 50.
1: Už za chvíli?
0: Za chvíli na stanici Hvězda.
2: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech do

dnes, jak před léty, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké naprosto.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po nocích.

na tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pro záchranu svého deviantního plánu udělají cokoliv. Kdo? No, oni. Dosavadní majitelé klíčů, kteří si od počátku 21. století už zcela otevřeně privatizují svět. Ještě velmi nedávno byli přesvědčeni, že už není síla, která by tu zvrácenost zastavila. A dnes běsní, když se taková síla nečekaně ozvala a přebírá iniciativu. Běžně se jí říká lid. Je to kolem nás každodenně ve stovkách příkladů. Vezměme jediný. V celku běžná chladná zima pokračuje chladným jarem. V sedmiletém cyklu střídajících se vlhčích a chladnějších roků s těmi sušími a teplejšími donedávna nic neobvyklého. Kdo si udělal s protiproudem roční vánoční kalendář, překvapen rozhodně není. Žádný tajemný zázrak, jen moudrost našich předků, stejně jako stará pranostika studený máj v stodole ráj, takže skvělé. No jo, jenže s tím se apoštolové klimatického náboženství pochopitelně nemohou smířit. Navzdory tomu, co každý vlastními smysly vnímáme, nám z České televize a s ní spojených korporátních médií budou dnes či zítra večer tvrdit, že opět proběhl nejteplejší duben či květen v historii měření. Maximálně řeknou druhý nejteplejší. Přidají, že to tak zaznamenali, a teď pozor, na stanicích, které měří teploty nejméně 30 let. Proč právě 30 a ne třeba 50 nebo 70? Protože současně s převratem, který nejen u nás změnil zásadně poměry, ukončili architekti takzvaného nového světového řádu zhruba půl století relativně stabilního poválečného uspořádání dvou hlavních soupeřících bloků, západu a východu. Zařídil to paradoxně život s naštěstí nepoužitou bombou. A jako významnou součást zamýšlené báječné nové totality spustili projekt globální oteplování způsobené člověkem. Kam to má v technologickém věku nakonec vést, je téměř přesně popsáno v dystopickém románu Aldu Huxleye Báječný nový svět, vydaném v roce 1932, jenž v geniálním českém překladu by šel pod názvem Konec civilizace. Připomeňme ale, že Huxley nebyl první. Jako absolutní vizionářský základ mu předcházel velkolepý, jenže ruský a proto na západě opomíjený, román Evgenie Zamjatina My, vydaného již v roce 1920. Ten mohli posluchači protiproudní stanice Hvězda nedávno slyšet jako četbu na pokračování, takže proti běžné populaci mají i mezi nepodvolenými obrovskou znalostní výhodu. Ostatně právě tak jako čtenáři naší akademie. Stačí k tomu kliknout nahoře na hlavní stránce na stejnojmenou rubriku. A teprve po nich vydává George Orwell dnes obvykle nejcitovanější dystopii 1984. Tato trojice viděla prakticky shodně nebezpečí chystající se tyranie, jaká tu ještě nebyla. Pouze se jednotlivě zaměřovali na její některé specifické projevy. Globální oteplování je ovšem nápad tak kuriózně připitomnělý, že to nenapadlo ani jednoho z těchto literárních velikánů. Představu, že sodovkový plyn CO2, tak nezbytný pro růst veškeré zeleně, bude velkým bratrem prohlášen za smrtelné nebezpečí pro svět, to by jim tehdejší ještě docela příčetní čtenáři prostě nevzali. Jenže k této lži bylo nutné využít všech technologicky zdokonalených propagandistických nástrojů a bušit jimi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, do hlav nepřipravené veřejnosti, zvláště nejmladším generacím. Ty ani netušili, že projekt je staršího data. Už na konci 60. let pro tyto účely vznikl Římský klub, v němž vysloužilé politické, vědecké a mediální elity dostali příležitost objevit se opět ve světlech reflektorů, no a ještě si k tomu příjemně přivydělat. Byl to právě Římský klub, který začal strašit, že zdroje jako ropa, uhlí, přírodní hnojiva a tak dále brzy dojdou a začne hladomor. Tedy pokud se bude lidstvo dál množit tempem, které ovšem právě dosažitelná levná energie a v ní pramenící technické objevy umožnili. Neboli je nutno lidskou populaci začít rázně omezovat. Různě. Chemickou antikoncepcí, přičemž zdravotní rizika hormonálních jedů samozřejmě zatajíme, nebo legalizaci umělých potratů nazývaných přerušení těhotenství, jako by v něm šlo pak nějak pokračovat, a rozpoutáním projektu ženské hnutí, v němž potrat není vražda, ale moje volba, moje tělo, jako by ten zbrusunový tvoreček nesl pouze chromozomy matky, o duši ani nemluvě, ta přece už neexistuje. Žádná z předpovězených katastrof Římského klubu se pochopitelně nikdy nenaplnila. Tak se na ně mediálně zapomnělo, aby je nahradila stejně šílená, vědecky podložená pochopitelně, předpověď zbrusu nová. Ony mladé generace, o které architektům konce civilizace šlo a jde na místě prvním, samozřejmě netuší, že původním strašákem byla proroctví globálního ochlazování. Slunce mělo ve své aktivitě zlenivět a svět zamrznout a lidé vymřít na hladomory a nemoci. Mimochodem, tato dystopická verze byla přece jen o chlup blíže realitě, protože naše sluníčko se opravdu v posledních dekádách chová jaksi divně, jako by toho už s námi mělo plné zuby. Jenže byl tu problém. Se sluncem lidská činnost nesouvisela. Zavěsit na to předpověď konce fosilních zdrojů a tedy nutnost od základu změnit energetický průmysl na alternativní, tím myslí se solárníky, větrníky a tak dále. To sice šlo, ale bylo to málo mobilizující. A tak to vyřešila tedy nevědomky až baronka Thatcherová, v té době ještě britská premiérka. Potřebovala se zbavit silných hornických odborů každou chvíli hrozících stávkou. Tak dostala katastrofální nápad. Zafinancovala velkorysým grantem vědce meteorology s tím, že do 3-4 měsíců od nich potřebuje úplně opačná data, která prokáží, že využívání uhlí způsobuje nebezpečné globální oteplování atmosféry. Briskně je dostala, protože grantová korupce byla ve vědeckém světě vždy tou zaručenou motivací, a na základě vědeckého zjištění začala doly zavírat a otevírat ložiska plynu v moři, protože plyn se tehdy pokládal za čistý zdroj energie a politicky vyhrála. A klimatická lež byla na světě. Korporátní biznis, nejdůležitější jsou splozenec fašistických architektů odlidnění skrze havárii civilizace, okamžitě pochopil, že tohle je ta pravá příležitost. Otevřete státní pokladny všech západních zemí a nahrňte nám peníze daňových poplatníků, jinak svět schoří skrze atmosféru ucpanou sodovkovým plynem a naše absolutně nepotřebné nové drahé technologie zapřujte do zákonů. Ani armáda zkorumpovaných vědců nesměla zůstat stranou hostiny z veřejných peněz. Vždyť právě oni musí dodávat žrádílko propagandě. A tak se původně nevelký Thatcherové meteotým rozrůstal, až vznikl mezinárodní panel pro změnu klimatu, takzvaný IPCC. A pak se už rovnou objevil prezidentský kandidát Al Gore, s podporou tohoto kapitálu mu Bílý dům unikl jen o fous, a pak Greta a no a tak dále. K tomu bylo ale také nutno přizpůsobit umístění měřících meteorologických stanic. A tak nás veřejnoprávní meteorolog Michal Žák a jeho kolegové, Žák vyniká jen tím, že si z toho dokázal urvat největší biznis nejen v České televizi, ale i v akademické sféře, kde vyučuje. Tak ti nás opakovaně ujišťují, že tento květen, duben, leden, září byl opět nejteplejším měsícem podle dat ze stanic, které měří teplotu nejméně 30 roků. A jsme zase u toho. Po převratu jsme se totiž stali součástí západní cesty k dystopii, k tyranii, jaká tu ještě v dějinách nebyla. A s tím nutně přibyly desítky a stovky měřidel, umístěných čirou shodou okolností u tepelných zdrojů, jako jsou elektrárny, teplárny nebo v blízkosti asfaltových ploch, silnic a dálnic. Nebo ve městech, která si vzhledem k moderní zástavbě udržují teplotu o 2-3 stupně vyšší, než je skutečná. Klasický měřák v pražském Klementínu je toho dokonalou ilustrací. V přírodě, kde najdu anomálii s tepelným prouděním, tam to rovněž umístili. A data jsou na světě. Takže je nám sice zima, topíme o 106 i v květnu, ale podle skorumpovaných strážců klimatické lži žijeme ve světě umírajícím horkem. Tají prý ledovce, ve skutečnosti jinde přibývají, a už nám dopředu hlásí, že jakýsi jev El Niño, o kterém ve skutečnosti nic nevědí, prý letos způsobí šílená vedra. Doufají, že nás už dopředu strach sklátí. A když se to nestane, no tak se na to zapomene a věda vytvoří zase něco jiného. Podvod je hlavní metoda současného pokroku. Lžou nám o válkách minulých a jejich původcích, k tomu nám importují sudeťáky na sjezd. Lžou nám o válkách současných, které ostatně mají z větší části příčiny právě v ropném biznisu. Kvete jako nikdy předtím, neboť biliony za Green Deal jsou už bezpečně ukradeny. Lžou nám o zdraví a nemoci, proto inscenují pandémie, jež legalizují smrtící vakcíny. Lžou o smrti a o tom, co přijde po ní, aby znehodnotili život. Smysl je stále stejný. Odlidnění a konec civilizace. Instalace věku nemyslících, podvolených otroků, uvězněných v technologickém pekle. To všechno pro pozemský ráj 1% aktuálních miliardářských nadlidí. Proto majitelé klíčů tak běsní, když do hry nečekaně vstupuje stále více probuzený lid. Třeba ten, který protestuje proti zkáze zvané větrníky, nebo ten, jenž se za týden sejde k protestům v Brně, či ten, který nechce povinně platit veřejnoprávní propagandistickou troubu lží a hrát přitom ještě poslušné křoví v bezbožné frašce, v níž se pod horou lží zhroutila neuskutečnitelná idea demokracie. No prostě my.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

Slečno, vy jste ta jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože vy jste tu. Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu.

tak rád, tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu, a po černé oči zas vednu, od zrzavé se nehnu a podlehnu. Štíhle a soš

0: Ach mi srdce zvoní, zvoní jako popelá. Laskat nelze-li laskavou tu tvář, laskám tváří, jsem tváří tvář. Jediná je láska moje.
1: Aj, si

0: mám rád, tak mám rád tu, která je tu.
1: 50 opáté.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

je zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek! Božňuju trilky!

0: jeden přehmat. Pardon.
1: Hlásí se vám stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním. A ona říká, no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat?
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Kdesi v daleké zemi žil před dávnými časy smutný král. Všichni věděli, co je příčinou jeho smutku, ale nikdo o tom nechtěl mluvit. Jednoho rána se však král rozhodl, že se svým trápením skoncuje. A proto si zavolal svého nejmoudřejšího rádce Bonifáce.
1: Bonifáci! Bonifáci!
2: Ano, pane králi.
1: Pojď sem.
2: Už běžím, pane králi. Co pak si přeje, můj král?
1: Bonifáci, řekni mi, proč nikdo nechce za ženu moji dceru? Je bohatá, má na co si vzpomene, je přece i docela hezká, že jo? A přesto ji nechce ani ten nejhloupější Honza z celého království.
2: Těžká rada, králi. Ale snad se časem nějaký ženich přece jenom najde.
3: Buď zdrav, králi.
1: Buď zdrav.
3: Jsem posel ze země za Modrými horami a přináším zprávu, že tvou zemi navštíví náš princ.
1: Ale jeho návštěva mi bude velkým potěšením. Ale pověz, proč se princ rozhodl k této cestě?
3: Chce se oženit a do tvého království přijede hledat nevěstu.
1: Nevěstu? Výborně. Řekni mu, že je očekáván.
3: Vyřídím mu to. Naschledanou, králi.
1: Naschledanou. Buď zdrav. Bonifáci, tak to vidíš, Bonifáci. Byl bych tuze rád, kdyby si vzal naši princeznu. Ale mám strach, že ani jemu se nebude moje dcera líbit.
2: Tvoje dcera, králi, je hezká.
1: No to je.
2: Ale možná, že by měla mít jiné šaty.
1: Šaty?
2: Nějaké neobvyklé.
1: Prosím tě.
2: Sežení šaty z úsměvů. A v těch, ať přivítá prince.
1: Z úsměvů? Zdá se, že máš dobrý nápad. Běž a dej vyhlásit, že král koupí na šaty své dcery nejkrásnější úsměvy z celého království.
0: Ještě téhož dne si král zavolal dva ze svých služebníků, nacpal jim plné kapsy zlaťáků a poslal je nakupovat úsměvy. Služebníci se tedy vydali na cestu a chodili od jednoho stavení k druhému.
4: Dobrý den, matko.
5: Dobrý den, matičko.
6: Dobrý den, panáčkové.
4: Nakupujeme úsměvy. Úsměvy pro krále.
5: Úsměvy pro krále.
6: To běžte klidně o dům dál. Nemám úsměvů na zbyt. A i kdybych nějaké měla, králi bych je stejně neprodala.
5: Ale proč?
6: Ještě se ptejte. Pan král nám chudým vůbec nepřeje. Obilí neroste, tráva se nezelená, dobytek naříká hlady. A to všechno kvůli králi a princezně.
5: A kvůli králi a princezně?
6: Na tom není nic k smíchu. Jak už jsem řekla, jen běžte o dům dál.
4: Buď zdrav, tovariši. Nakupujeme úsměvy. Úsměvy pro krále.
5: Úsměvy pro krále.
7: Úsměvy? Tak to jste na špatné adrese. Já dělám střevíce. Ale úsměvy? Kde bych je vzal? Jen běžte, tady není úsměv k mání.
4: Ten tovariš má pravdu.
5: No, zkusíme to ještě tamhle u té chalupy.
4: Buď zdrav, dědo.
5: Buď zdrav, dědo.
4: My nakupujeme úsměvy na šaty pro princeznu.
5: Úsměvy pro princeznu?
8: Žádné nemám. Už dávno jsem je všecky spotřeboval. A potom tahle bída. Spíš slzy byste nakoupili.
5: A nevíš, kde je nějaký úsměv k mání? Král se bude moc zlobit, když se vrátíme s prázdnou.
8: Slyšel jsem, že za támhle těmi horami žije dívka jménem Majdalenka. Ta se prý usmívá

0: každé ráno. Možná, že bude mít nějaký úsměv na prodej.
1: Děkujeme za radu, dědo. Nezbývá nám nic jiného, než se za Majdalenkou vypravit.
2: A tak tedy šli. Cestou postráceli všechny zlaťáky, takže když přišli k chýši dívky Majdalenky, neměli nic, jen rozedrané šaty.
3: Ty myslíš, holečku, že budu plakat, až budeš zajdu.
4: To jsme to dopracovali, co? No, snad budeme mít štěstí, alespoň tady.
3: Já se tomu zasmiju, já dostanu chlapce a k rozmarínu.
5: Dobrý den, Majdalenko.
4: Dobrý den.
5: My dva nakupujeme úsměvy pro krále.
6: Tak to vás pěkně vítám. Ale bože, jak to vypadáte. To by vás ani král nepoznal.
1: Tak je to pravda.
6: Copak?
1: Máš ze všech dívek nejkrásnější úsměv. V celém království jsme takový neviděli.
6: Kdyby vás tak slyšel král, anebo princezna.
5: Nakoupíme od tebe úsměvů, kolik nám jich jenom dáš, ale no, platit můžeme až později. Všechny zlaťáky jsme postráceli.
6: Tak to tedy ne.
1: Ale král ti určitě zaplatí a rád. Dá ti, co budeš chtít. Potřebuje úsměvy na šaty pro svoji dceru. Chce, aby v nich přivítala prince, který přijede hledat nevěstu.
6: Ale prosím vás, jak byste chtěli moje úsměvy odnést?
5: No, to je pravda. Jak?
1: Jak? No přece i s Majdalenkou. Musí jít s námi.
6: Ale jak pak bych mohla? Mám moc práce. Musím dvůr poklidit, zvířátka nakrmit, z lesa nanosit dřevo, utkat plátno a ušít z něj šaty. Kdo pak by to všechno za mě udělal?
5: Nemáme mi smůlu. Když konečně najdeme takové krásné úsměvy, tak je nemůžeme odnést.
4: No. Kdyby tě tak viděl král.
5: Co my si počneme? Stihne nás krutý trest, když nepřineseme jediný úsměv a jediný zlaťák na zpátek.
6: Ty zlaťáky vás trápit nemusí, však on už je někdo najde. Ale když jste tak smutní, možná, že bych věděla, jak takové šaty z úsměvu ušít.
5: Ne, řekni jak.
1: Pěkně prosíme.
6: Obávám se však, že se moje rada nebude králi líbit. A princezně ještě míň, protože ty šaty si musí především ušít sama.
0: Sama? To přece nejde.
4: Princezna to neumí a nechce pracovat.
6: Tak se to bude muset naučit, jinak se za prince těžko provdá.
5: No tak, když to není jinak možné, tak nám tedy prozrať to tajemství.
6: Tady vám dám lněná semínka.
0: Lněná semínka? Mhm.
6: Ty musí, princezna, Zasít. Potom je každý den zalévat. A až len vyroste, tak ho musí sklidit. Potom kropit. Mm-hmm. Připravit z něj vlákna, utkat látku. Vybělit. A pak z té látky ušít šaty.
0: Ale
6: ticho, všechno musí dělat sama. Jenom slunce a déšť jí smějí pomáhat.
1: Ale vždyť to budou obyčejné plátěné šaty. A ona chce šaty z úsměvu.
6: Jen se nebojte, určitě se jí budou líbit. A princi také. Ale teď už běžte, nestrácejte jedinou minutu. A tady máte ještě na cestu chléb a trochu mléka.
1: Děkujeme, Majdalenko.
2: Služebníci se neradi rozloučili s usměvavou Majdalenkou, ale strach z krále je přinutil, aby pospíchali rychle zpátky. Cesta byla dlouhá, ale oni tuze spěchali, už aby byli u svého krále. Však je král také netrpělivě očekával.
7: Bonifácí, podívej se, jestli už jdou.
8: Ano, vidím králi dvě postavy. A už je poznávám, jsou to tví služebníci.
7: No konečně, ať přijdou hned sem ke mně.
8: I hned to zařídím, králi.
7: Dobře. Tak snad už se svého trápení zbavím. Byl to ale dobrý nápad s těmi úsměvy. Mám přece jenom dobrého rádce.
4: Buď zdrav.
8: Králi.
7: Nebuďte zdraví. No, tak povězte, jak jste pořídili. Ukažte, co jste přinesli.
8: Ne, tady ta.
4: Tady ta.
9: Semínka.
7: Co semínka, co? Jaká semínka, co si to opovažujete za semínka? A kde máte peníze? Co? Já jsem vás poslal pro úsměv, já neprosím.
2: Služebníci mu vyprávěli o celém svém putování, o bídě lidu a samozřejmě také o Majdalence. Král se ještě chvilku zlobil, ale pak se přece jenom uklidnil.
7: Říkáte, že jiná možnost není? Princezna se tedy bude muset dát do práce. Princ přijede co nevidět a taky to akorát vyjde. Bonifáci, prosím tě, zavolej mou dceru.
10: Ano, pane králi, no. Právě přichází.
7: Ne, ale podívej se.
11: Prosím, tatínku, no. Co si přeješ? Už jsi sehnal úsměvy na moje šaty?
7: Dceruško, moje drahá, nelekej se, ale budeš si je muset ušít sama.
11: Cože?
7: Ne, klid, prosím tě. Budeš muset vypěstovat len, pak utkat látku a z té látky ušít šaty.
11: Ale to přece není možné. Nechci a nikdy nebudu pracovat.
7: Ne, prosím tě, holčičko, a chceš si vzít za manžela prince ze země za Modrými horami?
11: No to víš, že chci.
7: No tak vidíš. Nemáš šaty, ve kterých by ses mu mohla líbit.
11: Nechám si vykouzlit nějaké nové šaty. Pro kouzelníka to nebude nic těžkého. Několik diamantů ke krku, sukně bude pošitá perlami a pásek bude celý ze zlata.
7: Celý ze zlata, prosím tě, takové šaty si už přece jednou měla a stejně o tebe nikdo nestál. Myslím, že je to jediná možnost poslechnout rady usměvavé Majdalenky.
11: Kdo to je?
7: No to je jedna dívka, která se směje od rána do večera a jak tvrdí služebníci, je naší věrnou podanou.
11: Tak? Nějaká ubožačka mi bude poroučet?
7: No, jak myslíš, dceruško? Jdi teď do své komnaty a zítra mi řekneš, jak ses rozhodla.
11: Tak dobře. Rozmyslím si to. Dobrou noc, otče.
7: Dobrou noc, dceruško.
2: Princezna nemohla dlouho usnout, tak ráda by se za prince provdala. Ale pracovat, to se jí nechtělo. Ale nakonec, přece jenom hned, jak slunce vyšlo nad obzor, přiběhla ke svému otci.
11: Dobrý den, tatínku.
7: Dobré jitro, dceruško. No, tak jak ses rozhodla?
11: A kde mám vzít lněná semínka?
7: Tak přece, ty jsou tady v tom plátěném pytlíčku. Zahradník už ti poradí, kam je zasít. Ale pamatuj, všechno ostatní musíš dělat sama, jenom slunce a déšť ti smějí pomáhat.
11: Ano, tatínku.
10: To je dnes krásně. A co len, princezno, roste?
11: Pojď se podívat, Bonifáci, už brzo budu sklízet.
10: No vida, to je nádhera.
11: Pozoruju ty rostlinky celé dny. Je-li hodně teplo, musím je zalévat, někdy i dvakrát denně. Naštěstí déšť mi pomáhá.
10: Však je to vidět, rostou jako z vody. Přijdu ti pomoct při sklizni.
11: Ale kde pak? To nesmíš, všechno musím udělat sama. Tak a je to posekané. To jsem se zadýchala, to je hromada, podívej.
10: Však až ten len vyčešeš, budeš mít právě tak na jedny šaty.
11: A pletla v kytku rozmarino devatero luční květ. Házela jí do voděnky, aby plula v širý svět.
10: To je radost dívat se na tebe, princezno. Oči máš jasnější, tváře ti zrůžověly jak jabloňový květ. Přece jenom práce na vzduchu člověku prospěje.
11: Však se také cítím úplně jinak. Pravda, ruce mě bolí, ale už vyčesávám poslední stonky a zítra začnu tkát.
10: To si s věru pospíšila.
11: Však princ už tu bude za několik dnů.
10: Také bych se chtěl jednou naučit tkát.
11: Naučím tě to, ale až jindy, až budu mít víc času. Bonifáci, co myslíš, jak budou ty šaty vypadat?
10: Určitě ti budou slušet, určitě. To se pozná už teď.
2: Princezna plátno vybílila, nažehlila a za několik dnů byly šaty hotovy. Však také bylo na čase. Princ už byl na cestě.
11: Ach, tatínku, šaty už jsem konečně došila. Mám z nich velkou radost, ale stejně se obávám, budu-li se v nich prince líbit.
8: Tak se v nich ukáž, dceruško.
11: Ne, kde pak.
8: Ale...
11: Ne, nezlob se, ale mohla bych je umazat. Obléknu si je poprvé, až přijede princ.
8: Králi!
4: Co je?
8: Králi!
4: No?
8: Princ ze země za Modrými horami právě dorazil.
11: Rychle, rychle, jdu si obléknout své nové šaty.
7: Buď vítán, princi.
9: Děkuji za přivítání, králi. Ale slyšel jsem, že máš dceru. Je snad nemocná, že tu není?
7: Hned přijde, hned. Posaď se za tím, princi, prosím. Posaď se, hned tu bude, hned.
11: Buď vítán, princi.
9: Žasnu, má krásná princezno.
11: Jaká byla cesta, princi? Jistě jsi velmi unaven.
9: Před tou krásou zapomínám na únavu. Jakoby se samo slunce na mě dívalo. Tak hezká, hebká tvář, jak ten nejjemnější samet. A ten bělostný šat je prostý, ale zdobí ho nejkrásnější šperk. Úsměv na tvé tváři. Jsem okouzlen. Přijel jsem hledat nevěstu a už jsem ji našel.
2: A byla svatba. Král zapomněl na svůj smutek, podaní se veselili pod rozpáleným sluncem a když jim tanec rozehřál tváře, déšť jim je zase schladil. A Majdalenka, ta se provdala za dobrého rádce Bonifáce a společně s naším králem, princeznou a princem dožili šťastně až do smrti.

0: slyšte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: promiňte dámo.
1: Ano.
0: Netoužíte po tanci?
1: Ne.
0: Oho, líbíte se. Skutečně vaše tvář je zázrak sám. Rád bych vás požádal o... Nevím, jestli se správně vyjádřím. Umíte psát? Ano, jste úžasná. Potřeba totiž teď stehnout písničku, půjde to? O, díky, tak poslouchejte.

0: vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.
1: Krejcár po krejcárku, národní vzbouzení, slzička dojetí v základním kameni.

sobě. Opona s obrázkem na ložích ozdoby, měkounké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleďte v

a vedle v hospodě špatný vtip vyprávěn. Sbírka se nekoná, pomník je dostavěn.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá.

líný, pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden se Donald Trump vydal na dvoudenní summit do Pekingu a výsledky už začínají pomalu vyplouvat na povrch. Podle všeho jde o jen první část představení ke zrodu nového geopolitického řádu v celém světě. Šlo o velkolepou podívanou, z níž si kromě vřelých pozdravů a nastolení důvěry však Amerika neodnesla téměř žádné hmatatelné výsledky nebo obchodní transakce. Jasné je, že na Čínu definitivně ztratila vliv a začíná uznávat, že ji naopak potřebuje. Donaldovo závaží se stal Írán a musíme doufat, že ještě bude možné vyhnout se Tugendetově pasti. Summit amerického prezidenta s čínským protějškem Xi Jinpingem tak zcela odhalil dramatický posun v geopolitické rovnováze. Trump se dostal mezi dva mlýnské kameny, což jeho pozici velmi oslabuje. Nyní už se můžeme těšit na další dějství, které bude odehráno ve středu, kdy do říše středu přijede ruský prezident Vladimír Putin. Podrobně, včetně řady zajímavostí, nás o tom informuje Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny.

ty dvoji, nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na jar, milu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Vyhnaný dostal jsem útulek v porobě salaších ciziny, bylo mi zpátě. Opuštěn volal jsem, pane můj, po tobě.

ačkoliv k pokoji volali retina, ačkoliv prosili.

0: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Poněvadž nemám Kanady a nez

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakup.

podezření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu.

škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.
2: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
3: Část 15.
4: Burgmistr Lacadé přechází neklidně po své kanceláři v Rue de Bourg. Má na sobě svůj dlouhý šosatý kabát, protože před půl hodinou fungoval ozdoben trojbarevnou šerpou při slavnostní ceremonii. Jako vždy mu plane v knoflíkové dírce rozeta čestné legie. Ale tváří se zachmuřeně. Vyholené svislé tváře, pod nimiž jako balvan vyráží kozí bradka, jsou fialovější než jindy. Příčina jeho rozmrzelosti leží na zeleném stole, u kterého sedí jeho tajemník Kurežes, otec ryšavé Anety z Janiny skupiny školaček. Je to služební přípis z Argeles. Žádáme lurdského purkmistra, aby nám co nejdříve podal zprávu o tamnějších výtržnostech a zároveň nám sdělil, jaká opatření učinil proti srocování lidu. Mám snad dát zavřít nejsvětější panu? Křičí Lacadé. Na to nemám kompetenci. K tomu je kompetentní císařský státní návladní. Ten může žádat, aby ji policie předvedla. Stát je stát a obec je obec. Já jsem obec. Vážená podprefektura si patrně neuvědomuje ten rozdíl. Ale my musíme taky něco podniknout, připomíná Kurežes. To vím nejlíp já sám. Dopálený purkmistr vytáhne ze zásuvky svazek výstřižků z novin. Celý regionální tisk nás ostouzí a ještě se můžeme těšit na výsměch z Paříže. Kurežes, který neustále pohlíží ke dveřím, si odkašle. Pane purkmistře, pánové, myslím, čekají. Lacadé se vypne, vytáhne z kapsy hřebínek a zpracovává vzpůrné vousy. Tak je uveďte, Kurežesi. Je to sice tajná konference, ale zůstaňte v předpokoji pro případ, že bych potřeboval svědka. Purkmistr napřáhne obě ruce vstříc císařskému státnímu návladnímu a policejnímu komisaři. Vyrušil jsem vás z nedělního klidu, pánové. Zdraví je sonorním řečnickým hlasem. Jako hlava města se však už déle neobejdu bez podpory civilních úřadů. Případ je velmi choulostivý. Tady už mám služební dotaz z podprefektury. Mluví přemrštěným způsobem o rušení pokoje. Stejně tak i všechen liberální tisk, který si konečně může zas jednou smlsnout na našich ubohých Lurdech. Stáváme se politováníhodným středem veřejného zájmu. Navrhuji, přeruší ho Holohlavec, abychom především zvážili právní stav. To je vaše věc, pane. Vzdychne purkmistr, uvelebí se v křesle, zavře oči a sepne ruce nad houbovitým břichem. S onou rozkoší z napínavých důsledků, která každému dobrému juristovi, i když má horečku a chřipku, náramně lahodí, zahajuje vital ditur své rozklady. Holá skutečnost, pánové, je tato. 14-letá dívka nízkého původu a rozumu sotva průměrného tvrdí, že má nadpřirozená zjevení. Tato skutková podstata podle platného trestního práva nezakládá ani přestupek, ani zločin, který by nám dával zákonité právo zasáhnout. Kdyby to děvče samo označovalo zjevení za Panu Marii nebo Matku Boží, mohli bychom z toho, byť i velmi těžko, vykonstruovat přestupek pohoršlivého postoje k náboženství. Ale ta malá Subirusová, pokud vím, mluví vždycky jen o dámě. O mladé dámě, o krásné dámě. I když jsou tyto výrazy svou prostoduchou a skoro bych řekl nestydatou naivností sebepohoršlivější promysl věřícího člověka, přece jen neznamenají rouhání ve smyslu zákona, protože mladá krásná dáma není nic jiného než mladá krásná dáma. To znamená, že holá skutková podstata je pro účel zákonného opatření neupotřebitelná. O slovo se s náležitou skromností hlásí Žakomet. Císařský státní návladní mi zajisté promine podotknuli, že holá skutková podstata by postačila, abychom mohli to děvče zajistit, kdyby se nám podařilo dostatečně odůvodnit podezření, že z její strany běží o podvod nebo o šílenství. Ale, milý Žakomete, pohne odmítavě rukou Vital Ditur s očividným pocitem člověka, jehož obtěžují. To všechno se už dávno uvážilo. Sám jste před čtvrt hodinou vyslechl relaci pana městského fyzikusa Dozuse, který obě tyto možnosti velmi rozhodně zamítá. Přiznávám, že mě postoj tohoto zástupce vědy dosti rozladil. Purkmistr se unaveně rozhlédne. Pánové pořád spatřují holou skutkovou podstatu jen ve zjeveních. Ale zjevení nezajímají ani městskou správu, ani stát. Totiž bylo by velmi výhodné ta vidění zakázat, ale k tomu nemá ani vrcholně absolutistická vláda dostatečné prostředky. Nemluvím jako právník, ale jako prostý občan. Můj praktický selský rozum mi říká, že nemáme hledat inkriminující skutkovou podstatu ve zjeveních, nýbrž v onom nepochopitelném lidovém hnutí, které tato zjevení rozpoutávají. Kdybyste mě nebyli přerušili, namítne unuděně Ditur, byl bych se neprodleně dostal k bodu 2. Přikládám tomuto lidovému hnutí snad ještě větší váhu než purkmistr. Vyciťuji totiž jeho podvratnou tendenci namířenou proti státu. Podívejme se tedy ve smyslu zákona na holou skutkovou podstatu onoho srocování. Co dělají všichni ti lidé? Zajdou pro tu malou Subirusovou před dům, provázejí ji k díře, poklekají s hořícími svícemi před jeskyní, modlí se růženec, nešetří projevy pochvaly a nakonec se zase rozejdou. Můžeme to zakázat? To se musí zakázat, zvolá rozhořčeně Lakadé. Ale jak velevážený, znáte nějaký příslušný paragraf, který takový zákaz připouští? Takový paragraf neexistuje, řekne váhavě purkmistr. Císařský státní návladní se ironicky odmlčí. Potom suše prohlásí. Jsou dva takové zákony. A vy byste měl znát ten první lépe než já. je v Královské ordonanci o praxi komunální správy ze dne 18. července 1837. Dám i hned příkaz Kurežesovi, aby tu ordonanci vyhledal. Není třeba, říká Ditur. Znám ten paragraf. Dává každému obecnímu úřadu právo uzavřít pro veřejný provoz všechny silnice, cesty, mosty a jiné terény, jež jsou životu a zdraví obyvatelstva nebezpečné.

Vital Ditur pohlédne na portrét Napoleona III., z něhož lze v zimním světle rozeznat jen modrobílou řádovou stuhu na hrudi fraku. Při řešení politických otázek jsem si zvolil za vodítko toto. Autorita si nikdy nesmí troufat udělat krok příliš průhledný. Uzavřete-li přístup k Masabiel, věřící řeknou, že se bojíme nejsvětější Panny. A nevěrci to budou říkat také, zesměšníme se tedy před oběma. Mimo to zbudou, jestliže uzavřete jednu cestu, ještě tři další, o nichž nikdo nemůže tvrdit, že by byly nějak zvlášť nebezpečné. To už můžeme tu druhou zákonnou možnost, o níž jsem se zmínil, brát vážněji. Snad víte, co mám na mysli, milý Giacomete. Bože, já jsem jen policista, pane státní návladní. Vital Ditur stáhne z prstu pečetní prsten a poklepává jim o stůl. Pánům je přece známo, že francouzský císařský stát uzavřel konkordát se Svatou stolicí. Včera jsem si dal práci a prostudoval jsem text té dohody. V odstavci 9 se praví, že církev nesmí zřizovat žádnou novou kapli bez formálního svolení císařského ministerstva. V tom tajemník Kureže zbázlivě vsune hlavu do dveří a optá se Lakadého. Máte ještě umluvenou další schůzku? Proč se ptáte, Kureže si? Znáte přece můj poznámkový blok lépe než já. Někdo s vámi chce mluvit, trvá na tom. Nač ty okolky, nemám žádné tajnosti. Je tu návštěva, vyhrkne tajemník, pan děkan Peramal osobně. Lakadé vyskočí a běží rychle, jak jen to připouští jeho korpulence, důstojnost a věk do předpokoje. Je slyšet nejvřelejší tóny jeho hlasu. Kněz Maria Dominik Peramal je mimořádně vysoký, silný 47-letý muž s neobyčejně temperamentním obličejem, zbrázděným a rozrytým neúměrně jeho věku. Tím, že na sobě má kožich a na hlavě astrachánovou čepici, podobá se teď právě spíš smělému badateli na cestách, než vikáři lurdského kantonu. Ostatně strach a bázeň vůbec nejsou slabými stránkami tohoto muže. I když se Peramal za určitých okolností dovede proměnit v nebezpečný sud prachu, to tehdy, když se mu někdo, a třeba i jeho představený, opováží plést do jeho farní zprávy. Nachladíte se, důstojný pane, varuje ho Lakadé, když se Peramal brání odložit kožich. Podívejte se na našeho ubohého císařského prokurátora. Děkan má hluboký hlas, jeho škovové zabarvení jemně tlumí lehká chraplavost. Ten hlas okouzluje všechny lurdské ženy. Teď zaplňuje svou drsnou lahodností purkmistrovou kancelář. Co chci říci, řeknu rychle. Vím, že pánové společně louskají tvrdý oříšek. Přicházím výslovně proto, abych vám přitom pomohl. Jste na hrubém omylu, jestliže se domníváte, že moji kaplani a já, takzvaným zjevením masabělským, přisuzujeme nějaký náboženský význam. Vy tedy popíráte možnost nadpřirozeného zjevu důstojnosti? Skočí mu do řeči Vital Ditur. Počkat, pane. Možnost nadpřirozených jevů nepopírám ani na vteřinu. Nepovažuji však zrovna za pravděpodobné, že nás Bůh vyznamenal zázrakem. Pro odhalení nadpřirozena je důležitým předpokladem, aby lidské duše byly ochotné v nadpřirozené jevy uvěřit. A k takové ochotě máme my daleko. Nerad bych v této souvislosti vůbec užil vznešeného slova zázrak. Masabělská historie, jestliže není pouhým šejdířstvím, což předpokládám, náleží do oboru spiritismu, animismu, okultismu, jasnovidství a podobných babských čardějstev, od nich se církev s odporem odvrací. Zajímavé, to je potěšitelné, přikyvuje uznale Lakadé. Znáte tu malou Subirusovou? Neznám a nechci ji znát. Ale nebylo by dobře, ptá se státní návladní, kdyby důstojný pán tomu děvčeti sám domluvil?
To nemám zdaleka v úmyslu, pánové. Ušetřte mě, prosím. Je jedině věcí úřadů, aby si sami poradili s neplnoletou zločinkou nebo psychopatkou. Ale pan děkan chce přece úřadům pomoci, připomíná Žakomet. To už jsem udělal tím, že jsem všem kněžím svého kantonu zakázal vstoupit do jeskyně a věnovat tomuto případu sebemenší pozornost. V tom smyslu jsem odeslal hlášení i panu biskupovi. Kromě toho dostali školní sestry, v první řadě třídní učitelka sestra Bozusová, naléhavé připomenutí, aby použili všeho svého vlivu, ba i nejvyšší přísnosti, k zaražení těch neplech. To je všechno, co mohu udělat. Pane děkane, máte nad zdejšími lidmi nesmírnou moc, lichotí Lakadé. Jste apoštolem prostých lidí. Nebylo by záhodno, abyste vy sám promluvil? Nehodlám to masopustní strašidlo ještě víc nafukovat vlastním vzduchem. Namítne Peramal a nasadí si na obrovskou hlavu kožešinovou čepici. Přeji pánům příjemnou neděli. Dalo by se tedy použít 9. odstavce konkordátu? Ptá se purkmistr císařského návladního, když vyprovodil Peramala až na schody. To je právě ten paradox, zlobí se Ditur. Tím, že se ten chytrák staví na naši stranu, zacpal nám tuto díru. Boj s duchovní vrchností by byl pro nás rozhodně výhodnější než tahle dohoda. Teď máme celou věc na krku sami. Zatraceně, sténá Lakadé. Dnes to byly 2000 lidí, zítra to budou 3, pozítří 5 a my máme k dispozici jenom Kaleta a pár policajtů. Smí se moje maličkost poslušně odvážit podat návrh? Hlásí se Žakomet. Nevyznám se moc ve vysoké politice, ale za to mám celé dny co dělat s různými podezřelými individui. Lupiči, zloději, tuláky, opilci a lotry všeho druhu. Člověk získá jistou praxi, jak takovým lidem nahnat strachu a přimáčknout je ke zdi. To by v tom byl čert, aby se mi nepodařilo tu malou Subirusovou zastrašit tak, že té své hry zanechá, a to ještě dnes. A jakmile ta holka ztratí odvahu chodit k jeskyni, rozplyne se celé to kouzlo hned zítra. Prosím tedy pana císařského státního návladního i pana starostu, aby případ svěřili do mých rukou. To je kloudná řeč, milý Žakomete, řekne Ditur po delším přemýšlení. Je to ostatně úřední postup. Vy jste úřední místo prvních šetření. Jenom bych si rád já sám pro sebe také o té maličké utvořil nějaký úsudek. Proto ji vyslechnu rovněž, a to ještě před vámi, u sebe v mém soukromém bytě. Zařiďte prosím, čeho je třeba. Jste srozuměn, pane purkmistře? Lakadé už je jako na jehlách. Zvoní poledne. Lakadé má v ústech kyselou pachuť. Bernadeta ho dnes připravila o jeho obvyklou sklenku malvazu. Jednejte rychle, pánové! Zvolá a sáhne po svém měkkém širáku. Na vás záleží, jestli Lurdy dostanou železnici, nebo ne.

0: Antonie Peretová doufala, že rozmarná vdova po rentiérovi se Bernadety brzy nabaží a že jí dříve či později vypoví pohostinství. Jako mnoho lidí z nízkého stavu nesnáší, když někdo jiný z nízkého stavu loví v jejím honebním revíru a ještě k tomu její vlastní vinou. Kdyby byla tušila, jaké to bude mít následky, nikdy by se nebyla zmínila o tom nápadu ubohé duše z očistce. Ale Mietová je bohužel do své malé vizionářky celá zblázněná. A kdy v tomto jejím rozmaru dojde k obratu a kdy dá děvčeti výhost, nemůže ani Peretová znalkyně své příznivkyně předvídat. Ale k nejhlubšímu úžasu Peretové nastane něco opačného. Paní Mietová nevypoví Bernadetu, Bernadeta dá výpověď paní Mietové. A stane se to, lépe řečeno, stalo se tak již minulý den, v sobotu před 12. hodinou, chvíli před obědem, k němuž Peretová nebyla pozvána. Bernadeta, která krátce předtím mluvila s tetou Bernardou, udělala před hostitelkou hlubokou poklonu. Milostivá paní, děkuji vám na 100krát za vaši laskavost, ale myslím, že bude lépe, když půjdu domů k rodičům. Mietová se ulekne, podbradek se jí roztřese. Co to pro boha znamená, milé dítě? Necítíš se u mě dobře? Ne, už se u vás necítím dobře. Přizná docela bez obalu Bernadeta a honem dodá. Ale je to moje vina. Nelíbí se ti tady? Není u mne hezky? Víčka švadleny, která je tomuto výstupu přítomna, se prudce rozmžikají. Očekává jeden z výbuchů prchlivosti, jaké sama nejednou od bohaté vdovy zakusila. Ale i tentokrát se stane pravý opak. Mietová několikrát plačtivě popotáhne nosem. Jsi požehnané dítě, Bernadeto. Respektuji tvé rozhodnutí. Uvidíme se zítra ráno u jeskyně. Ano, madam, uvidíme se zítra ráno u jeskyně. Mietová přidržuje dívku za ruce, jako by se od ní nemohla odloučit. Ale k jídlu snad přece ještě zůstaneš. Děkuji, ale šla bych raději hned domů, madam. Prosí Bernadeta. Smím se rozloučit s panem Filipem? Když děvče odejde, Mietová odmítavě pokyne švadleně. Uděláte dobře, když mě necháte o samotě, milá Peretová. Nepotřebuji dnes u stolu společnost. Cestou domů řekne teta Bernarda Bernadetě. Vzala bych si tě ráda k sobě, a nejen proto, že si má kmotřenka. Mohla bys spát s tetou Lisilou v podkrovní světnici, ale myslím, že bude lépe, když půjdeš domů, protože lidé jsou zlí. Všichni tě teď špehují. Dej pozor, ať ti to nestoupne do hlavy. Napomenutí je zbytečné. Nehrozí nejmenší nebezpečí, že by Bernadetě sláva stoupla do hlavy. Vždyť ji ani nechápe. Mnohem víc jí stísňuje, že se v žaláři nemůže jaksi ujmout bývalý přirozený obcovací tón. Matka je stále ještě jako ochromená, pracuje mlčky. A kdykoliv se setká s dceřinými zraky, vyhrknou jí z očí slzy. Otec Subiru vypadá strašně rozpačitě. Nemluví právě tak jako matka. A jeho zdůrazňovaná dotčenost ustoupila nezdůrazňované rozpačitosti, která Bernadetě stahuje hrdlo. Jaký skličující příznak. Subiru se najednou stydí za svůj příjemný zvyk lehat i za dne v posteli. Jeho dcera je možná vizionářka. Možná, že dokonce ještě něco jiného, jak to povídají báby, Bůh ví, proč tím má být. Vyučenému mlináři to nejde na rozum. Rozhodně je příjemnější sedat zaraženě v tichém koutě u otce Baboa, než mít pořád před očima takové vyznamenané stvoření. I sestra Marie, důvěrnice, se chová strašně nepřirozeně. Když mluví s Bernadetou, míchá stále častěji do své řeči francouzské školní fráze, jen aby předstírala, že je něco lepšího. Dokonce i Jan Maria a Justin se před Bernadetou vytrácejí, jak jen mohou. Není už jim se sestřičkou docela volno. Navíc je žalář po celý den plný návštěv. Nemluvě ani o nejbližších sousedech, jako jsou Sažujovi a Buorcovi. I sám poštmistr Kaznáv strčil jednou hlavu do dveří. A navíc přichází Mezongro Pekař a Josefína Urosová a Žermen Ravalová, ba i taková bohačka, jako je paní Bopová, která sebou přivede komornou Rozálii, protože ta prý občas také mívá vidění. Ctihodný mistr obuvnický Bareng, jehož ruce se třesou jako osika, také jednou zaklepe na dveře a daruje Bernadetě kožený pás, který svýma třesoucíma rukama sám zhotovil. Porcelánová spona na pásu je ozdobena obrázkem Madony. Tady máš svou dámu, řekne Bareng. Ale to přece není dáma, odpoví k umělcově nelibosti Bernadeta. Za takových okolností je rodina ráda, že Sažujovi uvolní Bernadetě maličkou komůrku v horním patře. I Bernadeta je ráda, když smí v skrytu přemýšlet o tom, že z 15 dnů její zářivé lásky odšuměly teprve 3. Ještě 12 dní. Zní to v ní znova a znova.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Část 16.
0: Tuto neděli se matka Subirusová překonává. Upekla velmi chutně skopový hřbet na česneku, který jí řezník vnutil takřka zadarmo. Rodina právě zasedla k obědu, když se ve dveřích objevil strážník Kale. Odvěký posel neštěstí. Ta vaše holka půjde se mnou. Zabručí, zatímco mu Dýmka stahuje pravý koutek úst. Já to věděl, zasténá Subiru. Já věděl, že to musí přijít. A vidí před sebou téhož anděla soudu, který na sprosté udání odvlekl i jeho samého do vyšetřovací vazby.
3: Žádný strach, směje se Kale. Tentokrát to ještě není zatykač. Pan císařský státní návladní si chce vaši dcerušku jen trochu okouknout.
0: Tak ji nechte napřed najíst, pane Kalete. Prosí matka Subirusová, které v tu chvíli připadá ze všeho nejdůležitější, aby její dítě nepřišlo o vzácné jídlo.
3: Jen žádný spěch, souhlasí strážce pořádku. Jíst se musí klidně a s požitkem. Soud počká.
0: Navzdory této schovývavé dobromyslnosti se však Kale diví, že proti jeho veškeré zkušenosti delikventka skutečně s největším klidem, ba skoro lenivě dojídá svůj oběd. Vital Ditur, jemuž je velmi zle, nesnědl nic než šálek horkého bujonu. Když mu ohlásí Bernadetu, přeruší oběd a neprodleně odchází do pracovny. Jeho první dojem je všechno v pořádku. Proletářská holka zdejšího kraje jako stovky jiných. Ale pak si všimne, jak nuzně je Bernadeta oblečena a že její nepůvabná dětská postava nevězí v šatech, ale spíše v jakémsi obalu. Například ten podivný kapulet. Ditur, který žije teprve krátkou dobu v téhle provincii a nevyzná se příliš v krojích, ho pokládá za přehos, jaký nosí madraské ženy. Ale ten přehos je tak vybledlý, že nerozeznáš už ani vzorek na obrubě. Tím však, že hluboce stíní okrouhlý obličej, dodává rysům velkého půvabu. Beztvará kytlice spadá až k nohám, které vězí v malinkých dřeváčcích. Celá postava se podobá dílu sochaře, který je uprostřed práce odložil. Každý záhyb šatů, každý stín a světlo působí dojmem něčeho započatého, jakoby nehotového, jen naznačeného. Oči. Veliké černé oči pod kapuletem jsou ovšem všechno jiné než nehotové. Císařský státní návladní si nemůže pomoci, poznává v nich oči milující ženy. Častokrát se v soudní síni setkal s takovýma ženskýma očima. Bdělýma, jasnýma, připravenýma hájit poklad svého srdce. Víš, kdo jsem, milé dítě? Zahajuje holohlavec rozhovor, zatímco si nervózně povytahuje z rukávu tuhé manžety. O, ano, odpoví pomalu slovo za slovem Bernadeta. Pan Kale mi řekl, že jste císařský prokurátor. A víš, co je to za člověka, císařský prokurátor? Bernadeta se zlehka opře o stůl a pozorně se na Ditura zahledí. Ne, docela přesně to nevím. Povím ti to tedy, milé dítě. Jeho veličenstvo, francouzský císař, pán nás všech, mě jsem ustanovil proto, abych dozíral, aby se každé bezpráví, například lež a podvod, jehož se někdo dopustí na spolubližním, vypátralo a odpykalo. Tak už víš, kdo jsem? Ano, to, co pan Jacomet. Jsem mnohem víc než pan Jacomet. Jsem jeho představený. Jacomet podvodníky a zločince vypátrává. Potom je pošle ke mně, abych já je odevzdal soudu a do vězení. Ještě dnes tě tomu panu Jacometovi předvedou k výslechu. Ale já jsem si tě nedal zavolat jako představený policejního komisaře, nýbrž proto, že je mi tě líto. Protože tě chci varovat a že ti chci pomoci. Když řekneš plnou pravdu a budeš rozumná, mohu ti snad ušetřit i výslech u pana Jacometa. Tak ukaž, co se pro tebe dá udělat. Dívčiny oči, hájící velikou lásku, hledí vyšetřujícímu úředníkovi pozorně do tváře a jsou na stráži. Státní návladní sníží trochu hlas. Kolem tvé osobičky vzniklo v tomhle městě hodně hluku. Není ti z toho úzko? Ptám se tě teď velice vážně, Bernadeto. Poběžíš zítra ráno zase do Masabiel? Bernadeta nedovede zabránit, aby jí oči obvykle tak klidné prudce nevzplanuly. Ovšem, musím jít ještě 12krát k jeskyni, řekne rychle. Dáma to chtěla a já jí to slíbila. Tak jsme u té tvé dámy, řekne Ditur zklamaně, jako by se byl od děvčátka nadál něčeho lepšího. Snad mi, děťátko, přiznáš, že jsi docela hloupoučké a nevědomé stvoření. Ve škole se učíš ze všech nejhůř. Soud všechno ví. Přiznáváš, že všechny tvé spolužačky i ty, co jsou mnohem mladší, tě ve čtení, počtech a náboženství předčí? To je pravda, pane. Jsem hrozně hloupá. Tak tedy přiznáváš, že všechny tvé spolužačky jsou chytřejší než ty. A nyní, dítě, uvažuj, co teprve dospělí. A co dokonce lidé studovaní, kteří se naučili všemu, čemu se dá ve světě naučit. Mám na mysli třeba abého Pomijana a sebe. Tito muži, kteří to přece musí vědět, tě ujišťují, že dáma, kterou si podle svého mínění viděla, je jen dětinská představa a směšný sen. Bernadeta pohlédne jako ztracená k čile tikajícím pendlovkám na římse krbu. Když jsem dámu uviděla poprvé, řekne, taky jsem myslela, že je to sen. Vidíš, holka, tenkrát si nebyla ani tak hloupá a teď se bráníš úsudku starých učených lidí? Bernadeta se žensky usměje. Jednou můžeme pokládat sen za skutečnost, ale ne 6krát. Vital Ditur zbystří pozornost. Ta odpověď je překvapující. Halucinace jsou něco jiného než sny. Císařský prokurátor sám není zrovna velký snílek před hospodinem a odvažuje se tedy na neznámé území. No, někdy se nám jedna a táž věc zdá i vícekrát. Jenže mně se nic nezdá, prohlásí jasně Bernadeta. Ještě dnes ráno jsem dámu viděla tak, jako jsem viděla jiné lidi a mluvila jsem s ní, jako se mluví s jinými. Nechme toho, odbočuje Ditur, který se v nadsmyslné sféře cítí svou delikventkou rozhodně poražen. Raději mi teď pověz, jak žijete doma, jak se vám totiž vede. Bernadeta přiznává s upřímností prostých chuďasů, kteří nejsou omezeni měšťáckou pýchou. Až do nedávna, asi tak před 10 dny, to bylo moc špatné, pane. Ale od té doby, co maminka má 3x týdně posluhu u paní Mietové a tatínek je poštovním úředníkem u pana Kaznáva, státního návladního toto prohlášení velmi uspokojí. Aha, ta tvá dáma má, jak je vidět, i své praktické stránky. Co je to za historii s paní Mietovou? Než Bernadeta odpoví, dlouze se na Ditura zadívá. Já nevím, co myslíte, pane. Ale víš to až moc dobře, holčičko. Uvědom si, že soud všecko ví, prostě všecko. Zatajuješ mi, že bydlíš v domě paní Mietové. To není pravda, už tam nebydlím. Spala jsem tam jen 2 noci minulý čtvrtek a pátek. To je jedno. Byla si hostem jednoho z nejbohatších a nejnádhernějších lurdských domů. Nebýt tvé dámy, nikdy by ses tam nebyla dostala. Bernadeta pohne hlavou tak prudce, že se jí kapulet sveze a odkryje tmavé vlasy. Paní Mietová si pro mne přišla. Prosila maminku, abych u ní směla bydlet. Šla jsem k ní, abych jí udělala radost, ne kvůli sobě. Pro mě to žádná velká radost nebyla. A co ty bílé hedvábné šaty? Ptá se ostře inkvizitor. Ty bílé šaty jsem nenosila. Visí ve skříni slečny Latapijové. Císařský státní návladní vstane a odstrčí lenošku. Dej si pozor, Bernadeto. Vidíš, že soud ví všecko. Soud ví, jaké dárky lidé posílají tobě a tvým rodičům. Kdyby se soud přesvědčil, že ta tvá dáma je skvělá obchodní spekulace, byla bys ztracena. Podávám ti ruku. Chci tě zachránit. Chci ti dokonce ušetřit výslech u pana Jacometa, ten první krok do vězení. To, co od tebe chci, je docela lehké. Nemusíš nic odpřísahávat ani odvolávat. Slib jen, že budeš poslušná, protože já jsem soud, který ti hrozí. Když to půjde, určitě vás, pane, poslechnu, řekne neochvějně Bernadeta. Tak mi tady rukou dáním slib, že už nikdy do jeskyně nepůjdeš. Bernadeta utrhne ruku jako před ohněm. To vám nemohu slíbit, pane. Musím udělat, co chce dáma. Návladní vysune dolní ret. Odmítáš tedy mou ruku, která ti chce pomoci. Rozmysli si to. Varuji tě naposledy. Bernadeta sklopí trochu hlavu. Tvář má lehce zardělou. Ještě 12x musím jít k jeskyni, zašeptá. Státní návladní si k vlastnímu údivu uvědomuje, že se už jen stěží ovládá. Domluvili jsme. Můžeš jít, volá zesíleným hlasem. Ženeš se do záhuby.

0: Po této první šarvátce se státní mocí se Bernadeta uchýlila do kostela. Tam schována v tmavém koutku se cítí bezpečnější než doma. Má hrozný strach z Giacometa, který kdysi vystoupil proti jejímu otci v úloze neúprosného pronásledovatele. Ale komisař ví, kde Bernadeta je. Vzal si osobně na starost, že ji bude sledovat. A když Bernadeta po nešporách uprostřed hustého hloučku návštěvníků chrámu vyklouzne ze vrat kostela, Giacomet k ní tuze vlídně přistoupí a otcovský jí poklepe na rameno. Musím tě požádat, abys šla na chvilku se mnou. Ke mně, milé dítě. Nebude to dlouho trvat. To není zatčení, nýbrž milé pozvání. Přesto se kolem nich okamžitě seběhnou lidé. Bernadeta se tváří naprosto netečně. Prosí tetu Lisilu, která stojí vedle ní, aby vyrozuměla rodiče. Dav se okamžitě staví proti komisaři. Je slyšet výsměšné výkřiky. Na děti si troufáte, ale necháte je chcípat hlady. Jiný hlas zasyčí. Buď opatrná, Bernadeto, pozor na jazyk, chtějí tě asi zabásnout. Když Giacomet a jeho oběť přijdou na komisařství, Estrát již sedí ve veliké lenožce pro návštěvníky, potažené černým voskovaným plátnem a zdobené bílými knoflíky. Místnost má jedno okno a její zařízení se skládá ze zmíněné lenožky, úředního psacího stolu, dvou skříní na akta, koše na papír a plivátka. Jsou tam jen dvě židle k sezení. Bernadeta musí tudíž stát. Giacomet si ořeže tušku, připraví konceptní papír a zahájí schematický výslech. Tak jak se jmenuješ? To přece víte. Zápětí se Bernadeta této své odpovědi ulekne. Zná už účinek podobného pravdivého konstatování. Honem tedy dodá, jmenuji se Bernadeta Subirusová. Kolik je ti let? 14, pane. Giacomet přestane psát. Co to povídáš? Nepřeháníš? O ne, jde mi dokonce už na 15. A to pořád ještě nemáš vychozenou školu? Povzdychne si komisař. Mají to rodiče s tebou kříž. Měla bys raději hledět, abys jim pomáhala. Co pak děláváš doma? O nic zvláštního. Myju nádobí, oškrabuji brambory a někdy hlídám bratříčky. Giacomet odsune židli od psacího stolu a obrátí se k delikventce naplno. A teď mi, holčičko, hezky dopodrobna pověz, co si u Masabiel zažila. Bernadeta složí ruce na břicho, jak to na celém světě dělají selky a proletářky, když si před vraty navzájem sdělují události dne. Hlavu maličko nachýlí k levému rameni a upřeně pohlíží na komisařův papír, který se při jejím vyprávění rychle zaplňuje písmeny. Je zvláštní, že její vypravování se častým vypravováním uhladilo a zní teď skoro mechanicky. To je ale bláznivá historie, podotkne nakonec uznale Giacomet. A znáš tu dámu? Bernadeta na něho s podivem pohlédne. Ale ne, samozřejmě ji neznám. To je mi nějaká divná dáma. Taková elegantní dáma a potlouká se tam, kde Larry spase prasata. Kolik jí je asi let?
1: 16 nebo 17.
0: Říkáš, že je velice krásná?
1: Při té otázce přitiskne Bernadeta obě ruce křečovitě k srdci. Ach, je krásnější než všecko jiné na světě.
0: Poslechni, Bernadeto. Jistě si pamatuješ na slečnu Lafitovou, která se před několika týdny vdávala. Je ta tvoje dáma snad ještě hezčí než ona?
1: To se přece nedá vůbec srovnávat, pane. Zasměje se Bernadeta, pobavena srovnáním.
0: Ale vždyť ta tvoje dáma, holčičko, nehybně stojí, jako nějaká socha v kostele.
1: To není pravda, namítne uraženě Bernadeta. Dáma je naprosto přirozená, hýbe se, popuchází, mluví se mnou, všechny lidi zdraví a dokonce se i směje. Ano, směje se. Žakomet kreslí na svůj protokol pěticípou hvězdu. Aniž zvedne oči od tohoto uměleckého cvičení, změní o poznání tón. Lidé povídají, že prý ti ta dáma svěřila nějaká tajemství. Bernadetta dlouho nic neříká. Nakonec odpoví potichu. Ano, řekla mi něco, co je určeno jen mně a co nesmím nikomu říci.
0: Ani mně? A panu státnímu návladnímu?
1: Ani vám, ani panu státnímu návladnímu.
0: A kdyby to od tebe vyžadovala ctihodná sestra Vozusová nebo abé Pomian?
1: Ani těm bych to nesměla říci.
0: A kdyby ti to poručil sám svatý otec v Římě?
1: Ani jemu ne. Jenže svatý otec v Římě mi to neporučí.
0: Policejní komisař se zasměje v tu stranu, kde mlčky sedí estrát s kloboukem mezi koleny a s holí v ruce. To je umíněná hlavička, co? No tak, ještě něco, má milá. Co pak tomu říkají rodiče? Věří tomu?
1: Bernadetta velmi dlouho uvažuje, než odpoví. Mnohem déle, než kdykoliv předtím. Já myslím, že rodiče tomu nevěří. Prohlásí nakonec váhavě.
0: Tak vidíš, usměje se Žakomet ještě pořád otcovsky. A já ti to mám věřit, když ti to nevěří ani rodiče? Kdyby ta tvá dáma byla skutečná, museli by ji vidět i jiní. To by mohl leckdo přijít a tvrdit například, že vidí ve svém pokoji každý den, když se setmí nějakého záhadného kominíka a ten, že mu našeptává různé příkazy, které on však nesmí dál nikomu vyzradit. To by asi na hloupé lidi působilo stejně. Nemám pravdu? No řekni sama, Bernadetto.
1: Bernadetta k tomuto záblesku policejního ducha lhostejně mlčí. Ale policie se rozhodne přejít pomocí vyzkoušených přeskoků, jimiž se chytají malí ničemové, k ofenzivě.
0: Teď dej pozor, Bernadetto, napomíná dívku Žakomet. Přečtu ti tvé výpovědi a ty mi musíš potvrdit, že jsou správné. Potom protokol ihned odešlu panu prefektovi. Jsi připravena?
1: Bernadetta přistoupí těsně k psacímu stolu, aby jí neušlo ani slůvko. Komisař začne lhostejným úředním tónem číst své poznámky. Dojde k popisu dámy. Podle tvrzení Bernadetty Subirusové má dotyčná dáma modrý závoj a bílý pás.
0: Bílý závoj a modrý pás!
1: Přeruší ho okamžitě Bernadetta.
0: Nezapírej, zvolá Žakomet. Odporuješ si. Přiznej, že si předtím řekla bílý pás.
1: Musel jste se přepsat, pane, řekne klidně Bernadetta. Policie má s takovými vějíčkami příliš dobré zkušenosti, aby pokládala věc za ztracenou. Jede se horem pádem dál. Delikventka napjatě poslouchá. Bernadetta Subirusová tvrdí, že dáma je asi 20 let stará.
0: To jsem neřekla. Dámě není snad ani 17. Ani 17? Odkud to víš? Kdo ti to řekl?
1: Kdo by mi to říkal? To přece sama vidím. Žakomet vrhne na Bernadettu rychlý pohled. Potom, po delší správné pasáži, se pokouší o štěstí po třetí. Podle tvrzení Bernadetty Subirusové vypadá domnělá dáma zrovna tak jako socha Panny Marie ve farním kostele. Teď se Bernadetta rozlobí a dupne nohou.
0: To je nesmysl, to jsem neřekla, pane, to je lež. Moje dáma nemá s panou Marií v kostele nic společného.
1: Ale Žakomet vyskočí, aby přikročil k výslechovým mukám druhého stupně.
0: Tak a teď dost, zařve. Nemysli si, že si se mnou budeš zahrávat. Tady v zásuvce mám celou pravdu, jestli lžeš, běda ti. Jen upřímné doznání tě může zachránit. Jmenuj mi všechny osoby, které jsou s tebou spolčené. Vím přesně, kdo to je.
1: Bernadetta o dva kroky ucouvne. Zbledla jako křída, protože tak jako komisař se na ní ještě žádný člověk neosopil. Její hlas prozrazuje hluboký údiv, ale je naprosto klidný. Nerozumím vám, pane. Jakomet popouští uzdu své rutinované zlosti. Jestli nerozumíš, tak ti to vysvětlím. Jisté osoby, mě velmi dobře známé, tě navedly, abys tuhle odpornou historii o svých zjeveních roznášela mezi lidmi. Natloukli ti to s velkou námahou do hlavy a ty teď to své naučené říkání odhrkáváš. Myslíš, že jsem před chvílí na vlastní uši neslyšel, jak to máš naučené?
0: Bernadeta se už zase vzpamatovala. Zeptejte se přece Jany Abadíjové, jestli mě někdo navedl. Ona tam byla poprvé se mnou.
1: Mně je konec konců jedno, jestli se přiznáš nebo jestli poputuješ do vězení, má milá,
0: prohodí Žakomet. Uchopí děvče za ruku a táhne je k oknu.
1: Co vidíš venku?
0: Před domem stojí mnoho lidí, pane, odpoví Bernadeta.
1: A všichni ti lidé, má zlatá, ti nemohou pomoci a nepomohou. Protože před mým domem stojí také 3 četníci. Vidíš je? Nebuď sama sobě nejhorším nepřítelem, Bernadeto. Pan Ditur, vznešený prokurátor, ti zakázal chodit do Masabiel. Prohlás tady před tímto svědkem, panem Estrádem, že poslechneš.
0: Musím dodržet, co jsem slíbila, zašeptá Bernadeta. Estrád se ponejprv a naposled za výslechu ujme slova.
2: Pan komisař to s tebou myslí dobře, milé dítě, domlouvá. Poslechni ho a slib mu to.
0: Bernadeta přelétne krátkým pohledem toho cizího muže. Hned vidí, že nemá nárok vměšovat se do jejího těžkého zápasu. Proto ho neuzná za hodna odpovědi. A Estrád se najednou zastydí, jako by ho byl někdo spražil.
1: Mám zavolat četníky? Ptá se Žakomet.
0: Bernadetiny prsty sevřou křečovitě váček. Když mě četníci odvedou, co mohu dělat? Místo odpovědi se však ozve tiché zaklepání na dveře. Jednou, dvakrát.
1: Dále,
0: zavrčí komisař s úlevou. Ve dveřích se objeví vysoká, urostlá postava Subirusova. Stojí nejistě, zbaven vší důstojnosti a mačká v ruce čepici. V jeho očích se neustále střídá potlačovaný strach a prudká chuť vybuchnout. Snad se napil na kuráž, ale ne dost.
1: K čertu, co tu chcete, Subirusi!
0: Zařve na něho Žakomet. Subiru těžce dýchá. Napřáhne ruce k Bernadetě.
2: Svoje dítě chci. Svoje ubohé dítě.
0: Žakomet najednou zase zvlídní.
1: Poslyšte, Subirusi. Ten teátr u jeskyně musí přestat. Nebudu to déle trpět. Hned zítra to musí přestat, rozumíte?
0: František Subiru se oběma pěstmi uhodí do prsou, až to zaduní. Pane komisaři, Bůh je můj svědek, že si nic jiného nepřeju, než aby to už jednou přestalo. Luisa i já na to zajdeme. Žakomet schrne své papíry.
1: Děvče není ještě plnoleté, zabručí. Vy jako otec jste za ní odpovědný. Nepouštějte ji nikam jinam, než do školy. Když to nepůjde jinak, zamkněte ji doma. Nebo vás dám zavřít všecky. Udělám to vám přísahám. Důvodů k tomu je dost. Ode dneška jste pod nejpřísnějším dohledem. A teď s pánem Bohem jděte, ať se tu s vámi nemusím víckrát setkat.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poloviční většina občanů České republiky si podle průzkumu agentury Kantar přeje zrušení poplatků za takzvaná média veřejné služby. Tuší zřejmě správně, že ani Česká televize, ani Český rozhlas žádnou službou veřejnosti nejsou. Slouží sice, ale fašistickým zájmům Evropské komise na straně jedné a zájmům korporátu brojícímu proti českým občanům na straně druhé. Lidé se ještě nakonec vyslovili, ať to raději platí státní rozpočet. Průzkum také ukázal, že na historické minimum od převratu v listopadu 1989 klesla důvěra ve zpravodajství s tím, že je toto rozhodně vyvážené, souhlasilo jen 13% respondentů. Realita je však jistě ještě mnohem horší, tedy horší pro vedení zkorumpovaných Kavčích hor. Proč? Inu, průzkum dělal Kantar, agentura s Českou televizí velmi spřízněná a je proto na snadě, že jej před vydáním ještě mírně vylepšil. I to však nestačilo na zakrytí už tak drtivého výsledku. Při vzrušené debatě o dalším směřování těchto médií je to tak jistě velmi zajímavá skutečnost. Oba veřejnoprávní otesánci tento tlak nepochybně cítí, ale nesnaží se vlastně za celou dobu ani opíť přiznat si jakoukoliv vlastní chybu. Naopak, v posledních měsících stále více přidávají pod kotlem a podle svého starého receptu, již zcela neskrývané propagandy, se každý den snaží o soustavný tlak na kontrolu veřejného mínění. Naposledy to šlo vidět ve vysílání v skutku kanálu ČT24. V neděli se tam při komentování

0: Uplynulého týdne sešli u jednoho stolu Radek Jon, redaktor Jindřich Šídlo, covidista Jan Konvalinka, aktivista Matyáš Zrno a redaktorka Zdislava Pokorná, aby pak téměř hodinu jedním hlasem překrucovali fakta a pomlouvali, bez oponentury samozřejmě. Snad by nám od těchto zákonem chráněných lží a manipulací pomohlo placení dobrovolné. Volají po něm ostatně i hloučky chvilkařů s pokřikem chceme platit poplatky. Dočkáme se?
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: O to není. Paní Kvardová lichotí. Ale celkem za to paní Kvardová lichotit neumí. Dnes je předpis, aby žena měla v objemu pasu 65 cm, v objemu boku 90 cm a v objemu paže u ramen 21 čtvrt cm. Ale to je teorie. Dnes by se toho na člověku chtělo, míní k tomu paní Škrhavá. Jistý pan Konfršt hned souhlasil. To víte, dnes je člověk furt pod kontrolou. Potom podrobili předpis ostré kritice. Pan Konfršt jenom mávl rukou, on to zná. Jemu taky pořád předpisují daně, jako tady milostivě by chtěli předpisovat centimetry. Paní Škrhavá odpověděla, že ona není na centimetr, ale dokáže věci jako každá jiná. Stanuli před budovou, z jejichž pootevřených dveří bylo vidět strmé schodiště. Nápis na budově hlásal hostinské pokoje, elegantní, levné. Jestli pak byste ještě vyběhla do těch schodů? Paní se opatrně rozhlédla, zda nikdo nejde. Potom si přidržela sukni a hbitě zmizela v budově. Když byla nahoře, zašeptala. Tak co? A nejsem podle centimetru. Pan Konfršt odpověděl. To je ohromný. Opravdu jako srnka. Nuže, k tomu právě paní Kvardová chtěla té paní Škrhové polichotit a pravila. Ale jo, to ona vyběhne. Ona má léta, štandlík neunese, ale do takovejhle schodů vyběhne vždycky. To ani nemusí být lift, to ona má hned křídla. A nebo jistá paní Maternová přišla v kožichu. Byly tam dámy, jen zasténali. Jediná paní Kvardová nestratila klid, povídá. Tak už taky, však už bylo na čase. Běhá těch Perziánů po ulici, má to teď pomalu každej. Ukažte se přece, ať taky něco vidíme. No, ono to holt není to nejlepší, ale zase to není moc drahý. To musí být na těle těžký, co? Ale vy to unesete, prosím vás, ženská z mlíkárny. Porád je to lehčí než putna s mlíkem, no a to je zánovní. Odklopte to, ono to taky někdy bývá navrch hůj a vespod darmo mluvit. Tak vidíte, o to není. Paní Kvardová polichotí, ale sami račte vidět. Paní Kvardová lichotit neumí. U přestupkového soudu dostala za lichotky 2 dny. Nepodmíněně.
2: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

Všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi

jen skrze pěnu piva, od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý se mu snadný a ani trochu vadný, vždy mívá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

0: Noc plná hvězd.
1: Voláme Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko. Tady Voskovec-Avery.
2: Neznáte, prosím vás, nějakého pana Pfitznera?
3: Pfitzner, něco se mi jeví, počkejte. Krásný člověk, pleť jako sejra, hlava jako koule.
2: A on je prej místo starosta města Prahy.
3: Jo, to by mohl být statný, aufgenordet, tedy naseveřený. A proč se vůbec ptáte?
2: A já jsem tuhle čet, že prej na staroměstský radnici vítal delegace ze všech protektorátů.
3: Prosím vás, a kolik jich bylo?
2: To jde porád, víte, jedna za druhou, jak je SS-mani přivádějí z nádraží.
3: V Okovech, víte?
2: Ne v Okovech, to si pamatujte, že v Okovech je jenom výkvět národa. Tohle jsou spolehliví přátelé režimu, delegace, řekl bych, prodejné.
3: Něco jako sbor odpadlíků, obec věrolomců.
2: Ano, bratrstvo úplatkářů, zábavný kroužek za prodanců, spolek příživníků, domovina po Němčenců a tak dále a tak
3: prostě
2: dále.
3: Prostě typické vlastenecké organizace Německem protežovaných států.
2: Ano, protekční děti. A ty protekční děti právě skládají hold německé Praze.
3: Říkáte německé Praze? A co ten Alšův obraz zrovna ve vchodu do radnice? Jak se to bude s panem místostarostou Pfitznerem rýmovat?
2: Jaký obraz?
3: No ten od Mikuláše Alše, neznáte? Hold slovanské Praze.
2: A to se právě nerýmuje, proto přišel pan Schreiber a dal ten obraz sundat.
3: Víde, a na šub byla Praha německá. Němci to umějí, to je marný.
2: A nejenom, že sundali hold slovanské Praze, ale vypsali soutěž na obraz nový pod titulem hold německé Praze.
3: Ale dejte pokoj to mi, prosím vás, povězte, jak zvládla ruka mistrova námět tak beznadějný?
2: Tak já vám to povím, ruka mistrova zvolila námět z dějin.
3: Z českých dějin?
2: Ovšem, námět z českých dějin o německé Praze, Libusche.
3: Co to?
2: Libusche, vyslzí necht, kněz na Libus je ta první Němkyně, co přišla do Česka.
3: Jo, Libusche věstí slávu Prahy, to namalovat.
2: Jawohl, die Libusche prophezeit die größte Deutsch Prag.
3: Já vím, jak skočila z Vyšehradu na Příkopy a založila německý dům. Deutsches Haus. Graben 26.
2: Já 26. Ano, jenže Příkopy přijdou později, víte, ty dala Libuše vykopat kolem na obranu buršáku proti zlým Čechům. To víte, ona nemohla zvládnout situaci.
3: No prosím vás, slabá ženská, no, ještě k tomu věštkyně.
2: No a co měla dělat, povolala sobě za kníže Přemysla, den pro zemysl, hací zi Hergerufen.
3: A prosím vás, odkaď si ho Hergerufovala,
2: odkaď na tom obraze je vidět, jak ho volá ze Sudet, víte? Namalovali ho pěkně germánskýho, zrovna jak zatknul otku.
3: To ono se už tenkrát zatýkalo?
2: No každý pořádnej sudeťák musí šmahem zatýkat, to nevíte? A Přemysl, to nacistická věda dneska dokázala, bylo kníže germánské.
3: To musí být krásný obraz, ten hold německý Praze. Jako bych to viděl. Vpravo Libusche, ze zadu, pěkně velká,
2: jo,
3: statná, tedy všecko veliký.
2: Jo.
3: Aby se poznalo, že to je sestřenice od Germánie. Teď uprostřed Deutsches Haus.
2: A v oblacích vidina německé Prahy. Místo věží se všude ježí německé bajonety.
3: Kostel jak pickelhaubny.
2: Městem hrmí Vltava.
3: Od Smetany?
2: Ne, od Wagnera. Lípy na Václaváku oroubovány.
3: Co pak? Vadly? Mniška? Babky?
2: Ale ne, musí se z nich udělat germánský duby.
3: Prosím vás, to jde? Naroubovat na slovanskou lípu germánský dub?
2: No ono to nejde, příroda si nedá poroučet, ale na obraz se to namalovat dá. V popředí obrazu roh hojnosti, překypující ovocem, máslem, uzenkami, chlebem, mlékem a strdím.
3: Tak podívejte se, ona je v Praze všeho dost.
2: Namalovený ho na obraze, to nic nestojí namalovat, že obyvatelstvo má všeho dost.
3: Tak ono obyvatelstvo už toho má dost.
2: Ono toho má dost, ale to zase na tom obraze nesmí být vidět. Naopak na obraze je vidět zástupy Pražanů, jak přinášejí dobrovolné dárky na Winterhilty. Ovšem, že to není všecko. Vrata do Deutsches Haus střeží regiment SA-manů v plné polní výzbroji s tanky a děly.
3: Typický pražský děti. A proč vlastně ten německý dům hlídají, když mu celá Praha holduje?
2: No, protože se z oken Deutsches Hausu dívají tvůrci německé Prahy, takový pánové jako odborář Stočes, Oberleutnant Fousek, samozřejmě pánové Frankové, Neuráti, Landráti a Obráti.
3: Prosím vás, co jsou to tyhle ty obráti?
2: Ty landráti a obráti jsou ti, kteří se už nevrátí, až se to obrátí.
3: A to je musí hlídat?
2: No, oni se bojí, to je na tom obraze to nejzajímavější.
3: A čeho se prosím vás bojí?
2: Pravdy, protože pravda je, že Praha není německá.
3: Nýbrž Praha je,
2: byla a bude česká.

0: divadlo.
1: Noc s hvězdou.
2: Mě říkali tady páni od rády, a jestli prej bych taky něco neřekl o tom, jak lovím ty hroši. No já jsem řekl, co bych něco neřekl, hoši. Léta jsem se držel zpátky a mlčel jsem, no ale teďka už doba uzrála k tomu, že už se dá říct lecos. Hlavně, abyste mě v tom pak nenechali. Tak teda, jak se loví hroši? Ono se o tom takhle špatně povídá, když je člověk porád v tom a nedělá vlastně nic jiného, než loví hroši, že jo? No já sice sem tam taky dělám něco jiného, než lovím hroši, o to není. Že jo, no například s manželkou. Teda s manželkou například, snad bych o tom ani neměl tady povídat, on je to takový delikátní. A oni mi hoši říkali, abych jim ty delikátní věci radši nějak vystřihal, nebo jak to mysleli. Tak mi takhle s manželkou obyčejně večír chytáme štěnice. Nebo se všeobecně říká, že v naší republice jsou štěnice na ústupu. No já nevím, jestli je to pravda, tak to asi všechny ustupujou přes můj kvartír.

se taková štěnice loví. Teda lovit štěnice, no to je radost. To si lehnete s manželkou do postele a děláte jako že spíte. Boba, samozřejmě. Já dokonce tak trošičku i zachrápu. Pak najednou vyskočíte, rozsvítíte, popadnete pantofel a už to slyší. Ovšem si to pořádnej pantofel, aspoň 8,40. To mám po tátovi. Ne, že bych měl malou nohu, to ne, ale on dělal u báti a ty pantofle měl jako deputát. Kapánek, jinak se ovšem loví takovej hroch. Takovej hroch vám neleze pozdě, kdybyste se zbláznili. Ono v takovým paneláku by taky nebylo o co stát. Ono by stačilo, kdyby vám tam jenom přišel. Případně ještě drobec zafuněl. Teda mě jednou hroch kejchnul do obličeje a od té doby vám vypadám takovej ukřivděnej. Dokonce jsem si musel dát vyměnit fotku v pase. Myslím v cestovním, ne u kalhot. Ač takový hroch se vám vyskytuje spíš v džungli, než na vinohradech, to je samozřejmě. Čili musíte za ním jet a nejlepší je to jakožto cestovatel. Je vám jistě známo, že cestovatele můžou být různý. Jsou cestovatele soukromí, čili za vlastní peníze, čili takových je u nás až legračně málo. Jsou cestovatele diplomatický. Jenomže takový si toho moc neužijou, paní, až tam obvykle setrvají v delším srdečným rozhovoru. Potom jsou cestovatelé služební. Ty taky většinou tam absolvují srdeční rozhovory, po kterých se nám tu a tam zvedne export o nějakou tu turbínu, za kterou pak dovezeme voříšky, rara nebo vycházkovou obuv. Úplně k nezaplacení je tudíž cestovatel mýho druhu, totiž cestovatel na výměnu. Jak jistě víte, jezdí k nám hojně cizinci honit zajíce. Jak po polích, tak i po hotelích. No a výměnou zase jezdíme vyhonit zvířata do ciziny. No my. Pokud vím, tak jezdím zatím jen já. Páč mám vynikající mušku a švagra na ministerstvu. Vy ho budete znát, ten jak má vždycky v televizi ty projevy proti protekci. Jmenuje se ten pořad Za naše doma, za tvrdý ven. Tedy co je zapotřebí k takovému cestování v džungli? Především statečné srdce. A pak rychlý nohy, když vám to srdce selže. Ty nohy jsem potřeboval dost často v džungli. Tam jsem jednou honil nosorožce. Asi 6 metrů. Pak honil ten nosorožec zase mě. Asi 6 kilometrů. No tak to víte, Afrika. Ono se taky říká černá Afrika, ale myslím, že my jako celek jsme daleko černější. Hroch má rád stojatou vodu. Naproti tomu štěnice má zase radši tapety. Když chcete lovit hroši, tak musíte mít především co? No, jasno. Především musíte mít jasno, kdo vás bude platit. Protože kdyby vás chtěl vyplácet někdo tady odsud, tak to by se vám to nevyplácelo. To by těch ulovených hrochů muselo být jako štěnic. To by šlo vždycky 5 kilo na váhu a zbytek na daně z umělecký činnosti. To já jsem to dělal daleko chytřejíc. Já jsem si udělal smlouvu s jedním maharadžou, co tady honil na konopišti bažanty, ale musel se předčasně vrátit, protože mu na ten pobyt zařvali 3 doly na měděnku a 1 důl na rádio. A on mě právě, tenhle ten maharadža mě přemluvil, abych mu chytal hroši pro tu jeho nenažérii. On mi za to dal teda takovýhle smarak. To byl smarak, teda ten jsem prodal za etiopský libry. Ty libry jsem vyměnil za dolary, dolary doma za tuzexový bony, bony jsem střelil za koruny a za ty jsem koupil malbit. No a
dal jsem si vymalovat kuchyň, jenomže mal být. No tak byt co mal. Ale nemal jsem v něm hlinku. No a tak mi to samozřejmě za týden odprejsklo. No, tak jsem si s tím Maharadžou musel příště smluvit na Smaragdy 2. On se sice divil, že nějak ty hroši prodražili, ale já mu vysvětlil, že jsou teď dostáni jenom výběroví. On měl naštěstí nějakou takovou českou povahu, tak to zbaštil. Ale nemyslete, že jsem jenom v té Keni pořád jenom tak chodil s pastičkou a lovil ubohý hroši, to ne. Vím, že jakožto Čechoslovák mám povinnost předávat zkušenosti. Ať už nějaký mám nebo ne. Tak jsem tam jenom jsem tam taky mimochodem poradil v zemědělství. No tak to víte, zaostalej národ. Oni zaseli a pak už jenom sklízeli. Oni zaseli a pak už jenom sklízej. Oni vůbec nevěděli, že mezi tím se musí taky dělat schůze. No tak zemědělství jsem tam postavil na noji. Myslím, že na mě budou dlouho vzpomínat. Ale abych se vrátil k tomu lovu. Teda hlavním cílem každého lovu je trofej. Někdo je spokojený, když má parohy. Takových je většina. Ovšem ne tak já. Moje trofej z pralesů, to teda musí být vždycky něco extra. A tak i tentokrát. Dneska mi mojí trofej teda závidí celá republika. To bylo takhle po ránu. Časně tak kolem 11. A co se tak šoulám s puškou na okraji buše, najednou mezi těma liánama vidím stavení, já myslím, že to je hájovna, ale protože to nemělo na výkýři parohy, ale hlavu z krokodýla, povídám si, to bude buď to výroba jemných dámských kabelek, nebo porybnej, že jo, a nastojíte, pane. On to byl obchodní dům a prior 68. A co? A měli tam toaletní papír. No tak samozřejmě jsem tam nechal hned všechny diety a koupil jsem si o 3 balíčky. To je trofej.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte, abychom se vám hned na začátku přiznali k jedné takové věci, že vás totiž v tomto okamžiku nevidíme poprvé. Totiž dívali jsme se tady se Slávou, že jo?
2: No jo, furt o mně nemluv, víš, že jsem plachej.
1: Zkrátka, dívali jsme se s tímhle chlapem, takovým průzorem v oponě, jak jste přicházeli do divadla svátečně naladěni a říkali jsme si tak, pozor, tihle diváci budou nároční.
3: Hned jsme zkrátka na vás poznali, že jste zhejčkaný televizí.
1: Ano, já už je vidím. Seděj si doma u přístroje, mačkaj knoflíky jak chtěj, volej si programy podle libosti, žádnej ze všech dvou kanálů jim není dost dobrý.
2: To jste ještě zhejčkaný laternou magikou, 70mm filmem, pohyblivejma schodama na Václavském náměstí, ledničkama, telefonama, lampama, horským sluníčkem, penicilínem a nočním životem našeho města vůbec.
1: Matěj Kopeckýmu se to hrálo, když tohle všecko nebylo. Ale uznejte, můžeme dneska my dva tady na vás vytáhnout kašpárka a šmidru a loudit potlesk.
2: To sami uznáte, nemůžeme. Místo, abyste se začali radovat, že kašpárek Jiřík zase po létech zavítal mezi vás, tak tady sedíte a myslíte si, s čím asi novým mezi vás přijdem.
1: Ale my dneska se šmidrou tu vaši měšťáckou píchu zlomíme.
2: Pokoříme.
1: My tohle představení pojednáme jako obrovské světové show.
2: Počkej, Jirko, já jsem rád, že jsi se hned na začátku odvázal, víš, že diváka hned z počátku zastrašuješ. Ale světový show, já se přiznám, já nevím, jak to vypadá.
1: A ty myslíš, že oni jo? V ledničce ho neuviděj. A v televizi teprfne.
2: No to vím. Ale hlavně, aby ho viděli tady.
1: Tady ho uviděj, o to se nestarej. Světový show není tak složitý, to chce hlavně pohyb, pohyb, pohyb. Všecko statický musí jít pryč.
2: Aha, tak já jdu.
1: Počkej, kam bys chodil? Slávku, ty se musíš rozpohybovat. Ukaž nějaký taneční variace.
2: No prosím tě, taneční variace, teď víš, jak to no. Se mnou bylo v tanečních.
1: No byl jsi tvrdší, ale no. To se...
2: Hele, leda, že ty bys mě předvedl nějaký taneční kroky.
1: Prosím, můžu, pro nás gigoli je to maličkost. Hele. A dva, tři, a dva, tři.
2: Ale to je pěkný,
1: dva, tři,
2: to se mně líbí,
1: dva, tři,
2: ale ty se pěkně vlníš,
1: dva, tři,
2: kamaráde,
1: dva,
2: ale že by to bylo zrovna
1: a
2: světový
1: dva,
2: show.
1: No, jen počkáš, těmhle krokům bude hrát hudba Foxtrot.
2: V těmhle krokům, tak to bude show.
1: No?
2: A to tančíme oba?
1: Oba, samozřejmě, duo boys.
2: Tak jedem.
4: A dva, tři, show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři.
1: Dámy a pánové, vítáme vás po návštěvním dni v divadle Semafor, který bude dnes pojednán jako jedno veliké, barevné, světové, nenapodobitelné, nevídané show, dva, tři. Dnešního show se zúčastní tyto showmeni. Miroslav Šimek a Jiří Grossman.
2: To bylo co? To je právě umění nás světových speakerů, že uvedeme sami sebe na scénu do show 2-3 a ještě si jako diváka užije tance až.
4: Show 2-3.

0: Noc plná hvězd.
1: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, támhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo, hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů, já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén se šampaňským. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle, lakolóni. Oholt lako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou. V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás s tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.

0: Hurvajs, přistup blíže a slyš moje vážné slovo ohledně tvého nevážného chování. Už se na to nemůžu dívat.
1: Na co, tati?
0: No na to, jak se neumíš chovat.
1: Jak to, taťuldo? Teď přece každého zdravím.
0: Zdravíš, zdravíš, ale jak? Řekneš obyčejně dobrý den. Co, to je nějaký pozdrav tohlensto?
1: No a co mám tedy říkat?
0: No něco lepšího, neobyčejného. Krásný pozdrav je například: o, jak jsem šťasten, že vás opět zřím. A nebo moje srdce blaží vás potkati. No? Co tomu říkáš?
1: Je to takové divné.
0: A divné, divné. Nic není divného. Je to nezvyklé, ale je to něco.
1: Tak to už vůbec nemám říkat dobrý den.
0: No to netvrdím, ale musíš to trošku změnit. Řekni třeba: od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeju vám. Hm? Co říkáš?
1: Vypadá to spíš jako koleda.
0: Ale zní to libě. Nebo třeba, hele, jsi ve společnosti, že ano? Je tam někdo starší, chceš mu dát najevo svou úctu. Co řekneš?
1: Třeba mají úcta.
0: No, počkej, hele. Řekneš: ctím vaše šediny, nebo vážím si vašich zkušeností, nebo někdo řekne něco veselého, co uděláš?
1: Já nevím.
0: Vypukneš přece.
1: Jak to?
0: Vypukneš ve smích. Budeš se plácat do kolen a pak řekneš: to se vám ale povedlo tohleto, nebo tak nějak, víš?
1: No ano, a co když nepoznám, co je veselé, tak to mám mlčet.
0: Ale kdepak, když něčemu nerozumíš, musíš se tvářit moudře a prohodíš třeba: to je pochopitelné, nebo to vám věřím, a tak, víš?
1: Jenom abych to nepoplet, taťulo.
0: Ale co bys to poplet? A ještě něco, podívej se. Kdyby tě někdo chválil, že jsi třeba chytrý chlapec, tak řekneš skromně: to po tatínkovi, víš? A hlavně koukej, abys všecko chválil, to mají lidi rádi.
1: Jak to chválil?
0: No daj tě třeba něco jíst, že ano?
1: Ano.
0: No, tak řekneš: něco takového jsem již dlouho nepožíval. A když chceš tu dobrotu třeba ještě jaksi...
1: Nášup.
0: No, hele, tak v takovém případě řekneš: tohle doma nemáme, kde pak? A nebo tak něco, víš?
1: Ano, taťulo, ale teď už skoro by šel, ne?
0: Kam chceš jít?
1: Tati, já bych chtěl ke kamarádovi, jsem tam pozván. Jirka má dneska narozeniny.
0: No, tak vidíš, to se zrovna hodí. Aspoň si vyzkoušíš, co jsem tě naučil. Tak jdi pěkně a drž se mé rady.
1: Ano, budu přesně dbát i tvých rad, taťulínku.

0: to už si tady, Hurvínku. No tak povídej, jaké to bylo. Použil jsi míchrát?
1: Ano, už doma na schodech, taťuldo.
0: Jak to na schodech? No tak povídej přece, no.
1: Na schodech jsem potkal paní správcovou a ona zametala a já jsem jí pozdravil.
0: Zcela správně, no. A co pak si řekl?
1: Řekl jsem, jak jsem šťastný, že vás opět zřím.
0: No, to si řekl dobře. No a co ti odpověděla?
1: Ona se po mně vohnala smetákem a řekla, že půjde žalovat do školy.
0: Co, ale to snad...
1: Řekla to. A tati, potom jsem přišel k Jirkovi. A on tam měl tatičky a strýčky a moc lidí tam bylo.
0: Pozdravil jsi pěkně, jistě, že ano?
1: Ano, postavil jsem se do dveří a řekl jsem, od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeji vám.
0: No, dobře. Vidíš, no a co pak oni řekli?
1: Oni se tak po sobě dívali a jenom mlčeli a pak mě Jirkova matinka pohladila a řekla, že to mám v rodě.
0: Co? Tomu nerozumím.
1: Já tomu taky nerozuměl, ale pak jsem podle tvé rady prohodil. To je pochopitelné, to je po tatínkovi, jsem řekl.
0: No, to si řekl moc dobře tedy, no. No a co bylo jako dál?
1: No a pak mě posadili k Jirkovi a vedle seděl jeho strýček. Chtěl jsem mu projevit i úctu, tak jsem řekl, ctím vaše šediny. A on praštil žičku a odešel.
0: Odešel proč?
1: On byl holohlavej. A pak se mě ptala taková starší slečna, kolik je mi let, a já jsem se jí nápodobně taky zeptal, jak je stará.
0: Ale to jsi neměl. To se jí asi nelíbilo, že?
1: No, byla velmi veselá a řekla, že jí ještě není 30 a tak se přitom hezky do vejšky zasmála. A když ona byla veselá, tak já jsem byl taky veselý. Vypukl jsem ve smích a plácal jsem jí do kolen a řekl jsem, to se vám ale povedlo tohle.
0: Ale jej, a ona?
1: Taky šla pryč. Pak mi přinesla Jirkova maminka dort a řekla, že je strašně dobrý a strašně sladký, abych už radši mlčel a jedl. Tak jsem ten dort pochválil a řekl jsem, že jsem něco tak strašného už dlouho nepožíral.
0: Co? To jsi řekl?
1: Ano. A ještě jsem to zdůraznil, neboť jsem prohlásil, že jsem z domova zvyklý ještě na horší patlaniny. A Jirkova matinka pak řekla, že mě budeš asi doma postrádat. Tak jsem raději šel. Pěkně jsem se rozloučil a pravil jsem, jak mě blaží od vás odcházeti. A Jirkova matinka se ptala, kdo mě to učí.
0: Co jsi řekl?
1: No, podle pravdy jsem řekl, to mě všecko učí můj milovaný táťulínek, jsem řekl.

0: Je, taťuldo, co to máš na sobě za ubrus?
1: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
0: Ty hodláš kuchařiti?
1: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
0: Ano, tati, na všecko.
1: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beefsteak,
0: Tati, nestraš.
1: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
0: Ono je špinavé.
1: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
0: Ano.
1: Tak je zatím můžeš rozbít.
0: Co to říkáš, to snad přece...
1: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
0: Ano.
1: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít, já bych tě přece...
0: Ale tati, tvé rozkazy postrádej jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
1: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis, teďko v letě, kde mám vzít sníh, v červenci.
0: Ale ze 6 bílků, tati.
1: A dět, já vím, nech si prosím tebe pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půl kila pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
0: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se, tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
1: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
0: Aha, tati, tadyhle...
1: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
0: Co, tati, bábovku?
1: No co jinýho, tady to je, tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
0: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
1: Co?
0: No podívej se.
1: No tak vidíš, co děláš, kluku.
0: No já to dělám.
1: Ale ticho už buď, pořád mě vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
0: Až po krk.
1: To víš, bez práce nejsou koláče.
0: Bábovka.
1: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No, teď si teprve můžeme oddychnout.
0: Správně, konečně je to všecko v troubě.

0: Tati, už bude ta bábovka snad.
1: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
0: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
1: No?
0: Jestli totiž myslíš...

0: Kudo to šlo? A pojej se, jaká je?
1: Ta je ale vypečená.
0: No, baleň by nebyla, jsem ji vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
1: Tak já jsem zvu tu bábovku říct do prstu.
0: Co to, jak je to možné?
1: No to zkus sám. To není bábovka, to je vodlitek. Ona nám v té troubě zkameněla.
0: No když opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
1: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívku a majzlík.
0: No jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
1: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
0: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
1: Tati.
0: No?
1: My jsme tam zapomněli něco dát.
0: A co?
1: Podívej se tuhle, kváset. Má být v bábovce a zatím je na městičce.
0: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
1: Ale tati, co jsi to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
0: Jak to, která?
1: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
2: Je tu

0: hrůzu.
1: Vážení posluchači stanice Hvězda, před chvílí nám odbyla půlnoc a máme už úterý 19. května. Já vás nyní budu provázet částí dnešní noci. Dohrála nám píseň Všech vandráků Můza od Žalmanu a hned následující píseň si pustíme Co dal ti psát od Jaromíra Majera.

0: Noc plná hvězd.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
2: ano.
1: Že jste v domácnosti,
2: ano.
1: Provdaná,
2: ano.
1: A zájem máte o cizí jazyky.
2: Ano.
1: O kolik cizích jazyků máte zájem?
2: Zatím o dva.
1: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
2: Ano. Dvě.
1: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
2: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
1: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
3: Ano.
1: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
3: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
1: To je pěkné. Vy jste šibal.
3: Ano.
1: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
3: Ano, ne.
1: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, dvě, políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu, tři. Když jdu spát, svléknu se, čtyři. Když udělám něco špatného, pět, zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, šest, vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
2: ano.
1: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé vody?
2: Bílé.
1: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
3: Ano.
1: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
2: Čtyři.
1: Číslo čtyři, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
3: Ano, ano.
1: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
3: Dvě.
1: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře...
2: Čtyři!
1: Čtyři... Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám. Ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
2: Tak... To je pěkné.
1: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
3: Pět.
1: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
2: Čtyři.
1: Číslo čtyři, svléknu se.
3: No to je pěkné.
1: Tyž. Tak... Paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo, tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
2: Šest!
1: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte... Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Haló? Haló? Haló, Doli?
1: Haló? Tady Doli? Je tam někdo?
0: Doli? Tady je tvůj šoteček.
1: Haló? Kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším. Co seš, můj soudruhu?
0: Já špatně slyším. Jsi to ty, miláčku.
1: A haló? Jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky. O jako očička. D jako děličko. E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, po jako v opice. O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Aha, ty moje šladka. Já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Je strašně špatně slyšet.
1: No poneď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
1: No jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló? Taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic. Nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

píseň Oči mého otce od Romana Horkého. A já vás opět zdravím z přenosového vozu z Křivoklátska. Za oknem na teploměru je 5 stupňů, což je o 4 stupně víc než včera, což už je mnohem milosrdnější. Už se asi blíží skutečné letní teploty. Alespoň v příštím týdnu to tak vypadá, takže zmrzlé muže s Žofí máme už úspěšně za sebou. Já vás zdravím od mikrofonu, protože se blíží doba, kdy na stanici Hvězda se začne i přes den v prime time vysílat živě moderované přenosy. A my si takhle po nocích testujeme naše techniky a přenosové cesty a všechno, co s tím souvisí. Takže můžete se na stanici Hvězda těšit na nové pořady a nová vysílání. Včera se mi například podařilo odvysílat půl minuty ticha, což na rozhlasové stanici není úplně to nejšťastnější. Doufám, že se mi to dneska nepodaří. A teď už si pustíme další písničku Svátek, hop, trop.

0: že někdo tu chybí. Že z lidí, co ke mně pár mizerných kroků to měli, nepřišel nikdo, všichni nějak zapomněli.
1: Stanice Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: Někteří lidé žijí jednoduše. Jejich prostor i čas jsou trvale vyjasněný. Pohybují se světem, který je prost záludností a přehledný, jak dobře prostřený stůl. Zmatkům nepodléhají a zmatky netropí. Závidím jim, jak já jim závidím. Já sám si nejsem tak docela jist ve světě, jehož dvě základní kategorie, tedy právě prostor a čas, byly shledány relativními. Narodil jsem se pozdě, to jest po Einsteinovi. A promeškal tak nádhernou šanci žít ve světě absolutních hodnot, tedy před Einsteinem. Tenkrát to bylo opravdu jednodušší. Na věci prostoru a času bylo spolehnutí, řekl bych. Lidé si byli jisti délkou hodiny, vzdálenosti od města k lesu. Mohli vědět a věděli, že jedna a jedna jsou dvě. Což vám i dnes potvrdí žák první třídy. Ale na druhé straně je tady jiné tvrzení a jiný důkaz, že jedna a jedna jsou dvě. A ještě něco. A toto něco, co v tomto světě před Einsteinem nebylo, je prý, jak tvrdí on, světelné kvantum, což bere dech a půd pod nohama. Nic nebylo spolehlivějšího, než ta prostá jistota, že dvě jsou součtem jedné a jedné a že tedy jedno jablko a jedno jablko jsou dvě jablka a ne dvě jablka a světelné kvantum. Já tomu nerozumím, já to nechápu, ovšem cítím to a naléhavě prožívám. Badá se říci, že tato teorie by mohla být možná dokládána právě mou osobou a mým počínáním. Já nemám to, čemu se říká organizační talent. Já bych nedal dohromady ani nedělní výlet. A kdyby mě svěřili vedení války, vojska by se míjela a k bitvě by nedošlo. Já myslím, že člověk tohoto typu se má jaksi pro život spojit s člověkem opačného typu, ale obávám se, že jsem tyto své slabosti nejen znásobil, ale umocnil. Už týden po svatbě jsem pochopil, že je nutno pořád být ve střehu. Docházelo u nás k takovýmto rozhovorům. Příklad. Volal tě někdo. Kdo? Nevím, nepředstavil se. A co chtěl? Říkal, že máš někam přijít. Kam? To neříkal, snad ještě zavolá. A kdy tam mám přijít? To říkal. Říkal zítra. Zítra dopoledne. A volal dnes. Ne, předevčírem. Ovšem pozor, jestli volal předevčírem a říkal zítra, no tak tím myslel včera, ne? Usměje se šťastna vědomím své myšlenkové převahy. Nemohl myslet včera. A proč pak ne? No, protože včera už bylo. Mysli. Ze všech pokynů, kterých se mi kdy v životě dostává, mám nejraději pokyn mysli. Dělám tedy, že myslím a po chvilce myšlení řeknu, máš pravdu, včera už bylo. Vím, bezpečně vím, že jsem včera měl někde být. Ale jistota toho druhého, právě tak jako jeho nejistota, dovede nahlodat nejistotu anebo jistotu vaši. Jednou odjela moje žena se svou přítelkyní Martou a jejím mužem Miroslavem, který je mým přítelem, na dovolenou. Já u toho nebyl, protože tito tři lidé pohromadě už stačí k celé řadě zmatků. Bylo to v horách. V horách, kde odkudkoliv kamkoliv je daleko. A všude, ale všude se musí stoupat. Ale oni to považují za nějaký půvab hor, anebo dokonce za jejich výhodu. Prosím. Jednoho dne tam upozornila má žena mého přítele, že tam a tam, v tamním kinu, hrají ten a ten film. Přestože tam a tam bylo 2 hodiny pěšky, projevil můj přítel zájem, protože právě ten a ten film chtěl rozhodně vidět, ale protože zná mou ženu, ptal se ještě 5krát, jestli se nezmýlila v pojmech tam a tam a ten. Ale moje žena, protože se taky zná, odmítla jeho pochybnosti a nazvala mého přítele Dvořáka nezdvořákem. On se tedy po obědě opatřen balíčkem potravin a sukovicí vydal na cestu. Obě ženy stály před chalupou a mávali za ním. Pak plynulo odpoledne a blížil se večer. Smrákání tu bývají nádherná. Člověk při nich podlehne nejen takovým zádumčivým náladám, ale někdy se dostaví i myšlenky. A jedno s druhým pak vytváří takový Takový poklidný stav ducha a mysli. Obě ženy trávívaly tyto chvíle na zápraží. Marta lehávala v lehátku a myslila, jak ona říká, na své věci. A moje žena za týmž účelem kladla ještě nohy do škopku s vlažnou vodou. Tak tu tedy sedávali, mlčeli, hleděli do údolí. A nad jejich hlavami tichonce vycházely hvězdy. Ovšem, to bylo až večer. Dlouho předtím zjistil můj přítel Miroslav, že první údaj mé ženy byl nesprávný. Po dvou hodinách dorazil tam a tam a ten den tamní kino nehrálo. Věděl, že tamní kina jsou dvě a že tedy ten a ten film budou hrát v tom druhém. Ovšem, vzdáleném odtud ještě hodinu cesty. Ale potraviny už došly. A boty, jak tomu bývá při těchto příležitostech, se mu stále zmenšovaly. Můj přítel se tedy zul a vyrazil k dalšímu kinu Boss. A další kino? Další kino hrálo. Ovšem nikoli ten a ten film. Ne, film úplně jiný. Film, na kterém nehodlal posedět ani tak vysílený člověk, jako byl v té chvíli on. A vydal se na 3hodinovou cestu k chalupě zpátky. V tu dobu už i nad jeho hlavou tichonce vycházely hvězdy. Ale on nebyl v té pravé náladě a neregistroval to. Bosé nohy začínaly krvácet a z oděrky na chodidlech je vám poklidný stav ducha a mysli vzdálenější než jižní točna. Stoupal v rukou sukovici a v očích vidinu nepěkného skutku. Obojí časem rostlo. Sukovice v borovici a nepěkný skutek se stále zřetelněji podobal vraždě. Tak se taky vynořil z lesa, už jenom 200 metrů od chalupy, ke které se blížil s nohama krví zalitýma a s očima krví podlitýma. Tady už nastala ta kýžená chvíle, kdy duchovno je na dosah. Marta už ležela v lehátku a moje žena stála vedle škopku, právě připravena odložit obuv, když spatřili Miroslava. Marta zůstala ležet, přibita myšlenkou, že má o přítelkyni méně. A moje žena, která nestačila zahlédnout krev na jeho nohou, ale nemohla přehlédnout krev v jeho pohledu, vstoupila urychleně do škopku, ignorujíc onu okolnost, že je dosud obuta. Nemohla lépe vyjádřit své pokání. To bylo víc než roztržení roucha, víc než hlava posypaná popelem, víc než pokleknutí, ba víc než pád k těm jeho rozedraným nohám. Můj přítel to pochopil a já neovdověl.

0: Hvězda.
1: Plání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vren, stádo koní bez odechu bádí, jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hren, se svým stádem pustou zemí.

zvedá kdeby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

0: zněla píseň Uragán od Valdemara Matušky. A teď jsem sám zvědavý, jaký název je té písničky následující, protože nemám diakritiku, tu píseň bude zpívat Pavel Dobeš a nevím, jestli to je složité nebo složitě. Tak uvidíme.
1: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti, složitě. Žijem, složitě, složitě. Žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, a tuk, co se mu patřila, mě mlčky říká plak. Složitě žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, složitě. Žijem, složitě.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden se Donald Trump vydal na dvoudenní summit do Pekingu a výsledky už začínají pomalu vyplouvat na povrch. Podle všeho jde o jen první část představení ke zrodu nového geopolitického řádu v celém světě. Šlo o velkolepou podívanou, z níž si kromě vřelých pozdravů a nastolení důvěry však Amerika neodnesla téměř žádné hmatatelné výsledky nebo obchodní transakce. Jasné je, že na Čínu definitivně ztratila vliv a začíná uznávat, že ji naopak potřebuje. Donaldovo závaží se stal Írán a musíme doufat, že ještě bude možné vyhnout se Tugendetově pasti. Summit amerického prezidenta s čínským protějškem Xi Jinpingem tak zcela odhalil dramatický posun v geopolitické rovnováze. Trump se dostal mezi dva mlýnské kameny, což jeho pozici velmi oslabuje. Nyní už se můžeme těšit na další dějství, které bude odehráno ve středu, kdy do říše středu přijede ruský prezident Vladimír Putin. Podrobně, včetně řady zajímavostí, nás o tom informuje Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním, zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře

Vírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odlizeu, nežli přijde někdo.

Z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. 5.35, jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. 5.35, jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají.

0: noc s hvězdou.
1: Lehneš, jdeš odsud. Dáme do ruku. Kuš,
2: lehni. Ne, já jsem si ani nevšiml. Vy máte pejska.
1: Jo, dneska jaký sakramenský
3: pejska. To je rostomilej pejsek, takový podlouhlej.
2: Josefčík, vidíte?
1: Ne, to je pejsek gestapáček, kříženinka, parchantíček, bastárdek.
4: Aha, potvůrka, mizerná, holomek, dobyteček.
1: Stvůrčička.
4: Jo,
1: zralej pro šibeničku.
4: A jak pak se ten pes jmenuje?
1: Himmler. Blbý jméno, co? Ne, nelez, myslel, že ho volám. Jdeš, lehni si.
4: Blbý jméno,
1: ale nezapomene se. Himmler.
4: Pojď sem, ty mrško.
2: Kouše.
1: Jo, on je steklej, ale za to je policejní.
4: Policejní, takovej parchant, vořek.
1: Jo, to je tajnej policejní, aby ho nikdo nepoznal.
4: Ale prosím vás, vy jste měl přece chrta, nepletuli se.
1: Pletulíte se. To nebyl chrt, to byl původně Bernardin, ale zhubl.
4: A už ho nemáte?
1: Nejde nikdo?
4: Co je?
1: Nekřičte, aby nás ten gestapáček neslyšel. Je to svině pes.
4: A co pak se stalo s tím Bernardinem dříve chrtem? Totiž opáčně.
1: Je v koncentračním táboře.
4: Ale no ne, pes jo. V koncentráku. A co se stalo?
1: Ale to máte tak, u nás v domě bydlí Emanuel Moravec.
4: Počkejte, Moravec, to jméno znám.
1: A to je, zná, to jméno zná dost lidí a taky ho nezapomenou. Tvář si taky zapamatujou.
4: No, ovšem, Moravec, kdysi plukovník a demokrat, nyní civilista a zrádce.
1: A ministr.
4: On je Moravec jako ten váš chrt Bernardín, totiž v obrácení.
1: Jak to myslíte?
4: No, ten váš pes byl Bernardín, pak zhubnul a byl chrt. Moravec byl původně plukovník, pak zběhnul a je ministr.
1: No jenže chrt a ministr se nerýmuje, to by muselo být chrt a ministrt. No a pak ten chrt je v koncentráku a ministrt Moravec ještě ne.
4: No právě. A já pořád nevím, jak se ten chrt do toho koncentráku dostal a co s tím má co dělat ministrt Moravec.
1: Tedy bytle v domě. Ministr Moravec, co to též?
4: Prosím?
1: Tedy dům týž, kde Moravec a já a pes rovněž, co bydlení se týče, jsme.
4: Myslíte, jako že bydlíte v jednom domě s Moravcem?
1: Ano, a se psem, tak.
4: No, tak co?
1: No, že k Moravcovi chodí porád do bytu Němci, no.
4: A pochopitelně, nosej mu ty dekrety o zavírání českých škol a on jako ministr vyučování je horlivě podpisuje.
1: No ano, zároveň mu za to podpisování nosej peníze.
4: Ovšem, aniť kuře zadarmo nehrabe.
1: Aniť Moravec zadarmo nezradí.
4: Pochopitelně. Tedy říkáte, že Němci k němu chodí. A co ten váš pes?
1: Teď právě. Pes. Pes stojí na schodech. Moravec, tedy ministrt, jde okolo, tedy taky stojí chrt a okolo jde ministrt. Moravec. Heil Hitler! A chrt nic. Čumí.
4: Dobrý pes, dobrý chrt.
1: Ale
4: to se mi líbí.
1: Dobře.
4: Čumí, co?
1: Dobře, aha, čumí. Ale Moravec čumí taky.
4: Aha, ministrt.
1: Ale nelíbí se mu to, víte? Že prej vůdce se musí zdravit a že prej se nikomu nebude utrpět žádný výjimky a prej chrt, nechrt, on, jako tedy ministr, to trpět nebude, naučí mi ho psa zdvíhat pravou přední nohu na pozdrav, povídá Moravec.
4: Von Moravec a naučil Moravec?
1: To byste se divil, naučil.
4: Ale
1: teď je ministr vyučování, no, musí umět učit.
4: Pochopitelně ich ta.
1: Až jednou, když si zase Moravec ved na večeři nějaký Němce, ty pes stojí před domem, tedy čmuch, sleduje blondýnky, psí blondýnky, kráčející kolem, pes tedy záletník veliký, chrt. Moravec jde, Němci jdou a pes tedy čumí, a najednou Moravec a Němci zvednou pravou ruku. Heil Hitler! Pes lek, naučený to měl, po pleci to a místo pravý přední na ně zved levou zadní nohu. No a teďka je v koncentračním táboře.
4: A co Moravec zrezavěl?
1: Ne docela, ale už je poznamenaný, už se na něj nemůže zapomenout.
4: No, řeknu vám, že to bude ošklivý pohled, až bude z Moravce strašidlo.
1: Strašidlo, je teď on už straší teďka, ne?
4: Moravec je straší.
1: No a není sám. V Praze jsou dneska tři hlavní strašidla.
2: No ale co nepovídáte, tři strašidla v Praze?
1: No ovšem.
5: Temná noc, když
1: nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje. Vítr ustal, lísteček nehnese, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zívá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava.
5: Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka?
6: Má nějak nos jako pták a míří na Václavák.
4: Pod plachetkou oba hnáty křivé jde k pomníku krále Václava.
1: Tam se modlí za mrtvé i živé.

0: noci, vichřice když skučí, ve štat parkuláme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou když zvučí.
1: Holuby se buděj v podkroví.
0: Přívalem von, kanály se dusí, kalná voda trestavidlo. Ani pes nejde ven, když nemusí. Pod peřinu vleze strašidlo.
2: Jedno strašidlo však přece, he, líákem se krade křece. Ho, ho, jak tak blátem ťape, z ručiček mu krev kape.
3: Drhne, meje, ale krev nesmeje.
0: Ta krev tě prozradí, krkavče.
4: Zleně, zleně!
0: No, prátka se směje. Zleně. No tak je zlé, dobře, do roka a do dne, moravče. Houpá se hlava hloupá, o jednoho otrapu zas bude míň v gestapu. A jak se houpe, očima loupe. Neboj se, Ema, nevíc se tě nestane.
5: Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka. Kohout chrápe, slepice se budí. Teleti se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erte platech.
2: Náhle strach probudí hlízu.
5: Hlízu?
2: Hlízu. A zarazí v hlíze mízu.
5: Mízu jste řekl.
2: Mízu. Z hrobu, za márnicí, vylejzaj.
5: Co?
2: Agrárníci.
5: Pro pána.
2: Neberaní.
5: Neberaní?
2: Ne, co jsme je znali.
5: Ale jděte.
2: Nějaký fousek a nějaký hrubý.
5: Aha.
2: Co chtěl Hitler? Oni rádi vzali sedla.

Karel Kahovec rozdal svou lásku v písních svých. Píseň se jmenovala Svou lásku jsem rozdal. Dnes je 19. května, svátek má Ivo. Tak všem Ivům zahraje, zaspívá Vladimír Fajt píseň Já vím.

Měšťanky v čepcích, skvělé dámy, s naškrobenými krajzlíky, mudrce, blázny, skrblíky, ať je kdo skromný nebo hrd, ať malý nebo velký, odvede všechny stejně smrt. Nechť Baristo, nechť Helena.

by mohl oběť přinésti. Chtěte pět zaň, tamuka všecka. Smrt přišla, svadle ležíš blíž.

0: potekou klouby, prasknou čich. O ženo zázraku, ty živý, ty sladké tělo zářivé, ale budoucnost již na tě civí. Dráj můžeš, ale neživé.
1: Stanice Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: A nyní bych chtěl poradit všem...
2: No to je právě to, co mě mrzí. Pořád v našich pořadech někomu radíš a abys tak jednou poradil mě svýmu kamarádovi nejlepšímu, to tě ani nenapadne.
1: Pak já vím, že potřebuješ poradit.
2: No potřebuju.
1: Tak se poraď doma.
2: To je delikátní záležitost, s tím nesmím ani za maminkou, ani za tatínkem.
1: No, tak to vem rychle, to máme za sebou, vidím, že se toho nezbavím.
2: No, hele, rád bych koupil jedný slečně kytku.
1: No, dobře.
2: Tu slečnu mám rád, hodíme se k sobě postavou, bydlí blízko nás, má oči dvě a...
1: Prosím tě, nebreptej tady jako malej kluk, holku máš rád. No teď si to říkal, to já nic neprozrazuju. Holku máš rád, tak jí koupíš kytku.
2: No to já právě...
1: Ty nevíš, jak si o ní říct, ty. Ty se upejpá. Ty nevíš, jakou vybrat. No. Tak aby si věděl, že máš kamaráda, já tě naučím tak kupovat kytky, že ta tvoje holka...
2: Slečna.
1: No tak slečna, už teď může stavět skleník.
2: No jo, ale když to není jen...
1: Nic mi nepovídej, já ti nevyčítám, že neumíš kupovat kytky. Ono to chce praxi.
2: Já vím.
1: Ona taky každá příležitost chce jinou květinu.
2: Ano, to vím. Já jsem jednou od Jitky dostal za květiny málem pár facek.
1: Počkej, málem pár facek a tu jich chceš kupovat další kytky?
2: Ne, takhle není pro Jitku, s Jitkou už...
1: Takže jsi dostal těch pár facek?
2: No, dostal, ale...
1: Tak to nám vyprávěj, to mě moc zajímá.
2: Jedný se mi podařilo uhnout. No, já ti ho řeknu od začátku. Chodil jsem s Jitkou už dobrých 12 let. A tak jsem si říkal, Jiříku, do téhle známosti už se nemusíš bát něco investovat. A tak jsem jí šel koupit...
1: Kytičku, no vem to rychle.
2: No ne kytičku,
1: no,
2: to nemůžu
1: puget,
2: říct.
1: No
2: ne puget, oni zrovna neměli pugety. A tak jsem jí koupil spíš věneček.
1: Chápu, no to jsou ty, byly Velikonoce, to jsou ty věnečky z kočiček.
2: Ne, to nebyly Velikonoce.
1: Ne, nebyly. Že měli ty věnečky z kočiček.
2: No ne, oni neměli ty věnečky z kočiček, to byl spíš věnec.
1: Věnec?
2: No krásnej, z chvojí, za 400.
1: Počkej, ale... On přeci, to není vhodný dárek pro dámu věnec.
2: Jak to, já jí to dával na večer.
1: Máš jedno, jestli to dáváš ke svačině, nebo na večer, ne, nebo odpoledne.
2: Ne, ten nebyl speciálně na večer, ten měl nápis Spislavce. No, ano. Já jsem tam ještě připisoval Jituško, jak mi radil ten chlápek.
1: Tohle, na to zapomeň.
2: Jo.
1: To nebudeme rozbírat, jenom si pamatuj, že věnec se stuhou není nejvhodnější kytka na schůzku s holkou. Ty musíš ty svý božence...
2: Ne, Karla. Karla, Jičina sestra starší.
1: Ty po té příhodě ještě chodíš s Jičinou sestrou?
2: No ne, tak ona Jitka na tom není špatně, ona se probdala na venkov, má nějakýho hrobníka skrz ten věnec.
1: Dobrý, tak to ne, choď si s kým chceš, já jsem nakonec tady od toho, abych tě naučil kupovat kytky, tak se do toho dáme. Já jsem tady učitel, prodavačka, květinářka a mám kiosk s barevnýma kytkama.
2: No to dá rozum, že květinářka nebude prodávat perní.
1: Dívej se, mluvil bych pěkně pokorně při tvých zkušenostech s kupováním květin a nediskutoval s prodavačem květinářkou. Já mám krámek plný kytiček, jak vidíš, a dokud nepřijdeš slušně, tak ti neprodám ani pažitku.
2: A dobře. Se uklidní, hlavně koukej tady zboží zalejt, abych dostal čerstvý květinky.
1: Tyhle kytky, že jsou povadlí?
2: No hele, tulipány, jak ohejbaj hlavičky.
1: Ty se nevohejbaj suchem. Ty se kloněj smutkem, že jede kupovat Grossman.
2: Dobře, když nejsem pro tulipány dobrý zákazník, můžu jít nakoupit jinam. Není to jediný?
1: Jinam?
2: Ano.
1: Madonna mia, to byste mi, pane, přeci neudělal. Mám doma 6 hladových dětí, zampánom a syna. Jsou jako stupínky.
2: Ale je mi to jedno.
1: Marcello, Chiquita, Sofia, Carlo, Ponti, Bugatiste, Madonna mia, mia di Chiquita, Marcello, bambini mia, io sono solamente rinato, te la morte, bombardamote, lo so, Marcello, grazie, bugatiste, adottivni,
3: Jadovný podoba. Bugatti step, jak je ti podobný. Uklidněte se, nakoupím u vás. Nakoupím, stařenko.
1: Kde u vás stařenka? Jsem krásná italská holka. Madonna mia, mám všechno, co má mít.
3: No tak, to spíš uvěřím, že máš čerstvý kytky.
1: Mamma mia, cornuto. Mamma mia, urazil moje tělo. Rocco, Rocco, kde jsi? Zavolej, bratři. Bratři jsem. Cizinec ti zneuctil sestru. Madonna mia, kdo si mě teď vezme? Kdo si mě teď vezme, Madonna?
3: Já ti snad někoho seženu. Slávku, pochop, že já snad budu častěji skupovat kytky v Praze, než v Neapoli. Že? Co tadyhle, Marcello?
4: Kam? Jak myslíš, Marcello, no, tak si beru skovej děti si svoje.
1: Hej, Mária už roku nemusí chodit. A kde mám ten krámek?
3: Kde? Na Karlově náměstí třeba.
4: No dobře, jsem na Karláku, no. Fialky, kytičky, fialky. Půjďte do rámu.
1: Zavírám, balím.
3: Co? Co blázní?
2: Proč zavíráš?
1: Je tady zima proti Nápoli. A ostatně jdu prodávat do kavárny, na ulicích nejsou kšefty dneska.
3: Jednoho zákazníka bys mohl ještě obsloužit.
1: O jednoho, no. Ale tak vybírej rychle, tuhle si vem.
3: To mám nejradši.
2: Mezi náma, neměla byste nějaký slušný věnec? Na co mě nezáleží, mám tu holku rád?
1: Už jsem vám jednou říkala, že věnec není vhodný dárek pro dámu, a neopírejte se mi o kaktu. Tuhle si vyberte, to je krásný, rozvinutý
3: kraj. Hej, tuhle bych se vzal, tuhle.
2: Tuhle?
3: No,
2: teď to je volámaná kytka, no. To je přímo šeredná. No,
3: teď ona Karla taky není z nejpůvabnější.
1: Právě proto bych jí tuhle kosodřevinu nekupoval. Mohla by se v tom poznat. Vyberte jinou.
2: Hele, Slávku, když už vybírám, neměl bys si nějaký tvrdší kytky?
1: Tvrdší? Mm-hmm. Proč?
2: No, kdybych s nima náhodou upadl, aby se nepoškodil.
1: Proč byste padal?
2: No, oni na mě u Karličky někdy pouštějí psa.
1: Kdy někdy?
2: No někdy, vždycky, když přijdu.
1: Tak tvrdší kytky nevedu.
2: Ani pod pultíkem?
1: Ani nad pultíkem.
2: A co takhle malej věneček?
1: To už tady bylo. S malinkou stuhou.
2: Ne, bez stuhy. Malej, ale za to pevnej.
1: Proč malej a pevnej?
2: No, aby si dal tomu psisku narazit řádně na čuma.
1: Tak kupuješ kytky pro Karlu nebo pro psa?
2: No pro psa, ale on jí Karle může donést. Noviny jim taky nosí z trafiky.
1: Aha, tak já zavírám a malím. A jestli ti můžu dát radu, tak Karle kup fialky a psovi busta. Hej, Mária, připrav špagety, Francesca jde domů.
3: Copak, jemu se to radí, Francesce. Karleku fialky psovi busta. To jsem jednou udělal, jenže jsem to předal obráceně a pokousali mě oba.
1: Ať to má tempo správně.
2: Ano.

písnička Nejkrásnější sál od Heleny Vondráčkové a Karla Štědrého. Tento týden mají mnozí čtvrťáci maturity. Někteří už je mají úspěšně za sebou, jiné teprve čeká. Tak všem přejem, ať uspějí co nejlépe, je v jejich silách a my si pustíme další písničku. Luka pod Medníkem, Jan Nedvěd.

0: noc s hvězdou.
1: Soudruzi, dotanči. Soudružky můžou tančit dál. Prosím soudruhy, aby sundali masky. Zvolal jsem vás uprostřed maškarní zábavy, poněvadž abych vás jinak takhle nedostal pěkně dohromady. Tak, odmaskujte se. Odmaskuj se. Odmaskuj se.
2: Co to meleš, teď já už jsem půl hodiny odmaskované.
1: Promiň. A buďte chvilku střízlivý.
3: Hrko, čuješ, že ty seš dneska na nás jako dráp?
1: Já zahajuji tímto naší výroční pedivajlickou schůzi. Téma dnešní schůze je šetření. Základem šetření je všeobecná modernizace. Podívejte se, ve světě je pořád něco novýho a u nás nic.
2: Jak to? Tady Benda má teď fungovat novou starou.
1: Ale pojď. Moment, já myslím nového, jako z ekonomického hlediska, rozumíš?
2: No, já se ho zeptej, co z ekonomického hlediska stojí. Je dražší, než kdyby si postavil soukromou podzemní dráhu v Praze.
4: Ale nech mluvit předsedu, ten je za to kecání placené.
1: Tak podívejte, konkrétně, aby se mohlo šetřit, tak co k tomu musí být?
2: Spořitelná.
1: Ale no, pojďte, no, taky, no, to je jasný, no.
4: Prasátko.
1: No, dobře, no, taky, a co ještě?
2: To prasátko, hlavně sleč, tam frajle zatím katré.
1: No počkej, dobře, frajle taky, to taky, ale co ještě, no, co ještě?
2: To já už se dám podat.
4: Já taky.
1: No peníze, no a ty peníze na to peníze. Šetření můžeme získat jedině čím? No.
4: Loupeží.
1: Čověči, modernizací. Tak, hejte, moment, byl by tady návrh zřídit v Pedivajzicích moderní letiště. Co je?
4: Cože?
3: Ježíš Maria, a co pak potřebuje od nás někdo někam letět?
1: Počkej, nejen od nás, ale vedle z města třeba. Dneska se nesmírně lítá.
2: Samozřejmě, já jsem tuhle viděl, jak vyletěl z jednoty ten... jak se jmenoval?
4: Šubrt.
2: Šubrt, no. Ten vyletěl, pač měl manko.
1: No.
4: Moment. Koukej, předsedo. Jak se vlastně takový letiště dělá?
1: No jo. No počkej. Nezvoráme jednou nějaký to pole a letiště hotový.
3: No člověče, jak na to tak koukám, tak to už máme ve obci nejméně takovej 5-6 letišť.
4: Mě ještě zajímá taková věc, kolik stojí takový nový letadlo.
1: No dost. No ale počkej, proč by tady museli u nás lítat jenom pořád nový letadla?
2: Samozřejmě, nejbezpečnější jsou staré letadla, které vůbec nelítají. Možná, že je dostaneme na doplňkovou půjčku.
1: No lidi! Dobrý. To je dobrý nápad. A víte vy vůbec, jaký by nám dalo takový letiště nové pracovní příležitosti? Každý by se tam zaměstnal.
4: Mě tak napadlo, co by tam asi dělala Safourková z Masny.
1: Počkej, no co by, třeba letušku, no.
4: Člověče, už jsi viděl někdy metrákovou letušku?
1: No právě, že ne? A víš, co by to bylo pro světovou veřejnost za senzaci? Prachy by se jenom hrnuly.
2: Když mluvíte o té senzaci, tak mě napadlo, že by náš zootechnik mohl připouštět ty letadla. Hele, možná, že by měl větší úspěch než v živočišný výrobě.
1: Hej, tak počkejte, moment. Helejte, legraci stranou, tohle tady jde opravdu o faktickou věc.
3: To je fakt. A co je fakt, to je pravda. Pojďte se, já si myslím, že celníka by tam mohl dělat tajemník MNV. Až ten taky vleze všude.
4: A ty pitlíky proti nevolnosti by mohl dělat hostinský šouša.
1: Počkej, moment, proč hostinský?
4: Protože ten byl z nás nejdýl v nápravným zřízení.
1: No vidíte!
4: Ten má tedy úplnou maturitu v lepení pitlíku na nevolnost.
1: No vidíš! Stačí se jen trošku.
4: Stačí se jen
5: trošku porozhlednout, kolik je kolem krám.
1: A my zjistíme, že je mezi náma spousta odborníků přes letiště a letadla.
3: A přes pitlíky.
1: Já myslím, že my můžeme pokládat plán letiště v Pidibajzicích za dohodnutý a odhlasovaný.
2: No jo.
1: Protože peníze, to je důležitý.
2: No jo, ale jestli na tom letiště neproděláme.
1: Podívej se, risk je risk. A víc prodělat, než proděláváme každý rok se zemědělstvím, to se nám stejně nemůže nikdy podařit.
2: Prima, hele, a ty prachy uložíme na zvláštní heslo.
4: Ovšem, pozor, ovšem ve Švýcarsku.
2: Co to máme?
1: Jaký?
2: Na zvláštní heslo, prachy v luftu.
5: No.
6: Jsme na vlně bezpečí.